Příjemný večer vám přeje Petr Korál na startu třetího a závěrečného dílu speciálu nazvaného To nejlepší z roku 1986 a neb významné desky, které slaví 40 let od vydání. No a začali jsme německými Creator s skladbou Ripping Corpse, pocházející z alba Pleasure to Kill. Byla to dvojka po o rok dřív vydané strhující dlouhohrající prvotině Endless Pain, která pomáhala rozjet mohutnou trashovou revoluci v rámci tehdejší německé spolkové republiky. A téhleté revoluci vlastně bude věnována více než polovina tohoto závěrečného dílu speciálu To nejlepší z roku 86. LPčko Pleasure to Kill bylo instrumentálně i skladatelsky ještě o kus přesvědčivější než prvotina Creator, tedy Endless Pain, už zmiňovaná. A vlastně dodnes příliš nezastárlo, což bude dokumentovat ještě jedna ukázka z něj, titulní song

0: Radio Beat.
1: Po Crate přicházejí kolegové, jejich v trashmetalové zbrani, skupina Sodom, která před tím v úzovkách naším rokem 86 měla na kontě pouze jedno EP, ale to vzbudilo takový rozruch, že fanoušci napjatě očekávali, s čím tihle ostří chlapíci vyrukují na regulérním LPčku. Dočkali se 9. května, tedy teď to bude, nebo vlastně včera bylo, přesně 40 let, kdy vyšla kultovní deska Obsessed by Cruelty. Pojďme si z ní pustit alespoň song Dead Like Silence.

Tohle byli Sodom. A přicházejí další němečtí trasheři Destruction. Pro ně platilo něco podobného jako pro Creator. To, co už jsem zmiňoval. To znamená, že rok předtím, v 85. vydali povedené drtivou energií nabité první album. V jejich případě desku Infernal Overkill. A všichni se těšili, s čím vylezou na podruhé. A ani Destruction s albem Eternal Devastation rozhodně nesklamali. Pojďme to opět podložit nějakým důkazem. Jmenuje se Life Without Sense, skupina Destruction.

a jestliže jsme hráli Creator, Sodom a teď naposledy Destruction, nemůžeme se nezastavit ani u pomyslné poslední součástky velké německé trashové čtyřky, což jsou samozřejmě Tankard. Tito velcí milovníci piva a vyznavači alkoholických, ale nejen alkoholických, témat v textech svých písní, v roce 86 konečně po dvou demosnímcích vyrukovali s oficiální prvotinou. Nazvali ji Zombie Attack a já z ní vybírám dva dnes již klasické kousky. Empty Tankard a Trash Till Dead, dvakrát Tankard.

0: Radio Beat.
1: Kdo si myslí, že po dvou věcech od Tankard jsme tehdejší nadupanou německou thrash metalovou scénu pro dnešek vyčerpali, musím ho vyvést z omylu. Protože ten samý rok vyšel i parádní první album skupiny Holy Moses, která se nejen od svých krajanů vymykala přinejmenším tím, že za mikrofonem u ní stála žena. Třeba, že to tak na první poslech nemuselo působit, protože Sabina Klasen měla opravdu rašpy v krku a co za sebe dokázala vyloudit za hlas, z toho ani mnozí trashoví vokalisté nechápali. Z desky Queen of Siam si to doložíme prostřednictvím skladby Necropolis. Tady jsou Holy Moses.

0: beatu.
1: Posloucháte speciál To nejlepší z roku 86 aneb významné desky, které slaví 40 let od vydání. No a od německých Holy Moses se posuneme někam daleko za moře. Že se extrémní hudba hraje i v exotické Brazílii, se už nějaký čas vědělo, především díky kapele Ratos de Porão. V roce 85 pak prostřednictvím Split Alba se skupinou Overdose debutovala i jistá Sepultura. Nabídla na něm trošku chaotický a lehce neumětelský kravál, přesto zbudila pozornost nejen na domácí brazilské scéně. Hned po pár měsících tedy narukovala znovu do studia, kde dala vzniknout prvnímu albu Morbid Visions. Tady jsou pánové Max a Igor Cavalerovi a Jairo T., kteří pouze v té tříčlenné sestavě dali vzniknout sbírce mimořádně syrových a agresivních skladeb, včetně těch, které si teď pustíme. Jmenují se Morbid Visions, tedy titulní kousek toho prvního alba, a zatím přijde Troops of Doom, dvakrát Sepultura.

0: Radio Beat.
1: To byla Sepultura. A nyní se vydáme do Spojených států za Possessed. Ti rok po legendárním albu Seven Churches, které bývá někdy označováno za vůbec první death metalový počin v dějinách, nebo aspoň na dlouho hrající gramofonové desce, vydal jej druhou desku Beyond the Gates, tedy už jsme v tom roce 1986. Já bych jenom doplnil, že těch průkopníků nového žánru bylo víc a k jedněm se mimochodem ještě za chvíli dostaneme. Teď jsou tu ale Possessed, album Beyond the Gates a skladba March to Die.

0: na beatu.
1: Poslouchali jste skupinu Possessed. Po vydání toho LPčka Beyond the Gates zrealizovali v březnu 87 už jenom jedno EPčko a pak se členové kapely rozutekli, třeba talentovaný kytarista Larry Lalonde zamířil do experimentujících Primus. Zpěvák a basák Jeff Beckera byl navíc zanedlouho při kriminálním útoku vážně zraněn a skončil na invalidním vozíku, takže z hudby na dlouhých 20 let úplně zmizel. No a já jsem sliboval, že si dáme ještě nějaký death metal, ale tentokrát to nebude album, ale bude to demo kazeta. A budou to samozřejmě jedni z těch zakladatelů žánru a úplně stěžejní záležitost, tedy skupina Dead. Ona vydala mnoho demokazet. A my zabloudíme na Mutilation, což bylo vlastně poslední oficiálně šířené demo před natáčením kultovního prvního alba Scream Bloody Gore. Tohle demo obsahovalo 3 songy, z toho 2 se pak v trochu jiné úpravě objevily i na zmiňované desce. Patřila mezi ně i skladba Zombie Ritual, kterou doplní ještě nealbový kus Land of No Return. Tady jsou dvakrát Dead, zde mám Mutilation a tím celou tu třídílnou probírku toho, co přinesl rok 1986 na tvrdé scéně, pro dnešek uzavřeme. Loučí se s vámi Petr Korál a uslyšíme se samozřejmě opět za týden už u něčeho jiného.

0: Vít.
1: Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. S vámi je samozřejmě jak jinak než Davey, no a proti mě usedl po 14 dnech opět Al, ale čau.
2: Jsem tady, ahoj.
1: Tak, ale prosím tě, ty jsi mě připravoval dneska, když jsme vlastně šli do studia, tak jsi mě připravoval na to, že dneska to bude nějaký speciálek. Já se tě vždycky ptám, jestli je nějaká niť, která protne ten daný pořad těch daných 60 minut. A ty jsi mi říkal, dneska to přišlo. Ne, přijde, ale dneska to přišlo už.
2: Ano, podíváme se hodně do minulosti a novinku se v podstatě nebudeme hrát ani jednu.
1: Dobře, devadesátky nebo milénium, nebo jak to bude hodně do minulosti? Millennium. 60. leta, 70. leta.
2: Milénium ne, ale i věci z 90. které budou.
1: Dobře, tak za námi The Human, to je kapela, která mi vůbec nic neříká, přesto to byl takový dobrý death metal.
2: No, já se docela divím, Davy, protože takové jejich proslavné logo The Human, tak opravdu bylo v každém, možná druhém, třetím distru. A to byly ty
1: kazety
2: časy.
1: Nebo CDčka?
2: CDčka. CDčka. A to byly, Davy, takový ty časy, kdy člověk si domů kupoval i věci, které vůbec neznal, jenom ho zaujmul ten obal a řekl jsem si, jo, tak to si koupím. A to jsem si taky koupil.
1: Tak ono bylo pár fanšmekrů a k tomu bychom se mohli vrátit. Vlastně jak se kdysi kupovala hudba na festiácích třeba.
2: Jo, rozhodně.
1: Já jsem patřil mezi ty, kteří nosili Discman, když ty CDčka tenkrát se ještě nedávaly do celofánu, že jo? Nebo jenom ty velké firmy dávaly do celofánu, ale ty undergroundové firmy většinou ne. To znamená, že jsi si vzal Discmana a buď si dal, řekl si distrařovi, hele, vyber mi to, co mě zajímá, že jo? Protože jsme se všichni znali, do dneška se všichni známe, že jo? Distraři, fanoušci, prostě ty, co nakupujou. Tak ti vlastně vytahal třeba 15 věcí a ty jsi to pustil do uší na tom Discmanovi. A řekl jsi si, jo, tak tohleto, jasně, pustil jsi si 15 vteřin dvou skladeb a řekl si, jo, to bude v cajku nebo ne. Dělal jsi to podobně, nebo jak jsi to dělal? Na blind si kupoval?
2: Já jsem kupoval na blind, já jsem sebou Discmana netahal.
1: Já samozřejmě neříkám, že vždycky.
2: Ale bylo zvláštní, že vlastně, když se objevilo něco nového, tak to bylo okamžitě vidět, protože to ostatní už člověk měl vlastně doma, že jo?
1: To je fakt. Na druhou stranu, já jsem si ho tahal na takový ty akce, jako byl Obscene, Brutal, víš, na tě větší, když tam byly dva distraři, jel si na koncert, tak proč by si si bral Discmana, že jo? Nebo Walkmana.
2: Walkmana, no.
1: To byla taky legrace, že jsme tahali z kraje 90. všude Walkmana, protože demáč stál 50 korun a ty jsi říkal, 50 korun je strašně moc peněz, že jo? Já jsem měl na koncert se stovkou a potřeboval jsem si odvíst aspoň jednu kazetu.
2: Taky se spotřeboval ještě najíst a napít, jo.
1: Samozřejmě, ale tak to se za těch 50 korun jako tenkrát docela dalo.
2: Ale kdy jsi měl hlad?
1: Ano, ano, samozřejmě já jsem dostal, že jo, na Inter, že jo, na sváči a koupil jsem si dvě kazety a ty jsem si potom nechal nahrát.
2: To měl úplně stejně, no, takový ty školní výlety, že do kapesné a nakonec.
1: A prostě jako všechny ty kapesní skončily vlastně v kazetách, který si potom co vzal a vyhodil, že jo, skré milénia, prostě to vyhodil, protože co s tím, už jsi měl CDčka, takže kazety. A dneska toho trpce litujeme.
2: No, něco jsem si nechal, jako to
1: já nejlepší. Taky pár věcí, no. Ale toho zbytku trpce lituji, takže a teď bude další otázka v příštím vstupu. Takže pojďme si říct, co si dáme a pak se tě na něco zeptám.
2: Tak, Davy, budeme se pohybovat v ranku, řekněme, dead doomovém. Kapela Fangorn, jsou to Němci z Drážďan, kteří samozřejmě už dávno nehrají a já jsem si vytáhl ukázku z alba Pentonische Furien, které vyšlo v roce 1999.
1: Mm-hmm.
2: No a potom Greed Invalid, známá to česká kapela.
1: Ano.
2: Nicméně jsem sáhl opravdu do hluboké minulosti až do roku 1997, kdy vyšlo jejich druhé demo The Cult of Past.
1: Dobře, dáme si tyhle ty věci, na něco se tě ptám.

0: Radio Beat.
1: Za námi tedy německá kapela Fangorn a našinci Greedy Invalid. To je kapela, která toho vydala požehnaně, viď?
2: No rozhodně.
1: Hrají do dnes vůbec?
2: Já si myslím, že už nehrají. Každopádně vydali 5 alb, přičemž tedy to poslední The End vyšlo v roce 2013. Tam už to nebyl samozřejmě takový ten doom metal, spíš takový ten gothic rock. Mm-hmm. A takže si prošli taky nějakým vývojem, ale já jsem tedy sáhl právě až hluboko do minulosti.
1: To je dobře. Teď mi řekni, jak jsme se bavili o těch kazetách, o tom, jak jsme vlastně v minulosti, že jo, všechny peníze, které jsme dostali od rodičů na jídlo a na pití a prostě na Inter a na vejlety a tak vlastně projeli za kazety, že jo, všechno jsme si schovávali, nic jsme nejedli celý dny a vlastně jsme si nechávali na to, aby si skopil, já nevím, kolik stála tenkrát 25 korun TDKčko, 90, že jo, prostě a teď jsi to poslal někam, tam ti to za nějakých XY peněz někdo nahrál, že jo, a ty si sbíral ty věci. Máš do dneška třeba, že měl jsi to nahraný na 60, plácnu, protože jsi neměl prachy na 90 a ta deska ti skončila ve 3/4. Máš do dneška, když to posloucháš na různých platformách nebo z CDčka, pamatuješ ten moment, kdy ti skončila ta kazeta?
2: Jo, rozhodně. Jako, to se opravdu jako stávalo. A ty kapely jsem úplně proklínal vždycky, jako jo, že opravdu jako...
1: Hele, já do dneška si prostě nevychutnám některý poslední songy z desek, protože se nevešly na tu kazetu samozřejmě.
2: A nemáš ty konce až tak zažitý, že?
1: Za prvý je nemám zažitý a za druhý vždycky mi tam naskočí to, že tady to vlastně skončí. Ty víš, že si to pouštíš z CDčka nebo na té platformě digitální, ale víš, že tady to skončilo a ty víš, že ten moment vlastně přijde. Hmm. To máš tak neskutečně naposlouchaný. Tak jenom jestli jste se s tímhletím také v životě setkávali, nebo do dneška se vlastně setkáváte, napište nám, protože
2: no jako rozhodně.
1: To je prostě jako opravdu pecka. Dobře, před námi další dvě věci z historie. Co to bude?
2: Tak dvě české kapely, David, nevím, jestli si vzpomínáš na kapelu Sacrist.
1: Na tu si zrovna vzpomínám.
2: Takže sáhneme do roku 2007, kdy tahleta kapela vydala svoje druhé album. Funguje doteď, i když tedy si myslím, že všechno dává dohromady hlavní, nebo řekněme, hlavní persona, která vždycky se kolem Sacrist točila, tohle Petr Dlabaja. Takže řekl bych, ta kapela už jako asi skončila, ale je možné, že Petr třeba něco udělá a,
1: A
2: následně vydá, ano.
1: Jasně.
2: No a potom dost možná jako zapomenutá kapela, která se jmenuje Endechleia, je to šílený název, docela krkolomný. Neříká ti to nic?
1: Hele, člověče, Endechleia, to je kapela z 90. nebo až potom, jako po roce 2000?
2: Po roce 2000 už, ano. Vlastně to CDčko, kterého si budeme hrát, má obrovsky dlouhý název Edens of the Transparent One in the Shade. Tak vyšlo, tuším, že v roce 2003. Mm-hmm. A je to takový melodický black metal, je tam hodně kláves. Nebylo to špatné, nicméně bych k tomu chtěl říct, že to CDčko vlastně nikdo nevydal, oni si to vydali sami, takže to je možná i, spíš i demo. Mm-hmm. A řekl bych, že od té doby nic neudělali.
1: Dobře, tak si to pustíme. To znamená návrat se Sacrist, do jakého roku si říkal?
2: Do roku 2007, přesně.
1: Takže další dvě nahrávky prostě budou po roce 2000. Přesto budeme vzpomínat.

0: Víš, to je neuvěřitelný, že vlastně si říkáme, jako, že to je nová doba po roce 2000, no, ale ono už je to přes 20 let, prostě no, jako starý. Jo.
1: Právě jak jsi to řekl, tak mi to hned jako napadlo. No,
0: protože že... když vlastně si sem šel a říkal si, že dneska to bude vzpomínkový speciál, že si budeme hrát ty oldschoolové věci, tak za oldschoolem se skrývá oldschoolový death metal, doom metal, doom death metal, black metal, jasně, hudební styl, ale taky se zatím schovává tenhle topočet. A já jsem si říkal, tak to bylo všechno devadesátky. Ale vlastně on oldschool je z dnešního pohledu i jako, to jsou mileniální věci, že
1: no,
0: jo?
1: Už prostě. Jsou, no.
0: To je jako neskutečný, takže já jsem chtěl říct, že to je vlastně něco novýho a ono už je to přes 20 let starý. No nic, Detonation.
1: No tak to myslím, že asi budeš znát, že jo?
0: Určitě. A no, to mě zarazilo, protože to je kapela, o který jsem hrozně dlouho neslyšel.
1: No já právě taky ne.
0: Jak tě to napadlo? Zařadit tuhle tu partu?
1: No já jsem totiž jako vybíral tentokrát na základě věcí, které jako opravdu mám fyzicky. Mhm. No a říkal jsem si, sakra, Detonation, ty jsme si dlouho jako tady nehráli.
0: Já myslím, že nikdy.
1: Já možná, ano, možná, že nikdy. A zrovna tohleto album, víceméně vlastně se jedná o debutovou desku z roku 2002, tak já ji mám opravdu...
0: 24 let stará věc.
1: Já ji mám opravdu velice rád, jako tuhletu nahrávku. Já myslím, že si vybavuješ zrovna tuhle.
0: Já myslím, že mám od Detonation asi všechny věci doma. Ale je taky pravda, že jsem to dlouho neprovětral. No. A je dobrý, třeba, víš, on ty, tak ty to znáš u mě, že jo, ty obrovský stěny těch CDček. Já si prostě před to občas někdy jako stoupnu a jenom tak jako zalovím. Já vím, kde mám samozřejmě black metal, kde mám death metal, kde mám brutal dety a tyhle věci. Ale tak jako, a víš, a něco si vytáhnu a hrozně to překopí, jak dlouho jsem to neslyšel. To je třeba, víš...
1: Pak si to udělá radost, že o to
0: a
1: víc.
0: A pak ti to fakt jako udělá radost. Takže tohle bude parta asi zhruba, jak bych to řekl, tady z toho, no prostě šáhneš, vytáhneš a ono tě to překvapí.
1: Já si vybavuji, že v době vydání té debutové desky, jakože opravdu měli hodně jako dobře nakročeno směrem do světa. Jako.
0: Co si budeme vyprávět Nizozemí, to je, to byla líheň naprosto zásadních, nejenom death metalových kapel pro celosvětovou scénu.
1: Že pokud posluchači neznají, tak je to dost možná jako potěší.

0: na Radio Beat.
1: Tak to byly Detonation z Nizozemí, nebudeme říkat z Holandska, protože Nizozemci to nemají rádi, když se říká Holandia. Takže Detonation, nebudeme říkat zásadní kapela pro tamní scénu, ale, co si budeme vyprávět, na svou dobu, na to, že to bylo 24 let starý, jako no. Věc, která to tady trošku jako rozčeřila. Mm. A vlastně může někoho napadnout říct, že třeba jako nizozemská scéna, že by byla zásadní, tak si to ale vemte, že jo, to máš Pestilenci, že jo, to máš Gorefest, to máš tam jako těch kapel, to je neskutečný, co tam jako bylo. A co vlastně ty kapely, nebo ta scéna nizozemská jako taková, udělala pro to, kam se posunul ten světový trend, třeba v technice, nebo v brutalitě. Jako těch kapel tam bylo hrozně moc a mě baví, my máme vlastně grafika, symboliku a symptomního grafika z Holandska. My spolu sedíme a prostě si povídáme o té holandské a o té české scéně. A on zná i tu českou scénu, paradoxně teď sbírá všechny ty mý demáče, rozumíš, co vydáme. On říká, to je neskutečný, jak moc česká a nizozemská scéna byly podobný.
2: Je to malá země taky, že jo?
1: Taky malá země a spousta kapel v těch devadesátkách a hlavně, co je důležitý, neskutečně kvalitních kapel na svou dobu. No a kdyby český kapely tenkrát v devadesátkách měly štěstí, kde by dneska mohli být.
2: A to se budeme povídat pořád, jako ten východní blok až tak jako netáhl, že jo, ty západní posluchače.
1: No jasně,
2: posluchače,
1: to nikoho nezajímalo.
2: Ale teď už se to samozřejmě změnilo, jo, teď už je to vlastně jedno, víceméně, dokonce ani jako nevadí české texty a to do.
1: Nic, dneska
2: ale,
1: prostě na doba.
2: V těch 90. letech to byl handicap.
1: Tak, je to pravda. Pojďme do finále, co si dáme na závěr.
2: Tak podíváme se, David, do Spojených států amerických, kde fungovala kapela Forest of Impaled, takže zase se podíváme do období milénia, kdy tahleta kapela vydala své třetí album. Dáme si hned dvě ukázky, no a zakončíme to kapelou FDK, českou kapelou, která v roce 2008 vydala své debutové album Borderline a já jsem zařadil skladbu Grim Creeper.
1: Přátelé, mějte se, užívejte a my se spolu uslyšíme za týden v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy s Alikem pak za 14 dní, takže ale čau.
2: Čau.
1: No a já se s vámi rozloučím taky, takže byl s vámi i Davey.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ty jsi prý prohlásil, že rockerovo ráno je protimluv, protože rocker žádné ráno nemá. Je to tak?
2: No, já si myslím, že rocker ráno chrápe hlavně, že jo? Jako já se,
1: a proč?
2: Já se, to si nepamatuješ to přísloví ráno stanu a pustím si zákrutu?
1: Od jedný
2: běžel vždycky. Jako.
1: Správně. No. Ale kde to vlastně vzniklo, že rocker je ten, co ráno spí a nestává brzy? Protože
2: to,
1: v noci
2: to ti řeknu, jo, to je Magorova poučka byla, jestli ti práce vadí v chlastu, nepracuj.
1: Poslouchej. Ty už si vlastně během prvních 5 minut řekl takový dvě zásadní myšlenky, který jsi se fakt použít úplně nakonec. Jo. Ale ty teda ráno nestáváš, protože...
2: No, tak já mám tu výhodu, že se živím psaním. Jako, jo?
1: Jo.
2: A psát. Já nejradši píšu mezi 2. a 4. noci. Jako, jo,
1: to jsi si vypozoroval takhle.
2: To jsem tak vypozoroval, no, protože to mě nějak pracuje mozek, jako, nebo co, a tak mám nejradši to. Ano, ale to potom znamená, když jsem zhůru do 4 do 5, jako, no tak nemůžu stávat v 8.
1: No dobře, a do kolika jsi byl zhůru teda dneska, když jsi přišel, no, dneska, a pozor, a přišel jsi včas a s předstihem, už někdy v 8:30 jsi tady byl.
2: To byla katastrofa úplně, já jsem přijel autem v 2:30 do Prahy, jo, takže jsem spal 3 hodiny. Asi, a půl hodiny.
1: A proč jsi jezdil na 2:30 ráno do Prahy autem?
2: No tak já jsem bydlím v Ústí nad Orlicí.
1: A to je právě to, co jsem chtěl vědět, protože ty jsi stejně jako já rodák.
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Pražského ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Rosálie. Zpěvačka, šanzoniérka, akordeonistka, herečka, tanečnice. Zkrátka přírodní úkaz. Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Poslouchali jsme Planetárium, zpíval Vašek Neckář, doprovázen kapelou Bacily, a koukala jsem, že v brněnském Planetáriu na Kraví hoře bude dneska přednáška pro, jak tady píšou, všechny pozemšťany, které baví objevovat. A tématem jsou ženy ve vědě. Matematika, to je taky věda, a dneska je Světový den matematiček. Je tu úterý 12. května 2026 a nový den začínáme i s odstaveným osobním autem v Praze na jižní spojce hned za Barandovským mostem. Jinak provoz zatím dobrý, tak ať nám to vydrží co nejdéle. Za 4 minuty bude 6 hodin.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Stavět teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
1: Vamos, tady senior Chlorito. Zase mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
2: Beatová síň Sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Stroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň Slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
0: Na Beatové síni Slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes se čeká proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, častějšími v Čechách. Nad 800 metrů na západě, teď po ránu nad 600, přeháňky sněhové. V Čechách má napadnout až 8 cm. Na krajním východě slabý déšť, nad 1000 metrů i sněžení. Večer budou ubývat jak srážky, tak místy i oblačnost. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě 14 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Bosna a Hercegovina oznámila nominaci na mistrovství světa ve fotbale a nechybí tam ani borci z Česka. Kopat by měli záložník Mahmič z Liberce, plzeňský křídelník Memič, do výběru se dostal také 40-letý útočník Džeko. Naši běžkaři mají nového šéftrenéra. Vasila Husáka nahradil Němec Falk Gepfert. Několik závodníků pak skončilo, kariéru ukončili Antošová, Nováková, Černý a Fellner. Ministerstvo vnitra zahájí kvůli incidentům během pražského derby správní řízení se Slaví. Zajímat ho bude zajištění bezpečnosti i práce pořadatelské služby. Premiér Babiš označil výtržnosti za strašnou ostudu a je podle něj potřeba, cituji, brutální změna. Vláda schválila dobrovolnou mistrovskou zkoušku pro řemeslníky. Od příštího roku má zahrnovat praktickou, odbornou i ekonomickou část. Cílem je posílit prestiž řemesel u učňovských oborů. A nakonec, v Letohrádku Mitrovských v Brně začíná nová rodinná výstava s velkou hernou. Návštěvníky zavede na dobrodružnou cestu kolem světa.
6: Formou interaktivních her, skládaček a kvízů se zde seznámí se všemi kontinenty, poznají různé kultury a prostředí, ale i tamní zvířata či světoznámé stavby. Malé dobrodruhy jistě nejvíce zaujme velká objevitelská loď, na jejíž palubě se mohou stát skutečnými mořeplavci a po vzoru Krištofa Kolumba objevovat daleké kraje. Máte na to celé 3 měsíce. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
4: Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 12. května 2026.

Dobré ráno, je tu úterý, před námi je 12. květen 2026 a podle mysliveckého kalendáře, co tady mám, dneska hnízdí tetřívek obecný. Ano, někde bažantík, kterému se taky přezdívá Černý rytíř hor, ve studiu Beatu se uhnízdila kachna, přeji dobré ráno a v kalendáři je Pankrác, tedy první ze tří takzvaných ledových mužů. Podle legendy mu bylo pouhých 14 let, když byl veřejně sťat, protože se odmítl vzdát křesťanské víry. Je uctíván jako patron dětí, mládeže a také ochránce mladých rostlin a květů. Tak kytičky moje, koukala jsem, že v nížinách momentálně nikde nemrzne, pravda na Karlovarsku někde teploměr ukazuje jenom 3 stupně, zatímco na Zlínsku už je 12. I odpoledne budou ty teploty rozdílné. Zatímco v Čechách většinou 7 až 12 stupňů, tak na jižní Moravě teploměr ukáže i 14. A čeká nás proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami a v Čechách i s bouřkou.

Jak jsem Vítěze před chviličkou mluvila o tom svatém Pankráci, jak mu usekli hlavu, tak k tomu došlo v Římě a tam se teď taky vypravíme. Tak bohužel ani jeden ze tří osmifinálových českých pokusů na tenisovém turnaji v italské metropoli nevyšel. Jak Nosková, tak Bartuňková a nakonec i Plíšková včera prohráli ve dvou setech. Plíšková dokonce dostala od Rybakinové Kanára 0-6 a 2-6 prohrála, ale i tak půjde v žebříčku nahoru. Příští týden se někdejší světová jednička zase přiblíží první stovce. Nikola Bartuňková pak taky bude příští týden zase na svém maximu někde kolem 65. místa. Hlavně bude v Paříži, kde se bude hrát druhý Grand Slam sezóny French Open. Příští týden se tam rozjíždějí kvalifikace. Poslední česká šampionka tohoto turnaje Barbora Krejčíková se rozhodla poladit formu na turnaji nižší kategorie. A tento týden hraje v italské Parmě, kde včera prošla prvním kolem, stejně jako Dominika Šalková, která vyřadila domácí nasazenou turnajovou jedničku. Tady moje jedničky.

právě na začátku, úterý s datem 12. května 2026. A jak to na beatu bude dál? No, povolovat nebudeme. Po 9. hodině můžete vyhrát gramofon Sony v rokové detektivce u Vejvodáka. Večer si poslechnout, co nám poví v hledáčku Jirky Rogla Marcel Novotný. Ano, Pípa, bývalý zpěvák skupiny Kryptor, se tady zastaví a od 19. hodiny si bude povídat s Jirkou Roglem. Od 20. to totiž bude s Danem Kohoutem Rozálie. Velmi talentovaná muzikantka, šanzoniérka, akordeonistka, ale taky herečka a tanečnice. Té bylo dáno talentu, tak uvidíme, co tady dneska všecko proberou s Danem Kohoutem. Budou mít na to 3 hodiny od 20. do 23. hodiny. No a na závěr dne budeme vzpomínat na Lemmyho. Minulý týden v anketě o půlnoční alba dostala nejvíce hlasů 22. a zároveň úplně poslední studiová deska kapely Motorhead, Bad Magic. Takže si ji dneska dáme celé i s tím účinkováním kytaristy kapely Queen Briana Maye anebo s předělávkou Rolling Stones skladby Sympathy for the Devil. Sympatický je taky výběr desek pro příští týden. Na našem webu na stránce radiobeat.cz najdete anketu o půlnoční alba. Tento týden proti sobě stojí 6 desek, které vyšly v roce 2016, před 10 lety. No a to třeba vyšla i deska, ze které si teď budeme hrát. Tady je Něžná noc, Blanka Šrumová a Jan Sahra Hedl.

S tím se má milá nelam hlavu. Ej, jsou to jen sněhy na skalách. Tak se mnou pojď a neměj strach. To nejsou obři v běsném klání. S tím se má milá, nekaž spaní.

päivä rakvisilmu. Poslední záběr v němém filmu. Žijou snad tváře v novinách.

0: Dobré ráno, Kačí Ondřej. Jedna rychlá dopravní informace mezi Ronovem a Vápeným Podolem, Pardubický kraj, okres Chrudim. Tak cesta v pohodě, bez problémů, teplota mezi 4 až 6 stupněma. A ten blázen, co ti volá, tak už je v krátkém rukávu a je mu teplo.
1: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 6:30, hned si společně dáme kávu, ale nejprve budu varovat řidiče. Na příjezdu do Mohelnice po dálnice od Olomouce je asi 3-kilometrová kolona. Pojďme si nechat vysvětlit, co se tam stalo. Michale?
2: Zdar Víťáci, na sjezdu v Mohelnici z dálnice směr Studená Loučka manipulují s nadměrným nákladem. Už se tam štosuje kolona, vypadá to opravdu na dlouho. Lépe oběd, tak dobrý dojezd a být už zdar.
1: Nazdar.
3: Dobré ráno, Katko. Pojedu směr Olomouc, Hradec, Praha a na sjezdu v Mohelnický kupcem s nějakou větrnou elektrárnu. A už teď je to zacpaný, moc se jim chlapců nedaří projet tu křižovatku a začíná se tam pěkně štosovat. Myslím, že to bude na pěkně dlouho.
1: Takže opakuju, že zacpaný sjezd z dálnice u Mohelnice jako potom na výpadovku na Moravskou Třebovou, opravdu před Mohelnicí od Olomouce na dálnici Fronta a potom dál i v Mohelničáku. Třeba se tam někdo zastavíte na tvarůžkovou snídani. Tak vám přeju dobrou chuť a taky dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být. To grow a happy face, you need someone for sure.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes se čeká proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, častějšími v Čechách. Nad 800 metrů na západě, teď po ránu nad 600, přeháňky sněhové. V Čechách má napadnout až 8 cm. Na krajním východě slabý déšť, nad 1000 metrů i sněžení. Večer budou ubývat jak srážky, tak místy i oblačnost. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Artisu Brno vyhráli 2-0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Prezident Pavel podepsal zákon umožňující vládě v mimořádné situaci regulovat ceny pohonných hmot. Senát normu odmítl, ale sněmovna ho přehlasovala, začne tak platit vyhlášením. Po sobotních výtržnostech fanoušků Slavie v pražském Edenu rezignoval bezpečnostní ředitel klubu Miloslav Kolín. Bezdomovci, drogově závislí a velký nepořádek. Takový je pohled na okolí Novodvorské ulice na Praze 4, kde se nachází i takzvaný les hrůzy.
2: Obyvatelé z okolí proto sepsali v polovině dubna petici, ve které požadují nápravu. Ačkoliv zástupci radnice tvrdí, že například bezdomovectví se nedá vyřešit ze dne na den, tak se situace po častějších hlídkách policie zlepšuje. Sklidnění napomáhá také teplejší počasí. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec české herní studio SCS Software poprvé překonalo 1 000 000 000 Kč v tržbách. Firmu táhnou hlavně hry Euro a American Truck Simulator. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: zapeklitá záhada mocné. Musíme najít jehlu v kupce sena, doslova, protože bez jehly tu něco nehraje.
1: No já myslím, že je to zbytečná práce. Jak by se s tím Gramcem dostal až na seník? Zakopnul by o dráty.
0: Máte pravdu, drahý mocné. Dráty by ho prozradili, jenže on je nepotřeboval.
2: A vy je také nepotřebujete. Gramofon Sony PS umí hrát i přes Bluetooth a jehla je součástí balení. Vyhrajte jeden takový v hodnotě skoro 8000 korun. Stačí jen odhalit, kdo je dnes ukrytý v detektivce. Pátrat začneme v 9 hodin na Beatu.
3: Sony není jen výrobce gramofonů. Sony je globální technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu prémiové spotřební elektroniky, která propojuje špičkový obraz, zvuk i design. Sony. www.sony.cz

Před 40 lety se v hitparádách o první místo přetahovala písnička Petra Gabriela Sledgehammer z Higher Love od Stevea Winwooda. No a nahrávkou roku a cenu Grammy pak získala ta druhá zmiňovaná. A Stevea Winwooda mám teď nachystaného i proto, že má dneska 78. narozeniny. Jde o talent, který se ukázal velmi brzo. Už v 15 letech zpíval se Spencer Davis Group, ještě předtím ve 14 doprovázel na pódiu na piano bluesové legendy jako Moodyho Watersa nebo BB Kinga. A úplně první koncertní zkušenost udělal, když mu bylo jenom pouhých 9. Hrál v kapele se svým tátou a starším bráchou a protože byl takové děcko, tak ho za tím klavírem v těch hospodách, kde hrávali, záměrně schovávali. Teď si ho dáme v popředí kapely Traffic, kterou spolu založil poté, co odešel od Spencera Davise. A nevím, jestli byste v tom hlase odhadli věk 19 let. Tak tady je drahý pan Fantazy, trýzněný umělec, který obětuje vlastní štěstí pro radost publika. Tak snad potěší i uchobíťáka. Dobré ráno.

78. narozeniny má dneska zpěvák a pianista Steve Winwood, který vlastně umí hrát skoro na všechny hudební nástroje. Třeba s kytarou nebo basou dokázal držet krok i s Ericem Claptonem v kapele Blind Faith. No a hraje stále dál a bude jedním z hostů na nové desce Rolling Stones, která by měla vyjít 10. července. S tím, že první ukázky najdete už i u nás na webu na stránce radiobeat.cz. A už bylo prozrazeno, že 25. studiové album Kamenů bude mít stopáž hodinu, 2,5 minuty a bude na něm i cover od Amy Winehouse, její drzý hit Víš, že nejsem dobrá. Tak Mick Jagger asi bude zpívat dobrý. A taky krásná Dalila od Chucka Berryho. Teď Vláďa Myšík na rádiu Beat. A s ním taky u mikrofonu Olinné z chleba.

kde hraje trio Ivana Hlase, které tvoří kromě Norbyho Kováče a samozřejmě Ivana Hlase taky Olin Nejez Chleba, který teď sekundoval Vláďovi Mišíkovi. No a pokud se už nevmáčknete dneska do Balbínovy poetické hospůdky, je pravda už vyprodáno, tak zítra tahle ta trojka hraje v jiné části Prahy v Písnici v centru Jasoň. Na Luboše Pospíšila s kapelou 5P můžete dneska vyrazit do městského kulturního střediska v Třebíči. Zítra v ostravském baráku zakončuje to své tour k 75. No a Michal Prokop v triu s Honzou Hrubým a s Pavlem Marcelem dneska hrají v kulturním domu Moskva v Žatci a zítra na Kladně v Dundee Jamu.

Nechci strašit fanoušky hokejistů Wild, ale Colorado Martina Nečase je zápas od postupu do finále západní konference NHL. Avalanche i s dvojí asistencí českého útočníka vyhráli na ledě Minnesota 5-2 a ve čtvrtek budou mít první matchball a šanci na postup mezi nejlepší čtyřku bojů o Stanley Cup.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 7:01 na vrchu, trošku nestíháme. Nadměrný náklad vás přibrzdí taky na 35. od Mohelnice na Svitavě, teď je před Moravskou Třebovou v okolí Gruny. Na D1 z Prahy na Brno pozor před Divišovem na 39. kilometru ve stoupacím pruhu stojí porouchaná dodávka. A ještě se pojďme podívat do jižních Čech na silnici 145 Netolice České Budějovice. Tak opatrně za Němčicemi, je tam nehoda nákladní a osobního auta. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby@trakal.cz.
1: Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
2: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
3: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
2: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
0: Radio B. Počasí.
4: Dnes ochlazení a na horách sněžení. Čeká se proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a ojediněle i bouřkami. Nad 800 metrů sněžení napadnout může až 8 cm. Na krajním východě slabý déšť, nad 1200 metrů i sníh. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalové Slávy odečer bodů za nedohrané derby nehrozí, více Petr Plintovič.
5: Slávia se kvůli řádění fanoušků a napadení několika hráčů Sparty nemusí bát odečtu bodů. V paragrafech takový trest nehrozí. Čeká se ale, že sobotní nedohrané derby bude kontumováno ve prospěch Sparty. Sešívaní navíc nejspíš dostanou mnohamilionovou pokutu a budou mít zavřený stadion. Verdikt disciplinární komise by měl padnout dnes odpoledne.
4: Brankář Sparty Surovčík se po fotbalovém zápase psychicky zhroutil. Po napadení fanoušky Slavie skončil v nemocnici a ještě v noci nebyl schopen komunikovat. Incident i výhrušky smrtí se budou řešit právní cestou. Maximální ceny pohonných hmot dnes klesly. Benzín šel dolů o 40 haléřů na 44 korun za litr, nafta výrazněji o korunu 30 na přibližně 42,80. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem je podle prezidenta Trumpa na pokraji zhroucení. Íránský návrh prý neřeší klíčové otázky jaderného programu. Teherán naopak tvrdí, že nabídl velkorysé podmínky a obvinuje USA z přehnaných požadavků. A nakonec Čína spustila u pobřeží provincie Guangdong jednu z největších plovoucích větrných turbín světa. Zařízení s výkonem 16 MW stojí víc než 70 km od pevniny. Vyrobí elektřinu pro zhruba 24 000 domácností, tedy velikost menšího okresního města. Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 12. května prožijete podle představ a dáme si kys.
0: Classic rock.

I na webu Radiobeat.cz se dočtete, že Kisky tady ještě nepověsili na hřebíček naopak a jsou momentálně ve studiu a v listopadu odehrají dvě speciální vystoupení bez maskování. Bude to v hotelu v Las Vegas, no a bude tam taky velká poklona kytaristovi Ace Frehleymu, který zemřel loni v říjnu. Dneska je 12. května. Dneska má narozeniny bubeník Kiss, Eric Singer. Toho si ještě v této hodině pustíme s jednou takovou speciální skladbou, ale bude to tak přibližně za půl hodiny. Teď máme minutu před 7:45 a bubeník Corky Lang nám ukáže práci s kravským.

0: Po Mississippi Queen, která se lépe pohybovala po požití vína, bohužel Mountain množství v té písničce neupřesnili, přijíždí do beatu na kole náš Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Basketbalisté Brna jsou posledními semifinalisty ligy. V rozhodujícím zápase porazili Děčín 98-78 a otočili sérii z 1-3 na 4-3. V semifinále se obhájci stříbra utkají s Pardubicemi. Dvoučlenné plachetnice Fireball zahájili sezonu na Nových Mlýnech, více Petr Kořan.
3: Velmi tuhé boje se odehrávaly hlavně na špici pelotonu, kde nakonec o celkovém pořadí rozhodoval až poslední úsek do cíle poslední rozjížďky. Vítězství získali nejtěsnějším možným způsobem, to je s vyhranou schodou Jirka Parůžek s Přemkem Čechurou, na druhém místě pak byla Johanka a Kuba Nápravníkovi. Nástupně vítězů je potom doplnila plzeňská posádka Lucka Šturzová a Dominik Dragoun.
2: Plochodrážní tým Kopřivnice vyhrál první kolo první ligy družstev a navázal na loňský titul. Přestože v počátku nechyběly pády a technické potíže, ovládl zbytek závodu a zvítězil se ziskem 22 bodů před Divišovem. Další kolo první ligy se pojede zítra v Pardubicích. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

už jsem se dneska ráno zmínila, že Michal Prokop s Honzou Hrubým a Pavlem Marcelem dneska večer hrají v Žatci v kulturáku Moskva. Michal v srpnu oslaví osmdesátiny a dárek dal nejenom sobě, ale i nám, protože na letošní festival Krásný ztráty live na statek ve Všeticích u Benešova pozval jednu z největších osobností soulu a gospelu, zpěvačku Mavis Staples. Tak to bude krásné. Teď Led Zeppelin na rádiu Beat.

0: Vinici na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7:30, nadměrný náklad na 35 od Mohelnice na Svitavy je teď na obchvatu Moravské Třebové. Na brněnské dálnici na příjezdu do Prahy je na 5. kilometru u středových svodidel a částečně i v levém pruhu auto s poruchou. A pak na 5. května před sjezdem na jižní spojku je nehoda s motorkářem, ale netuším přesně ve kterém směru, protože se přicpávají oba, tedy příjezd do Prahy po D1 a opačně i jižní spojka je v koloně. Směrem od Barandovského mostu ta fronta začíná už před Vídeňskou. Kamion po nehodě je na D1 z Prahy na Brno na 107. kilometru za Větrným Jeníkovem. Jsou tam s ním v odstavném pruhu i hasiči. A záchranáři už jsou u nehody na 14. na příjezdu do Ústí nad Orlicí od České Třebové. Ta bouračka je za čerpačkou Orlen. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes ochlazení a na horách sněžení. Čeká se proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a ojediněle i bouřkami. Nad 800 metrů sněžení napadnout může až 8 cm. Na krajním východě slabý déšť, nad 1200 metrů i sníh. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Kinským remizovali s Leedsem 1-1. V boji o záchranu mají na sestupové příčky náskok 2 bodů. Neapol pak v dohrávce 36. kola italské ligy nestačila na Boloňu 2-3. Stát spustil na webu test, kterým si ověříme, jestli správně užíváme antibiotika. Špatné nebo zbytečné braní těchto léků podporuje vznik odolných bakterií. V plzeňské věznici na

Systém kvůli tomu analyzuje nejen výšku postavy, ale dokonce i kostní strukturu. To byly krátké zprávy Rádia Beat.

0: zapeklitá záhada mocné. Musíme najít jehlu v kupce sena, doslova, protože bez jehly tu něco nehraje.
1: No já myslím, že je to zbytečná práce. Jak by se s tím Gramcem dostal až na seník? Zakopnul by ho dráty.
0: Máte pravdu, drahý mocné. Dráty by ho prozradili, jenže on je nepotřeboval.
2: A vy je také nepotřebujete. Gramofon Sony PS umí hrát i přes Bluetooth a jehla je součástí balení. Vyhrajte jeden takový v hodnotě skoro 8000 korun. Stačí jen odhalit, kdo je dnes ukrytý v detektivce. Pátrat začneme v 9 hodin na Beatu.
3: Sony není jen výrobce gramofonů. Sony je globální technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu prémiové spotřební elektroniky, která propojuje špičkový obraz, zvuk i design. Sony. www.sony.cz.

Briana Maye ještě dneska na beatu uslyšíme, a to nejenom z Queen, ale i z Motorhead, protože vystřihl jedno solo na jedné skladbě na jejich posledním albu, které si dneska před půlnocí na beatu pustíme úplně celé. Teď to bude první písnička z debutové desky kapely Badlands. V tomto bandu se 12. května museli konat divoké mejdany, protože v ten den měli narozeniny jak bubeník Eric Singer, tak o rok mladší zpěvák Ray Gillen. Tito dva spolu dokonce se chviličku potkali i v Black Sabbath, ale teď si dáme z Badlands, jenom ještě s doplněním, že dneska už si bohužel navzájem k narozeninám nepopřejí, protože Ray zemřel, když mu bylo pouhých 34 let.

Bobeník Kiss Eric Singer má dneska 68. narozeniny. Tato nahrávka s hair metalovými Badlands byla ještě z období předtím, než se začal malovat na Catmana. A taky to byla vzpomínka na velice talentovaného zpěváka Ray Gillena, který se taktéž narodil 12. května, a to v roce 1959. Ale bohužel narozeniny již dneska neslaví, stejně jako další, třeba Ivan Kunt nebo Ian Dury. Hráváme si Sex and Drugs and Rock'n'Roll od tohoto Brita, nebo jsme tady už taky dneska měli pianistu a zakládajícího člena kapely Mountain, Steve'a Knighta, který se taktéž narodil 12. května v roce 1935, ale v roce 2013 zemřel. Jinak svátek má dneska Pankrác, tak gratuluju, zvládneme ty ledové

Taky mám v očích slzy a může za to Horis, který mi poslal omluvenku. Bohužel se příští středu v 20. května u obchodního centra Nisa v Liberci nezastaví na první letošní bítovou pumpu. Prostě si to špatně naplánoval. Tak vy plánujte, říkáme to dopředu, říkám ne teď ve středu zítra, ale příští týden. Podrobnosti najdete i na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 8 hodin. Po nehodě auta s motorkou na ulici 5. května v Praze na magistrále u Jižní spojky je kolona na spojce od Barandovského mostu a na úrovni krčského baseballového areálu je ještě v té koloně Ťukanec. Nehoda a taky omezení na 7 z Chomutova na Prahu je před Slaným a kolona je od Třebíze. Příjezd do Ústí nad Orlicí od České Třebové je v koloně od průmyslové zóny. U Erlenu je nehoda se zraněním a u Třebové Moravské na 35 z Mohelnice na Světavě je kolona. Já neznám přesně tu příčinu, ale typovala bych, že ten nadměrný kolos, co se tam sunul, že se zasekl u kruháku na Útěchov. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně u klasiky. H plus M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Vamos, tady senior Chlorito. Zase mají v bazénu party. Tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a výjimečně i bouřkami. Nad 800 metrů sněžení napadnout může až 8 cm. Na krajním východě slabý déšť, nad 1200 metrů i sníh. Večer budou ubývat srážky a místy i mraky. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě 14 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, ráno a večer na východě místy polojasno až jasno, na severu a severozápadě Čech lokální přehánky, jinde jen ojediněle, později večer na západě Čech přehánky četnější. Teploty 10 až 15, na jihu Moravy 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejisté Koloráda dnes porazili FNHL Minnesota 5-2 a v sérii mají matchball. Český útočník Nečas přispěl dvěma asistencemi. Colorado vede 3-1 na zápasy a postoupit může už v dalším domácím utkání. Studená fronta přinesla na Moravu a do Slezska silné bouřky s vydatným deštěm. Nejvíc pršelo na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy. V Novém Městě na Moravě prý spadlo 71 mm srážek. Předák sudeckých Němců Posselt nebude na sjezdu v Brně mluvit o Benešových dekretech. Považuje je za historickou otázku spojenou s principem kolektivní viny, o které lze vést jen morální debatu. A nakonec ski areál v Jizersko-Horském Bedřichově by nakonec mohl od zimy znovu obnovit provoz. Po roční pauze ho chce zajistit nová firma, kterou založí tamní nejvýznamnější vlastníci pozemků. Jednatel firmy Adam Kuchař o tom říká.
4: Vypadá to dobře, protože máme novou dohodu z té bižutérie o odkupu provozního zařízení, takže tím víme, že příští sezóna je možná provozovat. A zároveň zakládáme provozní společnost tady s kolegama ze sjezdovek, co tam vlastní ostatní pozemky, a budeme provozovat areál, pokud se dohodneme s obcí samozřejmě.
3: To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Iron Maiden.
5: Ano, před Edim má ale přednost býťák Sláva, který se ozval z trasy Mohelnice Svitavy, kde přepravují, jak jste hlásili, nějakou elektrárnu nebo co. Halo? Slyšíme se?
6: Ten nadrozměr je odstavený přímo souběžná s Moravskou Třebovou, tak ty už stojí, ale tím, jak za ním jeli auta pomalu, tak to je ta kolona vlastně v Moravské až ke Kruhák, ale je odstavený a pak dál už to v pohodě jede.
5: A další část tohoto obra je odstavena nad Molkou v Mohelnici. Dobrou jízdu.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Rosálie. Zpěvačka, šanzoniérka, akordeonistka, herečka, tanečnice. Zkrátka přírodní úkaz. Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

Dobré ráno, býťáci. 12. květen je v historii Rolling Stones bohatý na události. Před 61 lety natáčeli v hollywoodském studiu hit Satisfaction. O 3 roky později naposledy Kameny koncertovali s Brianem Jonesem. Dneska je to taky 55 let, co si ve francouzském Saint-Tropez vzal Mick Jagger svoji lásku Bianku Perez. Mimochodem, ta byla jedinou opravdovou manželkou zpěváka Rolling Stones, protože při rozvodu s modelkou Jerry Hall se ukázalo, že jejich obřad na Bali byl neplatný a toto manželství bylo anulováno. A 12. května 1972 vyšlo dvojalbum Rolling Stones, Exile of Main Street, z větší části bylo natočeno na azurovém pobřeží na jihu Francie, kde kapela žila jako daňoví vyhnanci. Dneska je 12. května, dneska taky vzpomínáme, v roce 2003 zemřel ve věku 53 let Richard Kibitz.

0: Jsou 3 minuty po 4:15, v Plzni kolabuje provoz u křížení Klatovské třídy s ulicí 17. listopadu, překáží tam nehoda auta s tramvají. Ve studiu Beatu je Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Čeští střelci získali na mistrovství Evropy v Osijeku zlato a stříbro v týmových disciplínách mladých. Ve sportovní pistoli vybojovali titul Klajlová a Dubový, puškaři Přívratský, Hrčkulák a Nepejchal získali stříbro v třípolohové střelbě po finálové porážce s Norskem. Švýcarská MMA bojovnice Danielle Hmistelijová se v 49 letech chystá na další zápas v organizaci Octagon. V sobotu v Hanovru bude nejstarší ženou, která kdy v československé organizaci nastoupila. Finále hokejové extraligy nabídne potřetí v řadě pražské derby.
3: Tým z Lužin na domácím hřišti v semifinálové sérii proti Letohradu využil mečbol až na podruhé. V sobotu se po přestřelce korunované nájezdovým rozstřelem radovali poměrem 7-6 Jeleni. V neděli už Kert Park zvítězil těsně 3-2 a v finále si tak zahraje už po 9. v řadě. Také obhájce titulu z Hostivaře ztratil sobotní duel. S Vítkovu podlehl 4-5. Nedělní odveta dospěla za stavu 2-2 do prodloužení, které gólem v 55. minutě rozhodl hostivařský Filip Hradil. Pro Rádio Beat, redakce webu hokejbal.cz.

0: Ondra Tačenko, tady Duzba, mám tady jednu dopravní, právě projíždím přes Ústí nad Orlicí a u benzinky na konci směrem na Svitavy si dali pusinku dva osobáky. Přes Ústí se projet dá, ale z druhé strany je kolona možná 2-3 kilometry, takže ať se všichni obrní trpělivostí, jinak přeji krásný den.
1: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
2: 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Informace pro řidiče před 9:30 začnu doporučením Jeďme s Mírou. Míro.
2: Ahoj, Kačko, jenom dopravní info po 53. z Pohořelic na Znojmo, spravují cestaři z vodidla asi kilometr za Pohořelicemi. A ta fronta je ten kilometr, tak kilometr dlouhá. Takže kdo to zná, tak to může v obě přes Vlasatice, aby tam nestál.
1: Co pak má pro nás Luděk?
3: Prosím tě, kdo jede z Liberce na Turnov, tak ať počítá s tím, že před Hodkovicema jsou oba pruhy totálně zacpaný. Jede se tady rychlosti asi 0,5 km za hodinu. Jo, nevím, jestli to kvůli tomu omezení, nebo jestli tam je nějaká bouračka nebo něco, ale ať si lidi připravejí, tak o 4 hodiny, o půl hodiny možná víc času, jo?
1: Hlavně si na příští středu naplánujte cestu do Liberce, protože u obchoďáku Nisa bude probíhat první letošní roková pumpa Rádia Beat. Teď si ještě pojďme říct, že v Plzni na Klatovské třídě se kousíček od zastávky Dvořákova, tedy před křížením s ulicí 17. listopadu, srazila tramvaj s autem. Kolona na té Klatovské směrem do centra je od nádrže České údolí. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes se čeká proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, častějšími v Čechách. Na 800 metrů na západě teď po ránu nad 600 přeháňky sněhové. V Čechách má napadnout až 8 cm. Na krajním východě slabý déšť, nad 1000 metrů i sněžení. Večer budou ubývat jak srážky, tak místy i oblačnost. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Artisu Brno vyhráli 2-0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Prezident Pavel

0: Tvrdí, že například bezdomovectví se nedá vyřešit ze dne na den, tak se situace po častějších hlídkách policie zlepšuje. Sklidnění napomáhá také teplejší počasí. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec české herní studio SCS Software poprvé překonalo 1 000 000 000 Kč v tržbách. Firmu táhnou hlavně hry Euro a American Truck Simulator. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
2: Klasy.

Ozzy Osbourne získal celkem 5 cen Grammy, tedy 5 zlatých gramofonů. A Pavel z Letohradu vyhrál včera v rockové detektivce tady na beatu gramec od firmy Sony. A dneska tato plně automatická mašinka s řemenovým pohonem a dvěma rychlostmi může být vaše. Ale vy musíte být nejrychlejší, kdo vyluští rockové pátrání po muzikantovi nebo kapele. První indici vytáhne z pytlíku od svačiny vejvodák po 9. Teď je 8:40.

0: Rozálie.
1: Haló?
0: Tak to je něco jiného, to jsem mi tady nahrávala doprava. Chtěla jsem říct, že nikoli Little Girl, o které teď zpíval Jim Morrison, ale Rosalie, která zpívá k tomu parádně, hraje na harmoniku, k tomu umí skvěle tancovat a vyprávět a bude si dneska povídat s Danem Kohoutem v rokové zpovědnici na beatu od 20 hodin. Tak to byla pozvánka, kterou jsem chtěla učiniti, tak už jste slyšeli, ale ještě předtím v hledáčku Jirky Rogla od 19. bude Pípa. Ano, Marcel Novotný, bývalý zpěvák skupiny Kryptor a taky hokejový trenér. No a aby ten dnešní večer byl kompletní, tak si taky ještě před půlnocí můžete dát vzpomínku na Lemmyho, protože co by půlnoční album minulý týden v anketě dostala nejvíce hlasů, jejich deska Mac Magic, tedy Black Magic od Motorhead dneska, Bad Magic od Motorhead dneska na závěr dne na vlnách beatu. Teď už ale Pink Floyd s varováním, že za minutu bude 3:15.

0: záhada mocné. Musíme najít jehlu v kupce sena, doslova, protože bez jehly tu něco nehraje.
1: No já myslím, že je to zbytečná práce. Jak by se s tím gramcem dostal až na seník? Zakopnul by o dráty.
0: Máte pravdu, drahý mocné. Dráty by ho prozradili, jenže on je nepotřeboval.
2: A vy je také nepotřebujete. Gramofon Sony PS umí hrát i přes Bluetooth a jehla je součástí balení. Vyhrajte jeden takový v hodnotě skoro 8000 korun. Stačí jen odhalit, kdo je dnes ukrytý v detektivce. Pátrat začneme v 9 hodin na Beatu.
3: Sony není jen výrobce gramofonů. Sony je globální technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu prémiové spotřební elektroniky, která propojuje špičkový obraz, zvuk i design. Sony. www.sony.cz

Se vlci přestanou vít.

Kruci kluci, tedy Kruci Pisk, mají nejbližší koncert 30. května v Mladé Boleslavi. Michal Prokop s Honzou Hrubým a s Pavlem Marcelem hrají dneska večer v Žatci v KD Moskva, zítra na Kladně v Dundee Jamu, kde za dva týdny ve středu 27. zase bude trio Ivana Hlase. Ivan, Norby Kováč a Olin Neschleba dneska hrají v Balbínce a hned zítra mají další koncert v Praze v Písnici v centru Jasoň. Na Luboše Pospíšila s kapelou 5P můžete jít dneska večer v Třebíči a zítra v Ostravě, kde v baráku končí jeho turné k 75. Ivan Král ten zemřel před 6 lety, když mu bylo 1,70 a narodil se v roce 1948, ano, 12. května, tak ještě vzpomínka na něj. This isn't the right thing to do. So let's go.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 9 hodin. Příjezd do Brna po D1 od Vyškova je v koloně od Rousínova od 216. kilometru. Ještě před Rohlenkou a odbočení na Slavkov na 212. kilometru je Ťukanec. Tak opatrně na cestě Stovačova na Olomouc. Tady vás přibrzdí nehoda před dálnicí. Za Kožušany zasahují záchranáři u srážky 2 dodávek. Taky bacha tedy při sjezdu z dálničního obchvatu Olomouce na exitu 272 Nemilany. No a pokud jedete po D1 z Prahy na Brno, tak nečekaná kolona od 120. kilometru, tedy kousíček za Jihlavou, protože na 122. kilometru je nějaké zúžení. Tak opatrně přeji dobrou jízdu a vydařené úterý.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby-trakal.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio B. Počasí.
3: Dnes proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a výjimečně i bouřkami. Nad 800 metrů sněžení napadnout může až 8 cm. Na krajním východě slabý déšť, nad 1200 metrů i sníh. Večer budou ubývat srážky a místy i mraky. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě 14 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, ráno a večer na východě místy polojasno až jasno, na severu a severozápadě Čech lokální přehánky, jinde jen ojediněle, později večer na západě Čech přehánky četnější. Teploty 10 až 15, na jihu Moravy 17 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Bosna a Hercegovina oznámila nominaci na mistrovství světa ve fotbale a nechybí tam ani borci z Česka. Kopat by měli záložník Mahmič, z Liberce plzeňský křídelník Memič, do výběru se dostal také 40-letý útočník Džeko. Naši běžkaři mají nového šéftrenéra. Vasila Husáka nahradil Němec Falk Gepfert. Několik závodníků pak skončilo kariéru, ukončili Antošová, Nováková, Černý a Fellner. Asi se budou zpřísňovat tresty pro řidiče, kteří ujíždějí před policií. Novela trestního zákoníku by měla umožnit uložit až 3 roky vězení, pokud při honičce dojde k nehodě, zranění nebo větší škodě. Riziko hantaviru pro české občany zůstává velmi nízké. Oznámil to ministr zdravotnictví Vojtěch s tím, že hygienici a Státní zdravotní ústav situaci průběžně sledují a spolupracují s mezinárodními partnery. A nakonec v Letohrádku Mitrovských v Brně začíná nová rodinná výstava s velkou hernou. Návštěvníky zavede na dobrodružnou cestu kolem světa.
5: Formou interaktivních her, skládaček a kvízů se zde seznámí se všemi kontinenty, poznají různé kultury a prostředí, ale i tamní zvířata či světoznámé stavby. Malé dobrodruhy jistě nejvíce zaujme velká objevitelská loď, na jejíž palubě se mohou stát skutečnými mořeplavci a po vzoru Krištofa Kolumba objevovat daleké kraje. Máte na to celé 3 měsíce. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
3: Zprávy jsou tímto u konce. Za chvíli k vám bude mluvit Vejvoďák.
6: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Radio Beat.
1: 210, 32, 33, 34, zcela nezvykle dneska začínám rovnou telefonním číslem, protože to je pro vás to nejdůležitější. Hrajeme stejně jako včera o gramofon, konkrétně Sony PSLX-3BT. Je to gramofon bratru za 8000 korun a dostane ho ten, kdo jako první zjistí, po kom je dneska pátráno. Po jaké muzikantovi, případně po jaké kapele, to si zatím nechám pro sebe, i když možná bych mohl říci, že dneska, podobně jako včera, rovnou vám to teda řeknu, budeme hledat muzikanta, tedy jedno jediné jméno chci slyšet. První indicie, první nápověda je připravená, vy co máte ještě chvilku času a věříte si, že můžete klidně o polovinu první nápovědy přijít, tak se běžte podívat na radiobeat.cz, na naše webové stránky, kde je ten krasavec, ta placatá Sony, vychytávka Sony gramofon v designové jako linii, krásně vyobrazen, jsou tam fotografie toho gramofonu, abyste, tak říkajíc, nesoutěžili zajíce v pytli. Pojďme na první indici. V té první nápovědě v přeneseném slova smyslu uslyšíte, kde bychom měli pátrat.

přitom zadarmo, to je naše oblíbená cena. 210 32 33 34, ještě jednou to numero telefonní. Kdo si myslí, že ví, může telefonovat.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Někdo v tom slyší Oldu, přítele svého, někdo Naftu nad zlato, pražský výběr dohrál, pokračujeme v detektivce. První nápověda byla ke slyšení a víme, že hledáme muzikanta. 210 32 33 34. Rádio, prosím.
3: Ahoj, Pepa.
2: Pepiku, držím ti palce, ty bys si tak zasloužil gramofon v Nekvasovech, by si dělal celou parádu po vsi.
3: Hele, Alice Cooper.
2: Alice Cooper a jak se říká u nás v Plzni, šejze. Hele, Alice Cooper to není, je to jiný muzikant, no. Škoda, třeba to vyjde ještě, Pepo, jo, zatím, pátrej.
3: Ahoj.
2: Hej se, čau. Pepa Nekvasovi, kousek od Nepomuka, nebyl úspěšný. Třeba tohle číslo, které teď telefonuje, úspěšné bude, rádio, prosím.
4: Ahoj, Adam.
2: Adame, i ty by si potřeboval podle mě gramofon s bezdrátovým připojením, že jo, sluchátka bezdrátově, bedínku k tomu připojíš bezdrátově. Tak co, koho hledáme dneska?
4: Ale zkusil bych Toma Pettyho.
2: Proč Tom Petty?
4: Kvůli písnice Free Fallin.
2: Ano.
4: To slovíčko free by se nám docela nabízelo.
2: Asi teda rozumím. Je tam samozřejmě v té první indicii takový překlad z češtiny do angličtiny a zpátky a taky ne náhodou Rumpál, to si doufám poznal, že jo, v té první nápovědě, tak zpívali zadarmo. Zadarmo ne, jo? Takhle přesně to tam bylo řečeno a i se tak ta skladba jmenuje. Zadarmo ne, s vykřičníkem na konci. Zatím děkuju, měj se, čau. Třetí místo, třetí pozice, Radio Beat, Vejvoďák, prosím. No,
3: Vejvoďáku Dan, ahoj.
2: Nazdar.
3: Abych zkusil Romana Dragouna.
2: Proč zrovna Romana Dragouna? To uvidíme v Lokti na Beatové síně slávy. Jeho skladba Zdroj bude letos uvedena do Beatovky. Proč tě napadl Roman Dragoun? Kvůli čemu?
3: No, protože ta ukázka byla od Rumpálu, že jo?
2: Ano, správně.
3: Ty jsou ze Zlína a tam tím směrem i ten Roman Dragoun tam tak jako...
2: Ty ano, Roman je z Písku, ale teď teda už je naturalizovaný Brňák, že žije dlouhodobě teda v Brně. Ale dá se říct, i když oni to asi neradě uslyší, že když jedeš jakoby na Brno, tak kousek dál potom je Zlín. Ne, ty vlastně, ono vlastně jedeš z tři čtvrtě republiky, jedeš jakoby na Zlín a než tam dojedeš, tak teda je Brno. Dobře. Takhle by se to dalo eventuálně uhrát mezi nima. To je zatím, děkuju, Roman Dragoun to není. A ještě někdo, poslední příležitost po první indicii, Radio Beat, kdo teď?
5: Ko?
2: Pověz mi, koho hledáme?
5: Já si myslím, že to je Paul Rogers.
2: Paul Rogers to taky není, jo? Ani nikdo, kdo se motá třeba okolo kapely Queen. Poslouchej, tady je druhá indicie, schválně, jestli ti pomůže, jo? Čau.
5: Ahoj.
6: Tati, mohla bych také sedět ve vozíku?
7: Ho, ty už jsi do něj moc velká, Pepo.
6: Oh.
7: Ale můžeš nám pomáhat s nákupem.
6: Tak dobře. Máme na seznamu čtyři věci.
7: Rajčata, špagety, cibuli a ovoce.
6: Já to všechno najdu. Sorry, za mnou.
8: Dětem se v obchodě moc líbí.
6: Pepi, nejdříve najdeme rajčata. Už je vidím. Tady máš rajčata, mami. Jsi šikovná, Pepi.
7: Takže jednu věc máme. Co je tam dál?
6: Špagety. Já je vidím. Tamhle špagety. Podívej, mami. Tady jsou špagety.
2: Já jsem si původně myslel, že to bude jako těžký dneska, jo? Tak jsem si to jako říkal včera i dneska, jestli na to přijdete a kdy a tak. Ale teď vlastně vidím a slyším, že to je naprostá trivialita. 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Hrajeme o gramofon Sony s bezdrátovým připojením pro sluchátka nebo třeba pro reprobedny a dostane ten gramofon ten, kdo jako první zavolá do rádia a řekne mi, koho hledáme. Dvě nápovědy už byly, pojďme zkusit, zdali se to někomu nepovede. 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím.
4: Dobrý den, já bych chtěla odpovědět na tu detektivku.
3: Správně, já jsem ti řekl ještěčko otázku, nebo tak, jako tajenku, ale detektivka je dobře. Pověz mi, koho teda hledáme dneska?
4: Jack White.
3: Jack White, kvůli čemu?
4: Já si myslím, že to je podle té melodie i jak vlastně... jak tam byla první ta hranka.
3: Ta ukázka, ne, ta nápověda.
4: Ne,
3: jako, jo?
4: Zadarmo ne, ano. Že to je vlastně jiným jakoby melodii toho slavného riftu, spíš než Seven Nation Army.
3: Aha, ale zeptám se tě, ty jsi mi ještě neřekla jméno svoje, jenom mi řekni.
4: Jo, pardon, Jana Procházka.
3: Jano, řekni mi, Jano, když se řekne zadarmo, napadne tě taková česká věta, která se říká, jo, takový rčení, nebo prostě taková, jo.
4: Zadarmo ani kuře nehrabe.
3: No, ani jsem ti nemusel napovídat, ano, zadarmo ani kuře nehrabe. A čím hrabe kuře? Jenom pro nás.
4: Pořátama.
3: Pořátem. Tak děkuju, zatím, čau, ahoj.
4: Ahoj.
3: Proto jsem taky říkal, že ta první indicie, kterou jsme teď s Janou rozebírali, je proto, abyste věděli, kde hledat, kde pátrat, jo? Rádio Beat, prosím. Haló? No tak...
5: Ano. Tak já bych typoval Slashe.
3: Slashe by si typoval. Slashe je blbě, ale obor, ten je dobře. A to víme dobře, že Slash je vynikající bubeník, že jo, a trumpetista. Jo, to se ví dobře. Tak zatím, nyní Sirko, čau, ahoj. Tak teď jsme jako vohodně poskočili dopředu. Rádio Beat, Vejvodák, prosím.
6: No ahoj, tady Miloš.
3: Miloši, my jsme hodně poskočili dopředu. Kam jsi poskočil ty, schválně?
6: No, nevím, ale zkusím, jestli to není Roger Waters.
3: Roger Waters, i včera jste typovali Rogera Waterse.
6: No, tak by tam byli money a prasata, že? Takže...
3: Money a prasata. Prasata lítají a peníze, to je jasný. Jedna z nejhranějších písní obecně od Pink Floyd, Money, na amerických rádiích jeden čas to byla vlastně, nebo v jedné dekádě snad, vůbec nejhranější písnička ve všech amerických rádiích, když to vezmeš dohromady, kolik jich tam je. A i přes to my hledáme dneska někoho jiného než Rogera Watersa, jo?
6: Předpokládal jsem to, ale zkusit to musím.
3: Je dobře, jestli věříš, že prostě do toho jdeš, už rovnou víš, že to je blbě. Ano, správně, děkuji. Měj se, čau. A ještě někdo, než bychom si dali trojku, myslím tím třetí nápovědu. Rádio Beat, prosím.
7: Milan, ahoj.
3: Pověz mi to, koho hledáme?
7: Slashe.
3: Slešené, teď je, už je to jako druhý Slash, jako my víme, že se pohybujeme na tomhle poli a když víme, že nakupovali špagety, nebo italský spagety a pomodore, tedy, jak říká Emanuel Ridi, rajčata, tak pravděpodobně nepůjde asi o úplně Slashe, ale o někoho jiného. Poslouchej, já dám teďko třetí nápovědu, uslyšíte v ní takovou edukaci, kterou ale ten náš muzikant jako dávno nebo potřebuje. Rozhodně, jako tohle, co teď uslyšíte, to on věděl už před 30, 40 lety. Tak poslouchej, čau.
7: Já pekli ta situace. Ahoj.
3: Čau.
8: Vždycky, když hrajem nějakou písničku, tak hrajem v nějaký tonině. To znamená, je tam nějaký základní akord, od kterého se to odvíjí. Například takový hezký kytarový základní toniny je E-dur, je G-dur. Ale může to být i C-dur. Svým způsobem i D-dur. A pak si můžeme pomoct kapodastrem. Já ti budu chtít ukázat, že ve chvíli, kdy víš, v jaký hraješ tónině, což je fajn vědět, a takový jako hint, jak to zjistit, pokud třeba by to pro tebe bylo těžký zjišťovat, tak takový hint je, že to je ten akord, na který ta písnička skončí. Jo? Takže hrajeme nějaký. Tak končím na G-dur, tak hraju v G-dur. A v tu chvíli my k tomuhle G-duru máme nějaký referenční tóny, které budou vždycky znít dobře.
3: Vždycky budou znít dobře. 210, 32, 33, 34.

0: Detektivka na Rádiu Beat.
1: 210 32 33 34. Rádio Beat, prosím.
2: Nazdar, Vyvodňáku, tady já vím z Valaška.
1: Nazdar do Valaška.
2: Volám na detektivku, na Valaška. Asi celkem zřejmé, že jo. No. Není to Joe Satriani.
1: Proč by to měl být zrovna hrgot Joe Satriani, rajčata, spagetti?
2: Protože to zní dost italsky.
1: Ano.
2: A zároveň, což jsem teda nevěděl, přiznávám, Google je silná stránka tady toho, tak on hrál v Chicken Food.
1: Samozřejmě se Sammy Hagarem, že jo, taky s Anthony, že jo, s Michaelem Anthonym, s Chadem Smithem, s bubeníkem z Red Hot Chili Peppers. To byla super skupina Chicken Food a tam Joe Satriani řádil. Mimochodem Joe, tedy Josef, on je vlastním jménem, se jmenuje Joe, tedy Joseph Satriani, protože jeho babi a děda byli Italové, pochopitelně, jo, proto teda to italské jméno, proto ta italština, kytara na konci, prasátko Pepa, všiml jsi si, že Pepa, ač u nás je Pepa Lábus muž, tak v tom prasátku Pepa je Pepa žena, jako no.
2: Teď se, já nevím, já jsem tou dobou jaksi už měl děti malinko odrostlejší, ale prasátko Pepina jsem jako postřeh taky.
1: Já teda takže taky už mám děti velký, že jo, 35 let a tohle sto. Poslouchej.
2: Ale tak prostě, on Lábus je geniální, že jo, na dubbing.
1: Ale když se řekne prase Pepa, tak si říkám, že to je chlap, ale ne, tady je to, ona je Pepa, je ta Pepa.
2: Ne, to je Pepina.
1: No, tak prosím tě pěkně, máš tady ten gramofon, to je prostě mužský rod, to je, s tím se nedá nic dělat, jo. Tady prostě si ne, tam nejde cuknout. Vyhráváš gramofon Sony PSLX-3BT, můžeš si k tomu připojit bezdrátově to, co budeš potřebovat, a pokud máš nějakou desku, tak si můžeš i na něm něco přehrát, hele. Co?
2: No, to je úžasný, protože gramofon nad tím uvažuji už hodně dlouho. Hodně
1: tak teď
2: dlouho,
1: můžeš si vypráznit v mozku, v hlavě tu kolonku uvažování o gramofonu, protože my ti ho pošlem a můžeš
2: vlastně opět soustředit na udírnu.
1: Na něco jiného, ano, třeba na udírnu. Velká gratulace, díky moc, zatím, čau.
2: Já taky děkuju, čau.
0: Sony není jen výrobce gramofonů. Sony je globální technologická společnost zaměřená na vývoj a výrobu prémiové spotřební elektroniky, která propojuje špičkový obraz, zvuk i design. Sony. www.sony.cz
3: Výťáci na čtyřech kolech.
1: Mám tu dopravu z Plzně, z Ústí, z Prahy a z Břeclavy. V Plzni v Univerzitní ulici je silný provoz kvůli havárce nákladního a osobního auta. V Ústí nad Labem v Masarykově ulici se jezdí kyvadlově pouze jedním pruhem kvůli bouračce dvou osobáků. V Praze na Pohořelci v Diskarské ulici se srazil autobus a osobní auto a v Břeclavi v ulici Jana Palacha zasahují složky integrovaného záchranného systému u havárky dvou osobních vozů.
3: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: metrů. Na krajním východě slabý déšť, nad 1200 metrů i sníh, večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě 14 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
0: Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Kinským remizovali s Lícem 1-1. V boji o záchranu mají na sestupové příčky náskok 2 bodů. Neapol pak v dohrávce 36. kola italské ligy nestačila na Boloňu 2-3. Stát spustil na webu test, kterým si ověříme, jestli správně užíváme antibiotika. Špatné nebo zbytečné braní těchto léků podporuje vznik odolných bakterií. V plzeňské věznici na Borech vypili 3 vězni dezinfekci. Jeden z nich zemřel, další 2 jsou ve vážném stavu. Vězeňská služba vyšetřuje, jak se k dezinfekčnímu prostředku dostali. Cyklostezka z Mnichova Hradiště do Bakova nad Jizerou dostala od kraje zelenou.
2: 3-kilometrový úsek by měl být hotov do 2 let. Nová trasa výrazně zvýší bezpečnost cyklistů i pěších v dané lokalitě tím, že oddělí nemotorovou dopravu od hustého silničního provozu. Luboš Dvořák po Jizeří.
0: A nakonec na Facebooku a Instagramu je nově umělá inteligence, která z fotek a videí odhaduje, zda je uživatel mladší 13 let. Systém kvůli tomu analyzuje nejen výšku postavy, ale dokonce i kostní strukturu. To byly krátké zprávy Rádia Beat. Rádio Beat.

Ano, správně, dneska to byl Joe Satriani, po kterém jsme pátrali v Detektivce, a Joe Satriani přinesl další gramofon. Nikoliv jak poslední, zítra už budeme hrát o perfektní knihu, já vám ji popíšu potom následně během dopoledne, ale knížka, která je tady par excellence, ale ke gramofonu se dostaneme zase příští týden, takže ještě není všemu konec. Co se týče indicí dneska na Joea Satrianiho, ta poslední, třetí, taková ta edukační, byla z kytarové akademie o tom, jak poznáte třeba i tóninu, ve které hrajete, je to podle toho posledního akordu, na který akord ta skladba končí, tak v té tónině to hrajete a na to navazují tóny, které se pohybují v každé které tónině. To Joe Satriani samozřejmě velice dobře zná. Druhá nápověda, prasátko Pepa, je to ta Pepa, ne ten Pepa, ale Pepa je ženská. Nakupovali v té ukázce rajčata a spaghetti. Joe Satriani vlastním jménem, tedy Joseph Satriani, ročník 56, ač rodák tedy z New Yorku, tak s italskými kořeny. Jeho prarodiče z otcovy strany pocházeli z italské Piacenzy a Bobia. Z mačiny strany měl Joe Satriani babi a dědu z jeho italského Bari. No a první indicie, rumpál, zadarmo ne. Schválně i s Janou jsme to probírali, která se dovolala do detektivky, že když se řekne zadarmo, tak zadarmo ani kuře nehrabe, kuře hrabe pařátem, a kuřecí noha, tedy kuřecí pařát Chicken Food, to je kapela, ve které Joe Satriani řadil společně se zpěvákem Sammy Hagarem, basákem Michaelem Anthonym, oba dva žil z Van Halen, bubeník Chad Smith z Red Hot Chili Peppers a Joe Satriani. Já vám teď pustím skladbu, která je z roku 2009, jmenuje se Sexy Little Thing. Joe Satriani tam cvrnká do kytáry a já si myslím, že Chicken Food se hodí.

0: textu jste slyšeli i název téhle skladby Crazy Joe Satriani. To je kytarista, kterého jsme dneska hledali v detektivce na beatu a tím skončila taková ta dvoudenní bitva o dva gramofony. Další dva gramofony budou k dispozici zase příští týden, tak ať to nepropásnete. Co se týče detektivky jako takové, ta pokračuje zítra při středě, kousek po 9:00. Jsem zvědav, jak si s ní poradíte.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: A dálnici D10 na 49. kilometru od Prahy na Turnov kousek za Mladou Boleslaví je odstavené porouchané nákladní auto. Na dálnici D2 na prvním kilometru na příjezdu od Břeclavi do Brna je bouračka autobusu a karavanu. V Ostravě dvě bouračky, jedna je Ostrava Poruba, Polská ulice, tam je dopravní nehoda osobního auta a druhá v Ostravě je Holasova a doktorky Lukášové. Je tam dopravní nehoda, čeká se na odtah. A ještě Praha, ulice Kšeberáku, je tam bouračka dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Vamos, tady señor Chlorito. Řasy mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
1: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
2: Beatová síň sláv. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová. Pavel Vrba in memoriam. Skladba Zdroj Romana Dragouna. A kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
3: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
4: Radio Beat. Počasí.
5: Dnes proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a výjimečně i bouřkami. Nad 800 metrů sněžení, napadnout může až 8 cm. Na krajním východě slabý déšť, nad 1200 metrů i sníh. Večer budou ubývat srážky a místy i mraky. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě 14 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, ráno a večer na východě místy polojasno až jasno, na severu a severozápadě Čech lokální přehánky, jinde jen ojediněle, později večer na západě Čech přehánky četnější. Teploty 10 až 15, na jihu Moravy 17 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Fotbalové Slávy odečet bodů za nedohrané derby nehrozí, více Petr Plintovič.
7: Slávia se kvůli řádění fanoušků a napadení několika hráčů Sparty nemusí bát odečtu bodů. V paragrafech takový trest nehrozí. Čeká se ale, že sobotní nedohrané derby bude kontumováno ve prospěch Sparty. Sešívaní navíc nejspíš dostanou mnohamilionovou pokutu a budou mít zavřený stadion. Verdikt disciplinární komise by měl padnout dnes odpoledne.
5: Brankář Sparty Surovčík se po fotbalovém zápase psychicky zhroutil. Po napadení fanoušky Slavie skončil v nemocnici a ještě v noci nebyl schopen komunikovat. Incident i výhrušky smrtí se budou řešit právní cestou. Koalice v nadcházejících dnech předloží zpřísnění pravidel pro migraci. Sněmovna pak začne novelu projednávat asi už v červnu. Americký prezident Trump podle televize Fox News vážně zvažuje, že by se Venezuela stala 51. státem USA. Podrobnosti zatím nejsou známé. A nakonec v Praze přistál historický čtyřmotorový letoun Douglas DC-6B, který dříve využíval jugoslávský vůdce Tito. Stroj z roku 1958 sloužil v Jugoslávii i Africe, kde byl později i opuštěný, zachránili ho ale a kompletně zrekonstruovali Flying Bulls z Rakouska. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si pustíme, přichází Queenie.

Classic Rock Non-Stop.

Klidně bych řekl, to je den tohle, takovýhle dřípance tady na beatu hrajeme, tohle byl Deep Purple, I Got Your Number, za 10 minut, necelých tedy 9,5 minuty spíš, bude 10:30 dopoledne, zítra v Detektivce už nehrajeme o gramofon, ale budeme hrát zase příští týden, zítra ohrajeme o tuhle knížku, která je maloformátová, přitom ale je to jedna z největších knih, kterou si můžete představit svojí velikostí, je to Válka světů Herberta George Wellse, podle této knihy natočil v roce 2005 stejnojmenný film i Steven Spielberg s Tomem Cruisem, že jo, v hlavní roli. A tuhle knížku proslavil také jmenovec Herberta George Wellse, George Orson Welles. A to svou rozhlasovou adaptací tohoto románu, která vyvolala veřejnou paniku, protože zblbnul Američany, posluchače rádia, kteří se domnívali, že došlo ke skutečné tedy invazi Marťanů do New Jersey. Tahle knížka popisuje, jak Marťani napadli naši planetu. My jako obyvatelé planety jsme do té doby žili přesvědčení o své nadřazenosti a technické vyspělosti, ale chyba lávky, jak se říká prd prd, slavný soude, a to místo prd prd se mohl použít i daleko horší slova. Tahle knížka je legendou, je to prostě román románů, máte-li chuť. Zítra tím, že poznáte, koho hledáme v Detektivce, tak si tuhle knížku můžete vysoutěžit. Držím vám palce, startujeme kousek po 9:00. Tohle je skladba Learning to Fly od Toma Pettyho. I s ptáčkama na konci, slibuju.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Dneska jsme v detektivce hledali jedno z hráčů první desítky světové extraligy kytarové hry, tedy Joea Satrianiho. Tohle je určitě další člen top 10 nejlepších hráčů kytarových této planety, tedy Carlos Santana a skupina Santana, Hope You're Lie, Feeling Better. Teď je 10:30, za chviličku Voči, taky Beatles anebo Black Sabbath. Přijdou menšinové sporty připravené Petrem Šimáčkem. Dozvíte se, jak plachetnice Fireball řádili na Nových Mlýnech a řekneme si, jak se dařilo našim střelcům na mistrovství Evropy v Osijeku.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: Basketbalisté Brna jsou posledními semifinalisty ligy. V rozhodujícím zápase porazili Děčín 98-78 a otočili sérii z 1-3 na 4-3. V semifinále se obhájci stříbra utkají s Pardubicemi. Dvoučlenné plachetnice Fireball zahájili sezonu na Nových Mlýnech, více Petr Kořan.
2: Velmi tuhé boje se odehrávaly hlavně na špici pelotonu, kde nakonec o celkovém pořadí rozhodoval až poslední úsek do cíle poslední rozjížky. Vítězství získali nejtěsnějším možným způsobem, to je s vyhranou schodou Jirka Parůžek s Přemkem Čechurou, na druhém místě pak byla Johanka a Kuba Nápravníkovi. Nástupně vítězů je potom doplnila plzeňská posádka Lucka Šturzová a Dominik Dragoun.
1: Plochodrážní tým Kopřivnice vyhrál první kolo první ligy družstev a navázal na loňský titul. Přestože v počátku nechyběly pády a technické potíže, ovládl zbytek závodu a zvítězil se ziskem 22 bodů před Divišovem. Další kolo první ligy se pojede zítra v Pardubicích. Čeští střelci získali na mistrovství Evropy v Osijeku zlato a stříbro v týmových disciplínách mladých. Ve sportovní pistoli vybojovali titul Klajlová a Dubový, puškaři Přívratský, Hrčkulák a Nepejchal získali stříbro v třípolohové střelbě po finálové porážce s Norskem. Švýcarská MMA bojovnice Danielle Hmistelijová se v 49 letech chystá na další zápas v organizaci Octagon. V sobotu v Hanovru bude nejstarší ženou, která kdy v československé organizaci nastoupila. Finále hokejové extraligy nabídne po třetí v řadě pražské derby.
3: Tým z Lužin na domácím hřišti v semifinálové sérii proti Letohradu využil mečbol až na podruhé. V sobotu se po přestřelce korunované nájezdovým rozstřelem radovali poměrem 7-6 Jeleni. V neděli už Kert Park zvítězil těsně 3-2 a v finále si tak zahraje už po deváté v řadě. Také obhájce titulu z Hostivaře ztratil sobotní duel. Svítkovu podlehl 4-5. Nedělní odveta dospěla za stavu 2-2 do prodloužení, které gólem v 55. minutě rozhodl

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

byla trocha českého materiálu, kapela Voči a The River Knows v programu Rádia Beat ve 10:45 a drobné vteřiny k tomu. Určitě možná, nebo ne, možná určitě, nebo určitě možná jste si všimli, že se tu rozmohl takový nešvar v dobrém slova smyslu, že velké kapely, které hrají a jsou na scéně 50-60 let, tak vydávají nové desky, Stouni, že jo, mají novou desku, ten vyjde v létě. Deep Purple také chystají nové album, teď se ozvali Def Leppard, že plánují novou desku. Dokonce Joey Elliott prozradil, že mají připravený materiál pro nové studiové album dohromady asi 18 skladeb, což by klidně mohlo stačit na dvě desky najednou. Na té novince, kterou Def Leppard vydají, tak pracují v sestavě Joey Elliott, Phil Collen, Vivian Campbell, Rick Savage a Rick Allen. Ten nemůže chybět samozřejmě. Na světě už je i nový single Def Leppard, který se jmenuje Rejoice, vyšel letos. A co se týče nové desky kapely Def Leppard, i když toho mají hodně, tak přeci jenom musí proběhnout logicky nějaká selekce, protože 18 písniček asi do jedné desky nenašťouchají nebo nenahňamoucají, bude to určitě méně, takže v první polovině roku 2027, což se dá tak nějak předpokládat, že zhruba za rok eventuálně by nová deska kapele Def Leppard mohla být na světě. Určitě budeme u toho. Tohle je Chris Ria, který

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Rozálie. Zpěvačka, šanzoniérka, akordeonistka, herečka, tanečnice. Zkrátka přírodní úkaz. Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: bylo jenom na oblíznutí před 11. hodinou dopoledne. Led Zeppelin na beatu, pojďme na dopravu.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D1, nebo lépe řečeno u dálnice D1 v Brně na Vídeňské, nájezd ve směru na Vyškov, je to naproti obchodnímu centru a centru Futurum, je tam dopravní nehoda, uklízí se vozovka, odtahovka je na místě, počítejte s komplikacemi. Na D8 na konci před Prahou je také ucpáno, brzdí se na 5. kilometru a pak se poskakuje až dolů k Vltavě s držením přes 10 minut určitě. Hory se ozval z dopravní informací s Chrudimi.
2: Čau, děkuju. Dopravní komplikace v Chrudimi na křižovatce u Dukly. Stojí tam nepojízdný nákladní automobil a blokuje pravý odbočovací pruh. Takže opatrně v tom místě, šťastnou cestu, dobře všichni dojďte, ahoj.
0: Horisovi děkujeme, přidáváme Kuřim. 43 přímo u Kuřimi od Brna směrem na Černou horu, je tam havárka dvou osobáků. Jedete-li po 20 z Plzně na Nepomuk u Chocenické Lhoty, na Plzni jihu se srazila dvě osobní auta a na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Na Bruntálsku mi tady píšete město Albrechtice, Hašlerova ulice a v ní havárka nákladního a osobního auta. A ještě hlavní město Praha, Smíchov, Kmochova ulice. Visí tam osobní auto na zábradlí.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby-trakal.cz.
1: Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
2: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
3: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
2: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
0: Radio B. Počasí.
4: Dnes proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a výjimečně i bouřkami. Nad 800 metrů sněžení, napadnout může až 8 cm. Na krajním východě slabý déšť, nad 1200 metrů i sníh. Večer budou ubývat srážky a místy i mraky. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě 14 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, ráno a večer na východě místy polojasno až jasno, na severu a severozápadě Čech lokální přeháňky, jinde jen ojediněle, později večer na západě Čech přeháňky četnější. Teploty 10 až 15, na jihu Moravy 17 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Hokejisté Colorada dnes porazili NHL Minnesota 5-2 a v sérii mají matchball. Český útočník Nečas přispěl dvěma asistencemi. Colorado vede 3-1 na zápasy a postoupit může už v dalším domácím utkání. Soud definitivně potrestal bývalého řidiče pražské tramvaje za vyhození ukrajinské rodiny s malým dítětem. Muž dostal 200 hodin obecně prospěšných prací, musí zaplatit 55 tisíc korun odškodného a absolvovat sociální program. Incident soudy posoudili jako výtržnictví, ne jako trestný čin z nenávisti. V brněnské ulici Vodařská prasklo rameno jeřábu. Policie uzavřela nejbližší okolí a pomáhá s evakuací lidí z okolních domů. Oblasti se máme vyhnout. A nakonec ski areál v Jizersko-Horském Bedřichově by nakonec mohl od zimy znovu obnovit provoz. Po roční pauze ho chce zajistit nová firma, kterou založí tamní nejvýznamnější vlastníci pozemků. Jednatel firmy Adam Kuchař o tom říká.
6: Vypadá to dobře, protože máme novou dohodu z té bižutérie o odkupu provozního zařízení, takže tím víme, že příští sezóna je možná provozovat. A zároveň zakládáme provozní společnost tady s kolegama ze Sjezdovek, co tam vlastní ostatní pozemky, a budeme provozovat areál, pokud se dohodneme s obcí samozřejmě.
4: Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým. Dáme si Accept.
0: Radio B. Classic Rock.

hodně vysoko si to ještě posadí Mick Jagger. Tohle to je nová věc, nový single z nové desky kapely Rolling Stones, jmenuje se In The Stars. Ta deska, která Stoneům vyjde, nese název Foreign Tongues, tedy cizí jazyky. Je to deska, která vyjde 10. července letos. Tu desku produkoval úplně stejný chlápek jako to poslední předchozí album Hackney Diamonds před 3 lety. Ten člověk se jmenuje Andrew Watt a možná, že bych slovo možná vyměnil za slovo určitě. Je to tam slyšet, že ten zvuk a vůbec vlastně aranže a ta muzika, která z toho leze, tak je, ne že úplně stejná, to ne, ale velmi podobná, ale to v dobrém slova smyslu myšleno, je Andrew Watt, prostě má svůj rukopis. Na téhle desce, nové desce Foreign Tongues, cizí jazyky, tak se podílel třeba i Broke, Paul McCartney, stejně taky Robert Smith z The Cure, Steve Winwood, dneska o něm Kachna ráno hovořila velmi pěkně v ranním vysílání, Steve Winwood je ze Spencer Davis Group, nebo třeba Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Na té nové desce, která vyjde 10. července kapely Rolling Stones, Foreign Tongues, tak bude ke slyšení jedna z posledních nahrávek zesnulého bubeníka Charlie Ovoce. Do toho 10. července si musíme nějakým způsobem ještě počkat a vydržet, než album vyleze jako takové. Do té doby třeba Krausberry nebo Jetro na beatu.

Tohle byl horoskop od Krausberry na beatu, minutu asi a kousek po 11:30 dopoledne. V rychlosti tady mám 2 stupenky do rokopery Praha. Je to na operu Oidipus Tyrannus, kterou ale dávají hopla zrovna tedy zítra, 13. Vychází to tedy na středu. Od 19 hodin můžete sedět v 11. řadě rokopery Praha. 2 stupenky jsou tady. Ten, kdo je vyhraje a napíše si o ně a bude mít štěstí, tak nebude si je muset nikde vyzvedávat, jak je naším pravidlem. Pošleme mu je elektronicky do e-mailové schránky a onen výherce si potom akorát vytáhne a u vchodu ukáže ten QR kód nebo čárový kód, který je na elektronické stupence. Té je zatím ještě papírová, ale já, takový pitomec počítačovej, dokáže z té papírové stupenky tadle na cyklostylu udělat e-mailovou nebo elektronickou stupenku. Oidipus Tyrannus asi dobře víte, to je opera Milana Steigerwalda a Pavly Forest. Je to o nevyhnutelnosti lidského osudu podle antické tragédie. Já se vás zeptám za chvíličku na otázku, jenom abych vás nalákal, abyste zítra šli do rokopery Praha. Oidipa, krále Thébského, hraje Jan Toužimský. Apolona, boha slunce, Kamil Střihavka. Kreona, což je Oidipův švagr, Viktor Dyk. Lokaste, to je Oidipova manželka, Pavla Forest, která navíc napsala i libreto, aby to šlo krásně z huby těm zpěvákům a hercům, takže je skutečně na co se těšit. Otázka je jasná, ptám se, kdo je autorem té antické tragédie, podle které Milan Steigerwald a Pavla Forest napsali rokovou operu Oidipus Tyrannus. Máte samozřejmě, nejsem nelidá, 4 možnosti. Antická tragédie, jo, buď to je to Sofokl, nebo Monokl, nebo Sokl, anebo Sokol. 720 001 222. 14. odpověď v pořadí vyhrává. Tomu 14. kdo si dopíše se správnou odpovědí, zavolám zpátky a pošlu mu vstupenky.

0: To je živá verze skladby I'll Be Over You z kapela Toto v programu Rádia B2 11:45 dohrála tahle skvělá věc. Slibovala jsem vstupenky do rock opery Praha a nakonec, komu jsem se dotelefonoval?
1: To je Michal.
0: Tady je vývodák Rádio B, ty jsi nějaký udejchanej, Michale.
1: Nebo... No, pracuju.
0: Dřeš, jo. Michale, já ti volám, protože ono to teda šlo velmi obtížně vybrat, protože ty jsi poslal hodně SMSek, takže no. Ta skutečně ta ve správném pořadí dorazila od tebe. Ty bys tedy věděl, kdo byl autorem, nebo kdo je autorem vlastně té antické tragédie, Sofokl, Monokl, Sokl nebo Sokol. Ještě mi tady píše Peky, že by to mohl být Sfokl, roková opera z Brna, jo, Sfokl.
1: Sfokl, Monokl a měl by to být Sofokles.
0: Ano, je to Sofokles, správně. Tudíž máš dvě stupenky do rockopery Praha. Jediný úskalí v tom vidím, že je to tedy ne na dnešek, ale na zítřek. Musíš si tedy předělat plány, i když dneska, já se podle hlasu, vy mladí, vy si to nějak neplánujete, viď? Vy víte prdla, co budete dělat příští hodinu, na to, co budete dělat zítra, jasně, rozumím. Takže stupenky jsou tady, já tě pošlu e-mailem, no a máš se na co těšit, to obsazení, jak jsem říkal, jo? Viktor Dyk, Kamil Střihavka, Honza Toužímský. Pavla Forest nejenom, že napsala libreto, tedy texty, a ještě k tomu hraje manželku, že jo, Lokaste. To je Honzovo Toužímskýho ženu tam hraje v té opeře. No, takhle, zápletka je daná, věřím tomu, že si užiješ představení.
1: No, určitě.
0: Tak gratulace. Měj se, čau, ahoj.
1: Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: 3,5 minuty před 12. hodinou. Pepa Lábus by měl být připraven na zpravodajský přehled dne. Hned na to Walter Trout jako bluesová dvanáctka, pak třeba Nazareti, anebo Creedence, Clearwater Revival. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D8 na 77. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je pravý pruh neprůjezdný kvůli dopravní nehodě, částečně kvůli tomu, že tam uklízejí silnici. Je to bouračka nákladního auta, vysypaný náklad. Nákladák už by měl být mimo komunikaci, opatrně tudy. Dálnice D1 na 6. kilometru na příjezdu do Prahy u Průhonic. Je tam havárka nákladního a osobního auta. Pozor také na cestě z Trutnova na Královec po 16. po hlavní. U Zlaté Olešnice se jezdí kyvadlově jedním pruhem kvůli havárce osobního auta motorkáře. V Písku v Prokopově ulici vyšetřují policisté bouračku 3 osobáků a v Jablonci nad Nisou na Želivského ulici se srazila 2 osobní auta.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisu. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Vamos! Tady senior Chlorito. Zase mají v bazénu párty. Tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
2: Jau, já bych do toho, co to tam máš. Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude proměnlivě oblačno, postupně na řadě míst s deštěm nebo přeháňkami i krupkovými a výjimečnými bouřkami. V polohách nad 800 metrů přijdou přeháňky sněhové. Maximální teploty dosáhnou 14 stupňů. Zítra se o 3 stupně oteplí. Přeháňky se očekávají jen ojediněle.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Čeští běžkaři mají nového šéftrenéra. Vasila Husáka nahradil Němec Val Geffert. Několik závodníků pak skončilo. Kariéru ukončili Antošová, Nováková, Černý a Fellner. Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Kinským remizovali s Lícem 1-1. V boji o záchranu mají na sestupové příčky náskok 2 bodů. Nápol pak v dohrávce 36. kola italské ligy nestačila na Boloňu 2-3. Vojenská policie zasahuje v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Kriminalisté prověřují podezření z falšování zdravotních posudků. Novinky.cz s odvoláním na důvěryhodné zdroje psali o zásahu na klinice psychiatrie a neuropsychiatrie UVN. Zásah potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ivej s tím, že vyšetřování dozoruje obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, podrobnosti k případu nezdělil. Koalice v nadcházejících dnech předloží zpřísnění pravidel pro migraci. Sněmovna pak začne novelu projednávat asi už v červnu. Vláda schválila dobrovolnou mistrovskou zkoušku pro řemeslníky. Od příštího roku má zahrnovat praktickou, odbornou i ekonomickou část. Cílem je posílit prestiž řemesel a učňovských oborů. Americký prezident Trump podle televize Fox News vážně zvažuje, že by se Venezuela stala 51. státem USA. Podrobnosti zatím nejsou známé. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka o 12.

Vladimír Mišík a sochy v programu Rádia Beat 19, tedy 12.19 aktuální čas, kdyby se náhodou někdo nedohlíd, ať už na zápěstí své ruky na hodinky, nebo na mobilní telefon, nebo na hodiny někde v kanclu. Co se týče dneška je 12. květen, Pankrác má svátek, že jo, Pankrác, Servác, Bonifác, jsou tři zmrzlíci, na ně jsme se vždycky těšili. Dneska je světový mezinárodní den sester, ne těch sester, které máme jakože ségry naše v rodině, ale sester zdravotních, myšleno. Pak je mezinárodní den oříškového fondánu, kdo by chtěl si jako fanšmekr, ten, kdo nemá cukrovku samozřejmě, tak si může nějakým způsobem dopřát, ale co je nejzajímavější dneska, tak je světový mezinárodní den safírového segulahu. Vy co třeba víte, co to je safírový segulach? Tak můžete, to mě zajímá, co to je safírový segulach, počkej, já si to říkám, safírový segulach, safírový segulach, a co to je? Pojem safír segulach, neboli segulach, odkazuje na specifický kabalistický rituál nebo amulet spojený s mystickými vlastnostmi safíru nebo modré barvy. Ty koso, tak to je den, hele, safírový segulach dneska. Bojím se to otevřít zítra, co tam bude.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: The Midnight Special, Creedence Clearwater Revival, minutu před půl jednou odpoledne. Před chvilkou jsem říkal, že dneska 12. května je Mezinárodní světový den safírového segulahu. Nakonec jsme zjistili, že to je specifický kabalistický rituál, který se oslavuje po celém světě. Přišla spousta reakcí, možná jedna od Horise za všechny. Tadyhle.
1: Ty bláho, ten safírovej, tenhle ten mě úplně změnil jako chuť, jako chuť k jídlu. Takže já jsem si měl dávat bramborový šišky s mákem, ale rozhodl jsem se teda pro bramborový salát a holandský řízek. Díky tomu světovému tomuhle tomu safírovi. Ještě, že tě máme, tyvo, jako tohle to nevědět, tak jsem blbec měl bramborový šišky s mákem.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem se kolega Luboš Dvořák vydal po stopách hvězdáře.
2: Ten, kdo jezdí po dálnici od Prahy na Mladou Boleslav a dál, tak určitě si všiml zámku v Benátkách nad Jizerou. Tak to se tam nad řekou tyčí už 500 let. Letos má narozeniny. Když ho v roce 1526 hrabě Bedřich z Donína dobudoval, netušil, že za 73 let zde bude pobývat vzácná návštěva. Tycho Brahe, který je považován za nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy před vynálezem dalekohledu v roce 1609. Právě proto město spustilo interaktivní hru inspirovanou zmíněným výročím, ale také příběhem jednoho z nejznámějších astronomů, který zde pozoroval noční oblohu. Ke hře stačí pouze telefon s daty, není nutná aplikace. Hra má 13 zastavení na trase dlouhé necelého 0,5 kilometru a zájemce tak provede po známých i neznámých místech Nových Benátek. Ani světská moc, ani bohatství, jen žezlo vědy přetrvá věky, tvrdil už tenkrát Tycho Brahe.
0: Beatleskop.
1: Královská opera ve francouzském Versailles uvedla před týdnem premiérové představení Molièrovy komedie Astrolog a neb falešná znamení. Hra vznikla po jeho smrti ve spolupráci s umělou inteligencí. Tým vědců a umělců z pařížského divadla Théâtre Molière si už nějakou dobu kladl otázku, o čem by Jean-Baptiste Poquelin, známý jako Molière, psal, kdyby žil o něco déle.
0: Beatleskop.
1: Boston Dynamics uvádí na trh svého prvního humanoidního robota jménem Atlas. Měří 190 cm, unese až 50 kg a vydrží pracovat 4 hodiny na baterii. Využijí ho ve skladech, ale i výrobě, kde zvládne přenášet díly a provádět jednoduché úkony. Beatleskop končí, po něm přichází další rocková pecka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

Dimitri, zrovna koukám, že Dimitri s deskou Agronaut mají 76 býťáckých hlasů a jsou na pátém místě v anketě v tomto týdnu. Mezi půlnočními deskami zatím vede album Dystopia od Megadeth 244 býťáckých hlasů a druhé hratelné místo má deska Black Star od Davida Bowieho. Říkám druhé hratelné, protože máte 6 možností, mezi těmi 6 možnostmi můžete vybírat na titulní stránce našeho webu. No a dvě desky, které na konci týdne pro pořádek je to 17. května, teď v neděli, na konci týdne o půlnoci, tak dvě desky, které budou mít nejvíc hlasů, tak ty vezmeme a zahrajeme si je jako půlnoční alba. Jednu v úterý příští týden a druhou ve čtvrtek příští týden, vždy tedy po 23. hodině. A stejně jako včera, tak i dneska připomenu, že pro mě je obrovským překvapením, že album Stinga 57. a 9. je na posledním 6. místě a má úplně nejmíň hlasů ze všech těch 6 desek, které tam dáváme. Podívejte se na to, třeba i fanoušci Stinga, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Radio BCZ jsou naše webovky, je to na titulní stránce.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Rosálie. Zpěvačka, šanzoniérka, akordeonistka, herečka, tanečnice. Zkrátka přírodní úkaz. Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu B.

0: Beatu 2,5 minuty před 13:00, za chviličku zprávy s Pepou Lábusem, po zprávách pak Sex Pistols, budeme hrát třeba Floydy, zmiňované Def Leppard, kteří připravují novou desku, nebo Beatles taky, no, konečně, jasně.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D8 od Roudnice na Prahu u sjezdu na Úžice zastavíte. Kolona je tam kvůli omezení a také kvůli bouračce. Na 3. kilometru se srazila 2 nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Zatím zdržení kolem 20 minut pro osobáky. Na Bruntálsku město Albrechtice, 57 u města Albrechtice. Je tam bouračka osobního vozu. Na Prachaticku v Netolicích v ulici na Vyšehradě řeší bouračku cyklisty. Na Mělnicku v Kralupech nad Vltavou v Mostní ulici se srazila 2 osobní auta a v Jablonci nad Nisou v Jabloňové ulici je bouračka, osobní auto narazilo do hydrantu, ale z dálky to vidět není, protože z hydrantu stříká voda při bouračce pouze ve filmu, takže až když přijedete blíž, tak to uvidíte.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů.
2: A cena? Překvapí.
1: Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
3: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
4: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
5: Radio Beat. Počasí.
6: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude proměnlivě oblačno, postupně na řadě místa s deštěm nebo přeháňkami i krupkovými a výjimečnými bouřkami. V polohách nad 800 metrů přijdou přeháňky sněhové, maximální teploty dosáhnou 14 stupňů. Zítra se o 3 stupně oteplí, přeháňky se očekávají jen ojediněle.
7: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Fotbalová reprezentace zveřejnila širší nominaci pro mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Figuruje v ní také útočník Tomáš Chorík, kterého po excesu v sobotním derby Slavia vyřadila z kádru. Mezi 54 jmény je obránce Slavie David Douděra, který dopadl v Edenu stejně. Rozšířený seznam hráčů, ze kterého vzejde finální podoba 26členného výběru, vznikl během posledních dnů. Riziko hantaviru pro české občany zůstává velmi nízké. Oznámil to ministr zdravotnictví Vojtěch s tím, že hygienici a státní zdravotní ústav situaci proběžně sledují a spolupracují s mezinárodními partnery. Loňská nehoda a následný obří požár vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na přerozku měly výrazný, ale časově omezený dopad na ovzduší. Roční průměrná koncentrace benzenu zůstala pod limitem 5 mikrogramů na metr krychlový. Překročení tohoto limitu v denním průměru zaznamenalo měření od loňského do letošního března v 37 dnech. O výsledcích měření teď informoval Český hydrometeorologický ústav. Šéfka unijní diplomacie Kalasová odmítla návrh Kremlu, aby se zprostředkovatelem rozhovoru o ukončení ruské války na Ukrajině stal bývalý německý kancléř Schröder. Zvonila to i jeho dřívějším lobbingem ve prospěch ruských státních firem. V Berlíně zvažují, že by na vyjednavače navrhli německého prezidenta Steinmeiera, napsal to magazín Der Spiegel. To byly zprávy, po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
5: Radio Beat. Classic

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Naprostá paráda od vítěze mistrovství světa ve zpívání druhých hlasů, tedy Keith Richards, samozřejmě Mick Jagger, Rolling Stones a Wild Horses, ta tokijská verze. Teď je minuta a půl po půl druhé odpoledne, za okamžik Matt Fredman, taky Maidni, anebo Frank Zappa.

To byl pan Frank za pana Beatu ve 3:15 odpoledne. Zítra v Detektivce je cena jeden z nejslavnějších románů na téhle planetě od Herberta George Wellse, Válka světů. Je to román, podle kterého natočil Spielberg, že jo, s Tomem Cruisem, stejnojmenný film, tedy Válka světů. Je to o tom, že Zemi jako planetu napadnou Marťani a my jako obyvatelé této planety, jako lidé, ve své nadřazenosti a v domnění toho, že jsme techničtí a technicky vyspělí, tak schoříme jako papírový čertí. Kdo máte chuť na tenhle světově věhlasný román Válka světů v knižní podobě od Herberta George Wellse, zítra po 9. hodině startuje Detektivka. Když ji vyhrajete, tak tu knížku, Hergo, dostanete. Když Detektivku zítra nevyhrajete, pozor, to se málo ví, tak tu knížku nedostanete.

0: si prostě nemůžu pomoct, ale tahle skladba, tahle píseň má neuvěřitelně boží atmosféru. Simple Man od Lynyrd Skynyrd za chviličku bude v atmosféře tady na beatu pokračovat. Pepa Lábus má připravené zprávy a pak hodina tupláků s Otou Semanem. Mimochodem ten první tuplák bude dnes se skupinou Led Zeppelin. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí, že na dálnici D8 od Roudnice na Prahu u sjezdu na Úžice zastavíte. Kolona je tam kvůli omezení a kvůli bouračce. Na 3. kilometru tam se srazila 2 nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Silnější provoz je i na D1 před Brnem ve směru od Vyškova. Na 205. kilometru se brzdí a až ke sjezdu na Brno-Jih je to s 5minutovým zdržením. Praha, Bubenický tunel ve směru na Troju v pravém jízdním pruhu se srazila 2 osobní auta. Brno, Pirkova ulice, je tam bouračka nákladního a osobního auta a pozor ještě na Jablonecku ve Smržovce v Husově ulici se srazil cyklista s osobním autem, na místě záchranka, hasiči i policisté. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 33.

0: Radio Beat. Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
1: Vamos! Tady senior Chlorito. Řasy mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlorshock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz. Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude proměnlivě oblačno, postupně na řadě míst s deštěm nebo přeháňkami i krupkovými a výjimečnými bouřkami. V polohách nad 800 metrů přijdou přeháňky sněhové. Maximální teploty dosáhnou 14 stupňů. Zítra se o 3 stupně oteplí. Přeháňky se očekávají jen ojedinělé.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenistky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová vstoupily do turnaje v Římě úspěšně. Americko-filipínský pár Hayley Baptistová a Alexandra Elová porazili 6-2, 6-1. Nasazené dvojky zaznamenaly 16. vítězství v řadě. Příště narazí na Rumunky Soranu Kirstavu a Jacqueline Kristianovou. Policejní národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. V nemocnici a na dalších místech zadrželi 11 lidí. Podezírají je z podvodu, přijímání úplatku nebo padělání lékařských zpráv a posudků. Podezření se mimo jiné týká falšování zdravotních posudků pro vězně. Veřejnost a kolegové muzikanti se ve strašnickém krematoriu loučí s Oskarem Petrem. Člen legendární kapely Marcia zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Je také autorem mnoha hitů, například pro kapelu Lucie nebo zpěvačku Anetu Langrovou. Britská vláda bude podle premiéra Starmera usilovat o sblížení s Evropskou unií. Podle agentur to uvedl v proslovu poté, co jeho labouristická strana utrpěla značné ztráty v místních volbách. Naopak posílila protiimigrační strana Reform UK vedená jedním z hlavních zastánců Brexitu Faragem. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
3: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: je to, tohle byly Led Zeppelin a jejich příspěvek do dnešních tupláků. Otevřeli tím ty dnešní tupláky, jejich dvě písně byly jedna, tedy Black Dog z roku 1971 ze čtyřky, no a ta druhá ze 76. Ta měla název Hots on for Nowhere. Čekají nás Jefferson Airplane jako druhý interpreti, kteří se nám tu předvedou, a to v písních Somebody to Love, to bude ta první, která vlastně díky tomu, že byla tak úspěšná, tak vydělala dostatek peněz na to, aby mohl Darby Slick, tedy autor téhleté písně, švagr Grace Slick, zpěvačky téhle formace, několik let strávit učením indické hudby. No a to je tedy první Somebody to Love z roku 67 a z roku 1970 nás čeká Volunteers. Tahle, řekněme, píseň, která se stala politickou, tak původně vlastně politickou být vůbec neměla. Tehdy Paul Kantner a zpěvák Marty Balin napsali tuhle píseň a vlastně byl to takový nápad, který prý vzešel z toho, že Paula Kantnera probudili popeláři, kteří tam před barákem váleli ty popelnice, byl to takový docela slušný kraval, on se podíval z okna, takhle brzo ráno to bylo, a viděl na tom kamionu napsáno Volunteers of America. Na základě toho dostal nápad, že by mohl něco takového napsat, a nakonec se to chytlo, co by skladba, která, řekněme, podporovala odpor proti válce ve Vietnamu, no, takhle bych to řekl. Jdeme na to, tady jsou Jefferson Airplane a jejich dva kousky do dnešních tupláků, já jsem o to se mám.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Pokračovat v úterních tuplácích budeme s domácí kapelou BSP, Baláš Třiavka, Pavlíček, Holka Čapní draka bude první kousek a Pretty Hot Hand bude druhá věc, kterou od nich uslyšíme.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rádi.

0: Píseň Dreamer Ozzyho Osborna byla vizí lepšího světa pro jeho děti. V té písni vlastně představuje místo, kde jsou děti šťastné a v bezpečí. A tahle píseň vlastně vznikla asi 3 roky před jejím vydáním. Ta vyšla tedy potom v říjnu 2001 na desce Down to Earth. Ale 3 roky předtím už ji napsal. Nový význam získala vlastně po těch teroristických útocích z 11. září 2001. To byl ten rok, kdy právě to album jako celé vyšlo. Dreamer bude taky první píseň v následujícím tuplánku a Devil's Daughter je druhá, kterou uslyšíme a tam si připomeneme rok 1988. No Rest for the Wicked je ta deska, ze který tahle ta píseň pochází. Tady je Ozzy Osbourne.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Tolik tedy Ozzy Osbourne, teď nás čekají Police, vydáme se do roku 79, kdy vyšla deska Regatta de Blanc. Začátkem roku 79 Sting prý navštívil německého avantgardního skladatele Eberharda Schenera a vyrazili si prostě večer do hospody. Sting se vrátil v poměrně dost prý podroušeném stavu a v hotelovém pokoji v Mnichově se zhroutil na postel a tam se mu v hlavě objevil riff téhleté písně. Tak vstál a začal se procházet po pokoji, aby si prý tu hlavu vyčistil a pro sebe si mumlal, že se prochází po pokoji a tak pořád dál. Ráno, druhý den se k tomu vrátil a říkal, že to je dobrý nápad, akorát, že po pokoji to není úplně jako ono a tak k tomu přidal ten měsíc, že se jako bude courat radši po měsíci. Takže Walking on the Moon je tedy ta první píseň, kterou uslyšíme, mimochodem píseň, která se odehrává ve vesmíru, ale je to alegorie na to, jak se vlastně Sting velmi často cítil, když byl na těch cestách omezen pouze na ty hotelové pokoje a pódia, zatímco ten svět, ten se pořád točil dál. Takže Walking on the Moon jako první věc, Murder by Numbers je druhá věc, která tady zazní a tady z desky Synchronicity z roku 1983, tady jsou Police.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Rozálie. Zpěvačka, šanzoniérka, akordeonistka, herečka, tanečnice. Zkrátka přírodní úkaz. Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Dále byly Police a je čas uzavřít dnešní tupláky, tedy závěrečnými dvěmi písněmi. Budou z repertoáru skupiny ZZ Top. Got Me Under Pressure je ta první, kterou uslyšíme, a je to připomínka roku 1983, velmi slavné desky Eliminator. No a pak si dáme ještě Black Fly, což je píseň z roku 1996, kdy vyšla deska Rhythm In. Tady jsou ZZ Top na závěr dnešních tupláků na beatu.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků.

0: Takže máme 15 hodin, to blíží se 15 hodin, samozřejmě ještě nemáme, ale blíží se a to znamená, že dorazí Pepa Lábus na tu 15. pro nás bude mít zprávy. Pak si dáme Whitesnake, Beatles nebo Yes. Ode mě teď uslyšíte něco z dopravy.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na náměstí, tedy v ulici Náměstí v Lubenci na Lounsku havaroval osobák, naboural tam do nějakého plotu. D8, 77. kilometr ve směru Ústí nad Labem je nehoda, neprůjezdný je pravý jízdní pruh, protože je tam vysypaný nějaký náklad a nákladák je prý mimo vozovku. V Gajdošově ulici v Brně vyšetřují dopravní nehodu dodávky s osobákem, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, no a pozor, bouralo se taky na Náměstí Míru v Kroměříži. Že tady vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby@trakal.cz.
4: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
5: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
4: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. Ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky. S vyšší pravděpodobností na horách. Jinde zaprší jen ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
7: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Disciplinárka Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. To bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Komise tresty vynesla na dnešním mimořádném zasedání v Praze. Poslanci mandátového a imunitního výboru se dnes sešli, aby řešili mimo jiné podnět, který se týkal výroku poslance a zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka. Jak se ukázalo, šlo o jeho slova o parazitech na rezortech, které řídí jeho strana motoristé. Jednání ale žádnou dohru mít nebude. Poslanci výboru totiž nemají kompetenci ho řešit. Teplárny Brno kvůli ochlazení obnovují po 4 dnech dodávky tepla do domácností, firem i institucí. Důvodem je změna v předpovědi počasí, podle které průměrná teplota klesne pod 13 stupňů. Teplárny o tom informovaly dnes v tiskové zprávě. V Belgii vypukla celostátní stávka. Zrušeny byly všechny lety z letiště Charleroi a v provozu zůstaly v hlavním městě jen 2 linky metra a pár linek autobusů. Protestující chtějí lepší pracovní podmínky a důchodový systém. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Whitesnake na Rádiu Beat.

Yes, Alan Over Lonely Heart, muzika, která právě teď dozněla, je z desky 90-125, tedy to ten číselný název, který tu desku celkem charakterizuje. Bylo to vlastně 11. a nejúspěšnější studiové album téhleté britské rockové skupiny. Vyšlo v roce 1983 a stalo se skutečně fenomenální, zejména díky téhleté písni, která prorazila mimochodem i na MTV. Dnes máme býťáci 12. května, je úterý, svátek má Pankrác, ať už je svatý nebo není svatý, to už nechám na vás, abyste o tom rozhodli, a konec konců, znáte-li nějakého Pankráce, nezapomeňte na něj s gratulací. Z rokových muzikantů dnes slaví 76. William Squire, tedy tenhle ten chlapík je americký rockový hudebník, zpěvák, skladatel, který na začátku 80. let zejména zaznamenal řadu velkých, ale opravdu velkých hitů, a vlastně ty hity se hodně rotovaly v MTV. No a další z oslavenců je dnes taky Steve Winwood, tomu je 77, no vlastně už 78. Zkrátka tenhle ten chlapík, tak ten je multiinstrumentalista, byl členem skupiny Spencer Davis Group, Traffic, Blind Faith a spousty dalších, takže i on má dnes své narozeniny, takže další vzpomínka. No a teď nás čeká vzpomínka na Jiřího Schillingera, Holubí dům, další muzika, kterou pro vás mám připravenou. Já jsem Ota Seman a přeji příjemný poslech.

Tohle byl Brian Ferry a Roxy Music, Jealous Guy, tohle zpracování slavného hitu, myslím, že hodně povedený. Já tady teď mám v ruce dva lupeny, hele, nekecám, šustí to, tak dva lupeny do rokopery pro ty, kteří mají tuhle muziku a vůbec tohleto vystoupení rádi, tak tentokrát je to na představení Oidipus Tyrannus, koná se zítra 13. od 19 hodin v pražských Holešovicích, kde je rokopera, předpokládám, řada z vás ví, jenom připomenu, že SMS brána, na kterou budete moct psát správné odpovědi na otázku záludnou, samozřejmě, kterou vám dám za malou chvíli, tak je 720 001 222. Oidipus Tyrannus, no je to samozřejmě velké drama, antická tragédie, stará antická tragédie. Jejíž autorem byl starořecký aténský dramatik a taky politik, který patřil k nejvýznamnějším antickým dramatikům. Ten proslul svými tragédiemi, především Antigonou, Elektrou a taky králem Oidipem. No a já po vás chci vědět jméno tohodle toho starořeckého aténského dramatika, který vlastně napsal tu předlohu pro rock operu, kterou můžete zítra vidět. Dva lupeny jsou tady připravený, budu je posílat samozřejmě mailem, takže to nebude zas tak složitý. A je na vás, kdo by chtěl zítra na tohleto skvělé představení vyrazit od 19 hodin, tak mi pište na 720 001 222 to jméno tohoto řeka, jak už jsem řekl.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tak to byly The Who, My Generation, otázka a úkol, to znělo všechno. Jasně, já jsem říkal, že tu mám dva lupeny do rock opery na zítřejší představení Oedipus Tyrannus a říkal jsem, že získá ten, kdo mi prozradí autor, jméno autora té předlohy, tedy staré antické tragédie s názvem Král Oedipus. No a první, kdo to napsal na naší SMS bránu, tak to byl býťák David. A poslechněte si, jak to celé dopadlo.
1: Slyšíme se?
0: No, slyšíme, Ota, Radio Beat. Čau,
1: jo,
0: Davide.
1: Ty
0: jsi mi to napsal velmi, ale velmi rychle, takže David z Domažlic napsal, a teď mi to řekni to jméno teda.
1: No, je to Sofokles.
0: Sofokles, jasně, ten napsal tahle velká díla a tím se taky inspiroval samozřejmě Milan Steigerwald s Pavlou Forest a dali dohromady tuhle operu, kterou ty zítra uvidíš, pokud tedy pojedeš do Prahy na tohle představení. Asi to za to stojí, ne, co?
1: No asi jo, poradíme se s manželkou a myslím, že vyrazíme zas tak daleko to není z Domažlic.
0: Já si taky myslím. Takže lupeny jsou tvoje, pošlu ti je na mail.
1: Děkuji.
0: Ať se vám představení rock opera líbí. Už jsi byl v rock opeře někdy?
1: Nebyl, takže asi se budu těšit, no.
0: Hele, můžu vřele doporučit. Tobě i tvojí manželce. Tak jo,
1: měj se, díky, čau, ale díky, ahoj. Díky o to a mějte se a celý Radio Beat, mějte se, pozdravuj, čau.
0: Ahoj.

0: Great fun, tak tohle byli Bungee a přivedli nás k 16. hodině. Na tu 16. připravil Pepa Lábus opět další zprávy a Sweet, Petr Kalandra, Kings, nabídka muziky hned na úvod té příští hodiny.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V České Lípě pozor, v Liberecké ulici tam vyšetřují dopravní nehodu autobusu, který tam naboural do nějakého pracovního stroje. Dále pak v Lucemburské ulici v Praze, tady se bouralo taky, tady jsou to v sobě dva osobáky. Rajhrad na Brněnsku, tady počítejte s dopravní nehodou v Syrovické ulici, opět dva osobáky v sobě. Na Slunečné ulici v Praze hoří dům, takže tam momentálně zasahují hasiči. Je to požár, sazí v komíně budovy, ale každopádně hasiči to tam částečně zablokovali, tak s tím taky počítejte. A na Táborské ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Vamos, tady senior Chlorito. Řasy mají v bazénu párty, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
2: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová. Pavel Vrba in memoriam. Skladba Zdroj Romana Dragouna. A kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
3: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
4: Radio Beat. Počasí.
5: Hezké odpoledne vám přeji. Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. Ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky. S vyšší pravděpodobností na horách. Jinde zaprší jen ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hokejová reprezentace uzná podobu kádru pro mistrovství světa ve Švýcarsku. Trenér Radim Rolík sází ze zámoří například na Filipa Hronka nebo Matěje Blimla. Také na pět pardubických hráčů v čele s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem či několik nováčků. Kromě chybějících hvězd NHL v týmu také nefiguruje například forward Adam Klapka. Minister vnitra Metnar trvá na tom, že by se mělo omezit dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky. Například by neměla být udělována dospělým mužům v produktivním věku. Jedná kvůli tomu s dalšími státníky. Potřebuje totiž najít schodu Evropské unie, která ale ochranu garantuje. Předseda sněmovny a SPD Okamura by chtěl zrušit ochranu pro všechny uprchlíky. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody asi půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit i pokračování současného sucha. Dnes to řekl předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Americký prezident Trump se tento týden setká se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. V Pekingu bude od zítřka do pátku. Očekává se, že mezi stěžejními tématy jednání budou cla, ale třeba i ropa a potažmo konflikt na Blízkém východě. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte Sweet na Rádiu Beat.
4: Rádio Beat. Klasik rock.

Really Got Me, tak tohle byli Kings. Já jsem se díval, co nás dnes čeká ještě v tom našem vysílacím programu v podvečer a večer. Vězte, že v 19 hodin tu bude Jirka Rogl, a to po Standovi Rubášovi, který mě střídá v 17 hodin. Takže od 19 Jirka Rogl, no a tentokrát bude mít v hledáčku, tedy v tom svým pořadu Pípu, tedy bývalého zpěváka skupin Kryptor a taky hokejového trenéra, jo? To bude hodně zajímavý povídání, na to se těším. Roková zpovědnice je připravená na 20. hodinu. Dan Kohout přivítá dalšího hosta. Tentokrát to bude vlastně hostka Rozálie, zpěvačka, šanzoniérka, akordeonistka, herečka, tanečnice a celkově prý takový přírodní úkaz. Takže to bude povídání od 20 do 23. No a Motorhead Bad Magic, deska, kterou si můžete poslechnout celou od začátku až do konce po 11. nebo 23. chcete-li hodině, protože ji budeme hrát, když jste si ji minulý týden vybrali a naklikali. Takže před půlnocí ještě budete mít příležitost se tak nějak jako takovou ukolébavku pěkně Motorhead. Já myslím, že to je docela fajn. S vámi nabídou Ota Seman, přeji příjemné úterní odpoledne a pouštím Queeny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tak se nám to blíží, Býťánci. První letošní bítová pumpa bude v Liberci a to už příští středu, jo, za týden a něco málo k tomu. Tak se sejdeme u obchodního centra Nisa Liberec, takže tam doufám dorazíte v co nejhojnějším počtu. Pište si to do kalendáře 20. května. Budeme tam vlastně od 11, tedy v 11 hodin začínáme hrát na vaše přání, tak jak vy tam přijedete, tak si můžete nadiktovat, co chcete. Taky si to sami odmoderujete, to je jasný, my tam budeme jenom do počtu. No a do 17. hodiny budeme plnit ta vaše přání přímo na místě v Liberci. Takže vy, co jste tam odtud, nebo z okolí, tak můžete dorazit. Podívejte se, když tak na náš web, tam najdete i mapku, kdybyste náhodou bloudili, abyste věděli přesně kam, že máte dorazit. No a my se na vás moc těšíme. Už za týden.

Tak to bychom měli, to byli Kysáci a single God Gave Rock and Roll to You, který vyšel 22. srpna 1991. Byla to vlastně poslední nahrávka, na které se podílel bubeník Eric Carr. No a byla to vlastně, stihl jí natočit a zemřel poté 24.11.1991 na rakovinu. Mimochodem, podílel se na té písni taky dnešní oslavenec Eric Singer, který si tam zaspíval, taky si zahrál samozřejmě na bicí. No a tomuhle chlapíkovi, tak tomu je dnes 68 let. Mimochodem, americký hudebník, který je v současnosti členem skupiny Paul Stanley, Stanley Soul Station, samozřejmě s Kysáky toho nahrál spoustu, taky s Alicem Cooperem, no a za 2 desetiletí se objevil na více než 50 různých albech. My jsme si teď dali Kiss, God Gave Rock and Roll to You, a před námi je Mike Oldfield a jeho Crime of Passion.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Rosálie. Zpěvačka, šanzoniérka, akordeonistka, herečka, tanečnice. Zkrátka přírodní úkaz. Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: James Dio, Holy Diver, poslední muzika, kterou jsem vám dnes odpoledne pouštěl. Já Standa Rubáš přichystal hned na úvod příští hodiny Katapulty, ale bude toho mít samozřejmě určitě v tom svým zavazadle, který si sem přinesl, mnohem víc. No a Pepa Lábus, ten přinese zprávy na 17. hodinu. Ode mě doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: D1, pozor, ve směru na Prahu na 191. kilometru přijedete do Kolony, tam má teď asi 3 kilometry a je to před dopravní nehodou. Tahle zpráva je z Národního dopravně informačního centra. Tentýž zdroj informuje také o tom, že na Velkém pražském okruhu na D0 budete poskakovat v koloně vozidel mezi 15. až 19. kilometrem ve směru k D7. Na D10 na 9. kilometru ve směru na Turnov počítejte s neprůjezdným pravým jízdním pruhem. Havarovala tam dvě osobní vozidla, takže to budete muset objíždět, a v Podbělohorské ulici v Praze se taky bouralo. Tady je to srážka osobáků s motocyklistou. A ještě jedna bouračka, ta je z Brna. Gajdošova ulice je částečně blokovaná dopravní nehodou dodávky s osobákem. Býťáci, jezděte prosím bezpečně. Ode mě je to pro dnešek vše. Mějte se, ahoj.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: být. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita. 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Rádio B. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. Ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Jinde zaprší jen ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
4: Hokejisté mistrovských Pardubic oznámili první posilu pro další sezónu. Do východu českého klubu přichází reprezentační útočník David Tomášek, který naposledy působil ve švédském Färjestadu. Mistr světa z roku 2024 z Prahy podepsal víceletý kontrakt. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 43,87 za litr a nafta za 42,11. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 44 korun a 3 haléře za litr benzinu a 42,84 za litr nafty. Stropy tedy v obou případech klesly. Silničáři začnou pracovat na rozšíření pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi nejdřív na konci příštího roku. Soud totiž zrušil právní moc územního rozhodnutí, které ředitelství silnic a dálnic pro stavbu získalo loni na jaře. Informoval o tom Jiří Veselic z SD. Podle odůvodnění soudu byly důvodné dvě žalobní podmínky. Týkaly se auditu bezpečnosti a závazného stanoviska vodoprávního úřadu. Pákistán umožnil iránským vojenským letadlům zaparkovat na svých letištích, aby je tak ochránil před možnými americkými údery. S odvoláním na činitele Spojených států o tom informovala stanice CBS. Islamabad při tom při jednáních mezi Teheránem a Washingtonem vystupoval jako prostředník. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Katapult. Na rádiu Beat.
3: Classic Rock.

Takhle jsme si krásně připomněli 90. léta tady na Beatu a taky jsme se krásně prostřídali s Otou Semanem, ten už je pryč. Teď 13 minut po páté je s vámi Standard Rubáš, takže přeju příjemné odpoledne, Beatáci. Tak jak to obvykle v tomto čase dělávám. V tomto čase obvykle taky říkávám, kdo má svátek, pro dnešek Pankrác, taky říkávám, co budu hrát, třeba Alice Cooper nebo Janis Joplin, a taky připomínám, jaké číslo vede sem k nám do Beatu 210, 32, 33, 34. Možná z něj vypadne nějaká vstupenka, ale zcela jistě z něj vypadnou dopravní informace. Dejte mi vědět, prosím, jak se vám jede v té odpolední špičce.

Paper Plane, ta je za námi. 5 minut před 17:30 dáme ještě Roberta Planta, pak se vrhneme na tu dopravu, o které tady byla řeč, to pochopitelně můžu slíbit. Stejně jako můžu slíbit, ale jednu takovou sympatickou věc, protože když je něco dobrý, tak proč se to nezopakovat? Tento týden, včera i dnes, pondělí i v úterý, tak jste v detektivce s kolegou Vejvodákem měli možnost vyhrát z Brusu nový gramofon Sony, takový ten, který umí číst analogové staré desky, ale posílat je digitálně, bezdrátově, třeba do vašich sluchátek, když to chcete víc nahlas a doma vám to netolerujou, nebo třeba do Bluetooth beden, když vám to doma tolerujou. To už je na vás, jaký zdroj zvuku potom připojíte k tomuhle tomu gramofonu, aby vám to hrálo dostatečně nahlas a v dostatečné kvalitě. Ty 2 gramce slíbené na tento týden, tak ty už jsou v čoudu. 2 býťáci, kteří úspěšně zabodovali v detektivce, z nich mají radost, ale pro velký úspěch si myslím, že bychom mohli ještě nějaký ten gramec přidat. A nebo 2, co říkáte, býťáci. Tak příští týden, ve stejné dny, v pondělí a v úterý, hrajeme o další gramofony Sony, úplně ty samé, o kterých tady byla řeč v tomto týdnu, které najdete na Beatovém webu, a k tomu je všechno to povídání s odkazy, abyste si mohli třeba předstudovat, co všechno tenhle ten nový Sony gramec umí.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Konec legrace, budeme vážní. Pražský okruh D0 na 17. kilometru Modletice Ruzině. Tady projíždějte s opatrností a počítejte s nehodou nákladního s osobním autem. To je jedno místo. Další, Pražská ulice Jeremiášová průjezdná. Stejně tak s opatrností a s přicpaností je tam nehoda dvou osobních aut. Ještě jednou okruh, tentokrát mi tady ale přiletěla zpráva ve směru Ruzině Modletice na 23. v pravém jízdním pruhu. Dva osobáky v sobě, s tím býťáci počítejte. No a D1. 21. kilometr ve směru na Prahu, tak tady je osobní auto ve svodidlech, což i v dopravní mapě můžu potvrdit, že se nám tady tvoří jakýsi špunt, protože tohleto neštěstí svodidlové je v tom dopravním omezení, které tam vzniká v tom zúžení pruhu před opravou mostu. Takže jedete-li na Prahu, tak už někde od Vranova, Chodceradu jste v té koloně, která se příliš nehýbe, protože je potřeba prosmíknout se tímhletím místem. Pak už ale dál zase na Prahu pojedete bez nějaké velkých omezení. Tradiční D5 dneska platí, od Rudné postáváme k Ořechu, s tím byste měli určitě počítat, taky, že je husto na jižní spojce, v podstatě tam i zpátky, no a kolona předbrněnská by tady dnes také byla, začíná u Ostrovačic a vleče se až k Brnu, až k tomu křížení s D2, ona je ale obousměrná, protože na úrovni Brna, na té spodní části, tady řekněme na úrovni Moravan, když se podívám Bohunic, když se podívám do mapy, tak je hlášen na dopravní nehoda právě na Prahu, takže ono se to uspává v podstatě na obou místech. Jezděte, býťáci, s vědomím těchto situací a velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Basketbalisté Brna jsou posledními semifinalisty ligy. V rozhodujícím zápase porazili Děčín 98-78 a otočili sérii z 1-3 na 4-3. V semifinále se obhájci stříbra utkají s Pardubicemi. Dvoučlenné plachetnice Fireball zahájili sezonu na Nových Mlýnech, více Petr Kořan.
2: Velmi tuhé boje se odehrávaly hlavně na špici pelotonu, kde nakonec o celkovém pořadí rozhodoval až poslední úsek do cíle poslední rozjížky. Vítězství získali nejtěsnějším možným způsobem, to je s vyhranou schodou Jirka Parůžek s Přemkem Čechurou, na druhém místě pak byla Johanka a Kuba Nápravníkovi. Nástupně vítězů je potom doplnila plzeňská posádka Lucka Šturzová a Dominik Dragoun.
1: Plochodrážní tým Kopřivnice vyhrál první kolo první ligy družstev a navázal na loňský titul. Přestože v počátku nechyběly pády a technické potíže, ovládl zbytek závodu a zvítězil se ziskem 22 bodů před Divišovem. Další kolo první ligy se pojede zítra v Pardubicích. Čeští střelci získali na mistrovství Evropy v Osijeku zlato a stříbro v týmových disciplínách mladých. Ve sportovní pistoli vybojovali titul Klajlová a Dubový, puškaři Přívratský, Hrčkulák a Nepejchal získali stříbro v třípolohové střelbě po finálové porážce s Norskem. Švýcarská MMA bojovnice Danielle Hmistelijová se v 49 letech chystá na další zápas v organizaci Octagon. V sobotu v Hanovru bude nejstarší ženou, která kdy v československé organizaci nastoupila. Finále hokejbalové extraligy nabídne po třetí v řadě pražské derby.
3: Tým z Lužin na domácím hřišti v semifinálové sérii proti Letohradu využil mečbol až na podruhé. V sobotu se po přestřelce korunované nájezdovým rozstřelem radovali poměrem 7-6 Jeleni. V neděli už Kert Park zvítězil těsně 3-2 a finále si tak zahraje už po deváté v řadě. Také obhájce titulu z Hostivaře ztratil sobotní duel. S Vítkovu podlehl 4-5. Nedělní odveta dospěla za stavu 2-2 do prodloužení, které gólem v 55. minutě rozhodl hostivařský Filip Hradil. Pro Rádio Beat, redakce webu hokejbal.cz.
0: Rádio Beat.

Tu muziku další, kterou tady před sebou mám vás pozvat na to, co se kvapem blíží. Netýká se to až tak hodin jako dnů, ale v podstatě už za pár dnů to celé vypukne v lokti na to hří. A ten, koho budu hrát, což bude Oli Neschleba, tak v tom taky má víc než prsty. Předpokládám totiž, že patří minimálně do toho takovému All-Stars týmu souboru okolo Zuzany Michnové, který bude vystupovat právě spolu se Zuzanou v lokti už v pátek 22. května. To je totiž první den našeho lokeckého setkání pod tím rozsvíceným hradem. Uvedeme Zuzanu Michnovou jako osobnost do bítové síně slávy v sobotu, pak vzpomeneme na Pavla Vrbu, oslavíme to s kapelou Vítkovo kvarteto a taky s Romanem Dargounem, který nejenže bude uvádět svůj zdroj do bítové síně slávy, ale taky bude křtít knihu sám o sobě. A to ještě pořád není všechno, ještě k tomu všemu tam vystoupí další kapely a muzikanti, jako Red Baron Band, Žlutý pes, a nebo třeba Viktor Dyk a jeho Vavky. Takže sestava, myslím, na celé ty dva lokecké dny velmi silná. Těším se na ně, doufám, že i vy a že se na místě uvidíme. Kdo by ještě teď váhal, kde vzít vstupenky, vezměte to přes web Rádia Beat, odtamtud vedou přímé odkazy k tomu, abyste se dostali k té nejvýhodnější variantě Lupenu a mohli jsme si to společně 22. a 23. v lokti užít.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: a ich Black Smoke Rising. Tie sú za námi, muzika je za námi, Pepek je pred námi, čerstvé správy, ty poslední dnešní si dáme práve po té 18. Hned potom dáme Jethro Tull, We Used to Know a tím se krásne, elegantne přesuneme do let 60.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: K tomu jedna zpráva od Toma, který píše stručně přes aplikaci Rádia Beat. D1 směr Brno, Praha, 188 km je nehoda odstraněna. To je ta, o které jsme si říkali, že způsobuje ten špunt i obousměrně, opačně, než jsme na něj zvyklí. Na D1 se totiž před Brnem postáváme, ale zkrátilo se to teď někde od Kývalky. Tam zpomaluje ten příjezd, tak s tím víťáci určitě počítejte. Zdá se, že odklizena byla i ta dopravní nehoda na D1 opačně v podstatě před Prahou, chtělo by se říct, nebo před Mirošovicemi, před odbočkou na trojku, tam v tom dopravním omezení. Tam se řešilo osobně auto ve svodidlech, špunt tam byl, ale když se podívám do dopravní mapy, vidím, že zřídnul a velmi se zkrátil, takže tady už se to rozjíždí. Počítejte, že na D5 se ještě postojíte, jedete-li na Prahu od Rudné, na okruh a na Ořech, tady tu tradiční kolonu vám na dnešní odpoledne můžu slíbit, zatím tam pořád ještě je. A co dál? Praha Lidická ulice, nehoda dvou osobních aut na Rašínově nábřeží, došlo ke střetu osobního s tramvají, tam se vyšetřuje také a úplně stejná situace je na Sokolovské v Praze, tramvaj s osobákem v sobě. Jedete-li z Opavy na Oldřišov, tak pozor, tady někde na příjezdu do Oldřišova bude pravděpodobně ještě stále stát autobus, okolo kterého bude spousta modrých majáků. Došlo tady k pádu pasažera za jízdy a teď se tahle ta situace na místě musí vyřešit. Projíždějte prosím velmi opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Vamos, tady señor Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock, nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
1: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. Ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Jinde zaprší jen ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Po kontumaci sobotního nedohraného prvoligového derby mezi fotbalisty Pražské Slavie a Sparty zůstanou v platnosti individuální statistiky zápasu. Hráčům se budou započítávat branky i karetní tresty a stejně jako trenérům také starty, uvedl to mluvčí ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda. Na ministerstvu obrany skončil jeden z nejvýš postavených úředníků, vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie Jiří Šedivý. Na pozici působil od srpna loňského roku. Na starosti měl vyjednávání rezortu na to ohledně obranného rozpočtu. Dlouhodobě upozorňoval, že Aliance bude mít s výdaji na obranu, jak je navrhla Česká republika, problém. Bosenská horská služba uvedla, že v noci na úterý zachraňovala 5 mladistvých z Česka ve věku 16 až 17 let, kteří se kvůli špatnému počasí dostali do nesnází v pohoří Preň. Otec jedné ze ztracených osob se obrátil na české velvyslanectví v Sarajevu s žádostí o pomoc. Ambasáda poté byla po celou dobu v kontaktu s rodinnými příslušníky i záchrannými složkami. V Texasu zažalovali streamovací platformu Netflix. Firmu viní z údajného špehování uživatelů, včetně dětí, shromažďování jejich dat a z toho, že platformu utváří tak, aby vyvolávala závislost, informuje o tom agentura Reuters. Zprávy jsou v závěru. Teď si poslechněte Jethro Tull na Rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

Takový vlastně protipol písně Láska je kurva od Kruťáku je tahle ta Love Hurts od Everly Brothers. To je ta jejich verze, samozřejmě, že každému se musí vybavit dneska už ta Nazaretí verze, která dneska už z toho dnešního pohledu je možná slavnější, ale o to víc se musíme snažit, aby tahle ta Ochlup starší od Everly Brothers nezapadla, což jsme také v dnešním Six O'Clock roku udělali. Jethro Tull a We Used to Know jsme dali, no a Chucka Berryho z Promised Land teprve ještě dáme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jure a Hip na rádiu B-Day Sunrise máme za sebou. Trošku nám to ujelo minutu po půl sedmé, což teda není úplně žádná katastrofa, ale tak aspoň nebudu dlouho drmolit. Řeknu vám, že chystám Pink Floyd a Ozzyho, ale první, že je na řadě Beatoskop.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem se kolega Luboš Dvořák vydal po stopách hvězdáře.
3: Ten, kdo jezdí po dálnici od Prahy na Mladou Boleslav a dál, tak určitě si všiml zámku v Benátkách nad Jizerou. Tak to se tam nad řekou tyčí už 500 let. Letos má narozeniny. Když ho v roce 1526 hrabě Bedřich z Dolnína dobudoval, netušil, že za 73 let zde bude pobývat vzácná návštěva. Tycho Brahe, který je považován za nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy před vynálezem dalekohledu v roce 1609. Právě proto město spustilo interaktivní hru inspirovanou zmíněným výročím, ale také příběhem jednoho z nejznámějších astronomů, který zde pozoroval noční oblohu. Ke hře stačí pouze telefon s daty, není nutná aplikace. Hra má 13 zastavení na trase dlouhé necelého 0,5 kilometru a zájemce tak provede po známých i neznámých místech Nových Benátek. Ani světská moc, ani bohatství, jen žezlo vědy přetrvá věky, tvrdil už tenkrát Tycho Brahe.
1: Beatoskop.
2: Královská opera ve francouzském Versailles uvedla před týdnem premiérové představení Molierovy komedie Astrolog a web Falešná znamení. Hra vznikla po jeho smrti ve spolupráci s umělou inteligencí. Tým vědců a umělců z pařížského divadla Théâtre Molière si už nějakou dobu kladl otázku, o čem by Jean-Baptiste Poquelin, známý jako Molière, psal, kdyby žil o něco déle.
1: Beatoskop.
2: Boston Dynamics uvádí na trh svého prvního humanoidního robota jménem Atlas. Měří 190 cm, unese až 50 kg a vydrží pracovat 4 hodiny na baterii. Využijí ho ve skladech, ale i výrobě, kde zvládne přenášet díly a provádět jednoduché úkony. Beatoskop končí, po něm přichází další roková pecka na rádiu Beat.

should I leave?

Pink Floyd na Rádiu Beat, to je muzika, která právě teď dohrává. Dohrává skoro ve 6:45 tady v čase, kdy je už tady pomalu takový mumraj a tak jako se chystá všechno na podvečer a večer tady na Beatu. Dokonce takový černobílý, a to nebyl záměr, ale když se podíváte na náš web, tak tam vidíte pod sebou tři vlastně černobílé fotky. Jednak pípy z Kryptoru, bývalého frontmana téhleté kapely a hokejového trenéra v současnosti, hosta Jirky Rogla v Hledáčku, který vypukne už 19. Pak je tam Rozálie, zpěvačka, šanzoniérka, akordeonistka, herečka, tanečnice, správně připsáno přírodní ukaz. A je to takový možná pokračování, můžeme říct, seriálu rokových zpovědnic s Danem Kohoutem. Ten první díl obstaral Ondřej Havelka, dneska tedy Rozálie od 8 až do 11 hodin. No a černobílý, tak byl vyveden i obal desky Bad Magic kapely Motorhead. To je z roku 2015, kterou jste si zvolili a kterou tedy budeme hrát dneska úplně celou od začátku až do konce.

Dire Straits a Sultans of Swing je muzika, která je právě teď za námi. Dvě minuty před sedmou skončila tahleta muzika, dohrála tahleta muzika a dál už se bude hrát muzika v hledáčku Jirky Rogla. Tak na tu se býťáci připravte, užijte si ji stejně jako Spovědnici, stejně jako Půlnoční album a zítra od Polko zase

0: Radio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přímo u zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytů a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby@trakal.cz.
1: Vamos, tady senior Chlorito. Zase mají v bazénu party, tak jim nalaď něco tvrdšího. Chlor Shock. Nejprodávanější tablety do bazénu i solární sprchy. Poctivá česká bazénová chemie. Chlorito.cz.
2: Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
3: Hledáčku Jirky Rogla na Radio B.
4: Krásný večer, býťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a mé pozvání dnes přijal a už sedí přímo tady naproti mě, u nás ve studiu Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích, bývalý frontman skupiny Kryptor a třeba taky hokejový trenér Pípa. Ahoj, Pípo.
5: Já tě zdravím, Jiří.
4: Hele, já na úvod nemůžu nezmínit, že my se známe, já jsem to počítal skoro půl století, člověče. Je strašný. Ale je to tak normálně, no. Hele, jestli si schválně vzpomeneš, kdy jsme se viděli prvně.
5: No.
4: Ne, já to vím.
5: Nebylo to někde v Letňanech, nebo to?
4: No to, tam už se nám z Železnou nedělí dělal toho maskota, jestli vzpomínáš.
5: No já jsem takhle, masku, ono, no. Hele, to bylo zajímavé. Já jsem tehdy, my jsme nějak tehdy byli v kontaktu, já a ještě tři kluci, jsme byli tehdy v kontaktu s Arakainama.
4: Ano.
5: A oni měli po zkoušce, a to se teďka bavíme o nějakým 83.
4: Ano,
5: roce,
4: tak,
5: jako
4: no,
5: bajloko, jo. A oni měli, a nějak jako byli na zkoušce a tam už bylo ve vzduchu, že vlastně schánějí novýho basáka. A v rámci toho prostě po zkoušce někdo říkal, hele, v Letňanech tam nějaký tělocvičně, nebo já vůbec nevím.
4: Kulturáku, no.
5: To kulturáku, bylo, jo.
4: Já to mám... No to asi byla i tělocvičná, no, takovýho všechno, co tam
5: no,
4: je.
5: No. A že tam hraje, že tam... A teď jako říkáš Železná neděle. No asi no, Železná no, neděle. No. A že by to jako stálo za to hodit oko na toho basáka. Což byl jako Zdeněk Kup. Jo, a nějak... A bylo to ve všední den. A docela jako tam byli i lidi.
4: To bylo plno, to pamatuju.
5: To nevím, jestli bylo plno, no, ale prostě ve všední den tělocvična v Letňanech, nějaká totálně kapela z periférie a jako kdo by tam přišel dneska, jo, jenom prostě, když se, jo, ale o to nejde. No a tak jsme nějak jako na to koukali, no a jako prostě tam byl ten basák a někdo přišel s nápadem, že by to chtěl nějakou vsuvku, jo. A kdo si tam vytáhl nějakou...
4: Tu opičí masku jsem měl.
5: Opičí masku, to byl ty?
4: No jasně.
5: Jo, no a něco jako, že Eddie, taky no, Iron Maiden, Eddie, a jo, takže tohle byla zase nějaká opice, no a já jsem si tam, a že teda kdo to, a já jsem to udělal, že jsem se tam nějak od někač vkradnul na to pódium a tam jsem nějak šel tomu basákovi po krku, a doslova teda, že jsem tam jako dělal, že ho škrtím a otřásal jsem s ním jakoby. Jo. No a ten basák byl prostě Zdeněk Kup, no a potom vlastně u Arakainu nastoupil, no.
4: A ono to bylo teda nejdřív, nastoupil tam Marek Podskalský jako kytarista a ten Zdeněk až později. Takže takhle to bylo tehdy.
5: No hele, tak chronologicky já už to nevím.
4: Já právě jsem se dostal do toho...
5: Tak těž byl si Železný neděli.
4: No
5: hlavně,
4: to jo, ale, no pořád jsem tam, v jiný bubeník nikdy nebyl. Ale že jsem se dostal do toho, jestli nepamatuju, před půl hodinou, kam jsem si dal brejle, jak jsme si dělali legraci dík z babiček a dědečků, no, ale tohle si pamatuju vždycky před těch.
5: No to se mi taky stává, jo, nebo že prostě mě něco napadne, co bych měl udělat. Jo. A za chvilku si prostě řeknu, jo, a třeba tě napadnou dvě věci, tak uděláš tu jednu a teď sakra, jako co byla ta druhá.
4: No, jistě už, ale tohle je dobře, že jsi to vzpomněl.
5: No, ale pozor, ale bacha, Jirko, jako ty říkáš, že jakože Letňany, že tady tenhle ten koncert, ale já mám totiž takovej tenhle ten dojem, že oni, oni ty říkali Libíček, víš o tom, jo, protože jim, jsi měl nějakou podobu s tím hercem, jo. A že to bylo v Letňanech a že se tam nějak cosi fotilo a nevím, kdo tam, jako co to bylo za kapelu nebo tohle to, jo. A že to bylo ještě před tím letním koncertem, ale nevím už jako opravdu, jestli týden před tím nebo třeba půl roku před tím.
4: Jasně, ale já totiž si pamatuju ještě na jako jedno setkání před tím, na to si nemusíš pamatovat, ale to bylo, jestli jsi seděl v hospodě u Malvaze nebo u Malvazů v Karlovce, to ještě jsme nevěděli, že jako já jsem muzikant, nebo to, jenom jsme seděli naproti sobě a byly ty starý máničky, všichni ty, a my, já taky jsem měl mazenou džísky a ty jsi vypadal úplně jinak, ty jsi měl, jak jsi žil v tom Německu nějak, že jo, tak jsi měl džísku s takovýma těma nášivkama. A už, měl se takhle ty vlasy dozadu na ušnici, takže pro nás si byl jak zjev, jako ne zjev ve zlým slova smyslu, ale prostě se vypadal jinak a vyprávěl svůj o kapelách, který jsme neznali, že my jsme poslouchali Purple a já nevím co, a ty jsi už Def Leppard, ale prostě tu novou vlnu britského heavy metalu, takže já si tě od tamtud, že jsme se tam takhle spolu opili tehdy.
5: Takže jsem občas zavítal k Malvazům, Malvazovi u Malvaze, no. To si pamatuju.
4: Ale asi to nemáš spojený takhle už, no.
5: Ale jako na tebe u Malvaze, no a kde ty ses tam jako vzal?
4: Jsem tam chodil, že jo, tehdy. No a to dokonce mi bylo ještě, že nám nebylo 18, že nám tam nalejvali. Ty jsi o něco asi starší. Já jsem 66.
5: Já jsem 63.
4: No, tak to je od 3 roky. Dneska už je to jedno, ale tehdy to hrálo docela roli, jestli je ti, že jo, 16 nebo 19.
5: Jasně,
4: jo,
5: samozřejmě, jako čím jsi mladší, tím více každý rok, jo, to je.
4: Na vojně mazáci a to, že jo.
5: No, nebo jak jsi předtím zmínil, že vlastně jako trénuju ten hokej, tak jako ono, prostě když děláš třeba dorost junioři, tak tam je ten rok, tam je ten rozdíl rok, dva a poznáš to tam, jo, jako a když takhle třeba, nevím, si přičuhneš k nějakým dětem 10, 11, 12 let, tak tam je znát pomalu každý tréninkový měsíc, jo. Takže ano, čím jasno, mladší, tím jsou ty rozdíly, no.
4: Takže tehdy si to takhle pamatuju. No hele, ať nám to odsejpá, dáme nějakou muziku, vlastně takovou trošku záminkou nebo důvodem k tomu našemu povídání bylo i trochu to, že si mi psal nebo volal, že bys měl nějaký třeba zajímavý kousky, který se třeba tady až tak moc nehrajou, tak já jsem právě na to zvědav, tak co vybereš jako první kus? Co máš
5: ale tak
4: rád?
5: Začneme od A u Angels.
4: Dobře, tak něco o tom řekni a jakou písem.
5: No, to je taky taková kapela, která takhle, v Evropě jsou pro fajnšmekry a natož u nás. A já vím, že jsem jednou o nich napsal, o jedné desce jsem napsal článek do jednoho metalového měsíčníku.
4: To klidně řekni, když jde o muziku, tak to můžeš, na pračky bychom nemuseli a tak.
5: No ale, ne, tak jako bylo to tehdy do Sparku, jsem tak o tom napsal nějak klenutý albových archivů, jestli se to jmenovalo, nevím už, jo. Ale pak přišel do redakce dopis od někať z Pelhřimova, si pamatuju, jo.
4: Tam jak není to krematorium, viď?
5: jo, takhle, přesně. No a nějaký člověk a jako stará mánička prostě taková a prostě jako děkovala a úplně šťastný, že někdo zná The Angels tady, jo. No takhle, jinak oni jsou z Austrálie a v Austrálii jsou teda, je to velký jméno. Jo, je to velký jméno, to jako prostě, já nevím, kabát 10 kiláků na západ od Chebu, taky nikdo nezná. Je to prostě místní záležitost, místní jako v rámci toho kontinentu. Oni teda taky jeli nějaký americký turné v předprogramu kohosi, jo, ale zkrátka oni jsou takový australský specifikum už hodně dlouho, už nějakých člověče taky už jim táhne na 50 let. No a tohle to je z 80. let a je to z jejich druhýho, ne, to už bylo třetí album, oni to tam taky měli nějak všelijak roznázený, jako AC/DC, jo, prostě v Austrálii vyšlo cosi, v Evropě to bylo pak zase nějaký dvě alba tam z toho výběr vlastně, dohromady, jo. Takže tohle to bylo z roku 81, 82, album Night Attack, a ta písnička, ono to jako jedná textově o pomíjivosti slávy, je to teda o modelce jakoby, manekíně, no a ta písnička se jmenuje
4: Fashion and Fame.
5: Tak, móda a sláva. Fashion and Fame, The Angels.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Pípa je dnes mým hostem na Beatu. Na mě je jasný, že tu padne i něco, o čem smluvil tisíckrát, že jo? Já to znám, ale přeci jenom máme i mladé posluchače a ne všichni to musí znát, takže asi se nemůžem nezeptat, jak si přišel k té přezdívce Pípa, že jo?
2: No, hele, to už je pomalu tak dlouho, jako, jako ten příběh s tím, s tou Železnou nedělí, s tím no, Zdeňkem Kubem. Ne, hele, ono to bylo tak, že...
1: Já jsem tě znal jako Marcela vždycky, že?
2: Ono to vlastně jako vzniklo, každý si jako myslí, že leju hektolitry piva nebo tohle, tak, že jo, tak pivo si já člověk každý nebo tohle, ale určitě to nesouvisí s přehnanou konzumací. Bylo to spíš o tom, že já jsem tehdy jezdíval s nějakou partou Máníček, takový ty čundráci, takový ty... jako opravdu zažraný, jo, který třeba bude venku 10 pod nulou, tak stejně pojedou někam do srubu, jo.
1: No jasně.
2: Jo, víš co, jako tady tyhle ty fanatici. To bych s ním obejvat byl nejel teda, jo, a jako to bylo nějaký, zkrátka jelo se někam na Sázavu a už to byly vlastně všechno samý takový jako starý mazáci, trempářský, jo, tohleto, a já vlastně jako zobák, tak jako oni tam jeli na sud a tak měli, že jo, ten Vorrichtung, tu pípu, kterou se to naráží, no a já jako vlastně jako mladej kus, tak jsem to musel, byla svěřena mně, jo, tehdy, jako jsem říkal, jako, že máš to tady, jako dostáváš to do socialistické péče, jo. No a potom pak někde jsme byli, nebo něco tohleto a někdo tam řekl, kde je pípa? Čímž myslel, jo,
1: no, jasně,
2: pípu, jo. A já jsem řekl, no tady, jo. A někdo se hned ozval, hele, on je pípa. Jo. No, tak, jo. Takže a nějak to už prostě zůstalo, no. Takže ať v tom nikdo nehledá nic, já nevím, no, ono většinou tyhle ty věci nevymyslíš, jo, to prostě vzniká spontánně vždycky v rámci nějaký situace, nebo to, že prostě jako takhle to vzniklo, no.
1: Tak to si ještě dopad dobře, hele, pípa je lepší než Libíček, hele, možná.
2: No, náhodou Libíček byl skvělej pan herec, to jako klovou dolů, to pozor, no, to je jako škoda, že umřel, no, on mu nebylo zas tak moc, že jo.
1: Nebylo, no, ale měl moc kilo, no. Takže toho dostalo.
2: Nevím, jestli ho dostalo zrovna tohle,
1: no, říkali,
2: ale...
1: že on nechtěl k doktorům chodit vůbec, no, a měl asi 140 kilo a umřel při natáčení toho, jako utopit doktora Mráčka, no, a paradoxně ho pak hrál ten Zehoř, který zase byl vychrtlej, víš, tu samou
2: postavu. Oni nemuseli přeskupit sestavu.
1: A že oni ho i prej za sanitkou honili s nosítkama, uměl infarkt nebo nějakou srdeční slabost a on, že k doktorům někdy nepůjde, takhle to aspoň jsem slyšel v takových těch nějakých vzpomínkách. To, a že ho tam honili a to a že on nechtěl dosadit.
2: To ti dávám za pravdu, no. Tohle jsem taky někde slyšel, čet, jo, prostě cokoliv. No, já musím přiznat, že já jsem vlastně jako byl taky takovej, jo, ale jako předtím, jak tady padnul ten vlastně, co já jsem za ročník, tak ono si dříve nebo později vlastně k tomu dospěješ, že už v nějakém od určitého věku vlastně kopeš už druhý poločas, jo, ne-li poslední třetinu, jo, takže
1: ono... Názvosloví,
2: ano. No, takže on by opravdu člověk pak už jako měl začít trošku myslet na tu údržbu toho hardwareu a i já jsem k tomu dospěl, no.
1: No jasný,
2: takže...
1: No.
2: Taky si zajdu, jak musím zaklepat, jako zatím tak nějak jako dobrý, jo. Ale... Jako samozřejmě už, já nevím, už neděláš věci, které jako poznáš, že ti není 20, ale jako myslím, že ještě jsem furt nějak tak jako OK, no.
1: Lepáš dobře. Hele, Pípo, já jsem zmínil, jsme se viděli u toho Malvaze a tak, a ty jsi vyprávěl, jak jsi žil v Německu, nebo tak, jak tohle vzniklo, ty jsi tam měl nějak mámu, ne, nebo jak to, že jsi žil, a v západním Německu ještě, že?
2: No, v západním Německu, no, hele, to jsou jako šílený rodiny, takový ty propletence, to by tady bylo, já nevím, na dlouhý vyprávění.
1: No to ne, ale tak takový ten kontrast z toho, že jsi ze západního Německa přišel sem do toho komunistického Československa, víš, jak jsi to vnímal?
2: No, ale já jako k tomu musím říct, že jako jako vlastně já jsem pak jako neměl nikdy ani problém s nějakýma výjezdama, ale jako je fakt, jako, že mě to tam teda jako těžce nebavilo. Já jsem tam ani moc se mě tam popravdě řečeno nechtělo. Já jsem vyrůstal u prarodičů, já jsem měl nádherný dětství. Jo, to prostě dneska nikdo nemá, si troufám říct. Jo. Opravdu krásný, úplně jako skvělý dětství a prostě najednou tě z toho vytrhnou, dostaneš se prostě někam, kde je to podle názoru nějakých dospěláků všechno lepší, všechno tohleto, jo. No a, ale to se tě nikdo neptá, když je ti nějakých, že jo, 10 prostě let nebo tohleto, takže prostě to je tak, jak, prostě bylo to tak, jak to bylo. No a já jsem tam zkrátka, já nevím, no, furt jsem tíhnul jakoby k tomu Československu tehdejšímu, jako hlavně k Praze, no a pak jsem se teda jako vrátil, no, byly z toho nějaký, samozřejmě jako máma to zase jako nemoc ráda viděla, ale nakonec jsme si to prostě vyříkali a vlastně jako i díky tomu já jsem ani neměl problémy s nějakýma výjezdníma doložkama, co tehdy, jo,
1: nebo, no, jasně, no. Jo, nebo, a jsi měl občanství naše nebo i německý?
2: Naše, já jsem nikdy neměl německý, ježišmarja, no, to ne.
1: No ale hele, třeba si vzpomínám, jak jsi zmiňoval, že jsme se kamarádili s těma Rakajnama v počátcích, jsme chodili k Bukvajovi, pamatuješ, do hospody,
2: byla ta hospoda,
1: že jo,
2: tam taková,
1: u té hasičárny, kde zkoušel blízko, že jo, to bylo Strašnice, že jo, vlastně kousek odtud je to.
2: To byly v těch Vilkách, no, já vím, že tam byla i Lucka Bílá tehdy.
1: No, ta tam chodila.
2: Ta tam taky chodila, no. A já jí říkám, hele, jako, já tě od někaď znám, jo, a ona mi říkala. Já jsem byl na vojně, to jsem tehdy sloužil a já říkám, hele, já tě vojníka znám, jo. Ale jako sorry, jestli tohleto, víš co, já jsem teďka na vojně a jako jsem tak jako trošku mimo tady, jako tohleto, a ona mi na to odpověděla, já mám taky bráchu na vojně. Čímž ale samozřejmě ona myslela...
1: Neposlušný tenis.
2: Neposlušný tenis, vávra. Ale v
1: mám
2: tu chvíli mě to...
1: na vojně.
2: No, přesně tak. Nebo kluka, no. No. Ale jako v tu chvíli mě to naprosto docvaklo. Ty jo, jako Lucka, dobrý, hele. No.
1: No.
2: Ne, jako příjemná holka to byla. No.
1: No, ale jestli si pamatuješ, my jsme odtamtud domlouvali zájezd v 84. na Iron Maiden do Budapešti, když tam hráli prvně. A ty jsi s náma nejel s tím, že jsi říkal, já jsem je viděl v Německu s Paulem Dianem.
2: Ano, dvakrát.
1: Víte, tak vyprávěj, kde to bylo, jaký to bylo.
2: Tak poprvé to bylo září 1980, když jeli Kiss evropskou...
1: Takže k tomu bylo k dynastii, že jo?
2: To bylo...
1: Pokládám, že
2: to už bylo Unmasked.
1: Jo?
2: No, tam už...
1: Tam oni vycházeli disky vlastně...
2: Tam už bubnoval Erik, už bubnoval Erik Kor. Jo. A září 1980, no Kiss, že jo. Jo, pochopitelně to tehdy nebyla kapela ani Kiss, nebyly kapela stadionů a největších arén, jo, ale prostě hráli se takový ty od 3 do 5 tisíc tyhle ty haly, jo. No a tohle to bylo taky, to bylo Sindelfingen u Stuttgartu, Messehalle, no a předskakovali jistí Iron Maiden, který ale já už jsem ovšem měl v merku, protože kámoš ze třídy tu desku měl, jo, je tam ten Eddie prostě na té titulce a tak jako to bylo něco. No, takže jako já už jsem je vlastně znal. No a jo.
1: To víš, my jsme tady to, co nám nezdálo nikdy, ani o tom, že bychom, ne, že bychom tu kapelu viděli naživo, ale že třeba s nima budu jednou sedět u stolu, no, kdyby někdo řekl, tak bych se mu vysmál.
2: No, teď já jsem taky.
1: A tak to teďka dopadlo už.
2: Ono, že jo, já jsem taky vysílal v jednom rádiu, to pamatuješ, jo, že...
1: No, já vím, v tom bunkru, že jsi byl v rádiu.
2: No, ale tohle bylo, když oni se přestěhovali na Vinohrady.
1: A to byla jednička, ne?
2: To byla jednička, rádio jedna, a oni se tehdy vlastně přestěhovali z bunkru někam do Podskalí, jo, a tam z toho Podskalí potom na Vinohrady, do Londýnské ulice, jo, do takového činžáku, bylo to zvýšený přízemí, no a
1: tam
2: se vysílalo, no a já jsem to samozřejmě jako věděl, že má přijít, jo, No a jako prostě najednou jako zvonek jako v tu danou dobu a prostě ve dveřích stál Dickinson, jo. Plus nějaká, já nevím, jedna nebo dvě holky od Emmy, protože, že jo, on to měli na starost.
1: On tady, on to tehdy vydával to Bolstu Picasso, že jo, tu první solovku.
2: Tohle byla ta...
1: Už později.
2: Tohle už byla ta pozdější deska, taková ta experimentální.
1: Skunkworks.
2: To
1: je dobrá.
2: No, ona je dobrá, ale jako určitě...
1: No, je taková ovlivněná těma 90. Je, jsou tam...
2: Tak jako, že jo, ono v té době taky každý hledal nějak, jako, že jo, co bude dál, protože pochopitelně jako nikdo nevěděl, že se zase všechno vrátí k tomu starému dobrému roku, jo.
1: Se tehdy říkal, dokud Manowar si se nechají ostříhat a začnou vystupovat v kraťasech, tak to zhledujeme to, ale není tak špatný.
2: O Manowar, to je taky kapitola sama pro sebe. Jo. Ne, ale takhle, takže prostě ano, ty říkáš, no, že si tamhle někde seděl s Maidenama, no...
1: Já jsem to tak, jako chtěl ze všeobecně těch kapel, ne, samozřejmě ale jo, víc.
2: Ale jo, jako vím, jako pochopitelně, jo, a takhle, ale...
1: Jo. Dáme zase nějakou muziku.
2: No, dobrý. A koho bys navrhoval? Tak řek...
1: To můžeš ty, u mě vybírá.
2: Tak řekni jméno kapely a já vyberu nějakou písničku.
1: Ty jsi ty Survivor chtěl, nebo co?
2: Hele, Survivor, no. Perfektní věc, akorát teda jenom bych taky chtěl říct, že prostě tady každej Eye of the Tiger. Mm. Kolikrát ani nevědí, že je nějaký Survivor z Kanady, jo? Prostě, ale je to, každej vidí jenom tuhle tu písničku, tak. Eye of the Tiger, ještě tak Burning Heart, jo? Ale oni mají vlastně spoustu dobrých věcí, jo? Jsou to samozřejmě osmdesátky, jo? Takže Too Hot to Sleep.
1: Tak já ji tam dám.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Pípa, bývalý zpěvák Kryptoru, také můj dlouholetý kamarád, bych se nebál říct. Známe se leta, vídáme se sice občas, ale vždycky se rádi vidíme, to je jasná věc. Už jsme tady vzpomínali, za chvíli bychom se mohli posunout taky dopředu, aby jsme říkali, jaký máš plány a tak, ale nicméně já jsem si ještě vzpomněl, to si možná nebudeš pamatovat, že jsme jeli vlakem, člověče, na Arakain jednou, na nějakou zábavu. A jel s náma Karel Jančák, jestli víš, kytarista v půlnoci a to takovej týpek, on umřel pak teda. A ty jsi měl ty kérky, ty barevný, to tady ještě nikdo neměl. A on říkal, hele, on má takový ty obrázky z toho brava, nebo co nalepený na rukou.
2: To tak to naprosto nevím, teda. To vůbec nějaký Karel Jančák nemůže se někde. A já si nevím, když se jec na Arakaň na zábavu někam. Jo.
1: Ale jeli jsme, no, vlakem.
2: Ale
1: jo.
2: Tak samozřejmě, tak jako bylo nám 19, jo. No, kérky, víš, já upřímně řečeno ani tak to slovo nemám rád, ale ono se to jako bohužel tak nějak jo, ze všeobecnilo, každý to používá. Ono samo o sobě, jako je to romsky, jo. A je to vězenský slang, jo. A obecně se pod těma kérkama prostě, ne, že by tam teda některý tetování neměli perfektní, ale jinak ono většinou to jsou, jo, co si budeme vyprávět. Jo. Ale já pod tím slovem kérka vlastně vnímám spíš právě takový ty neumětelský, amatérsky dělaný tohleto.
1: A ty jsi měl právě ty krásný barevný úst.
2: A já už to měl, já to měl prostě profesionálně, mám, jako, že?
1: No máš?
2: Profesionálně dělaný právě jako tehdy taky, jako ze zahraničí, jo. Přičemž je to profesionálně dělaný, je to všechno krásně jako barevný, ale jako zase, jo, i to tetování pochopitelně podléhá nějakým trendům, nějaký módě.
1: Jasně.
2: Jo, takže dneska už prostě řekl bych, že to působí archaicky.
1: No jasně.
2: Jo, no, ale jako ježišmarja, no.
1: Teďka máš dlouhý rukávy, co máš za kérky?
2: Hele, víš, já ani nevím, na zádech mám ZZ Top, jo, opravdu jako krásnou fotku udělanou, jako to vlastně jsem dal, to jsem dal tomu tatérovi, říkám, hele, tady to máš, jo, a...
1: Ale měl jsi na rukou, že jo?
2: No, na rukou mám nějakýho takovýho smrtihlavodémona zahalenýho do jižanské vlajky, jo. A pak tam mám jakýho si draka, Freddy Krueger tam je, pak tam mám vytetovanou růži, což jako měl být takový odkaz na australské Rose Tattoo.
1: Ano, ano, skvělá.
2: Do dneška ale nevím, proč jsem se tam teda prostě nechal vytetovat nějakou růži, když jsem vlastně mohl jít s tím obalem k tomu tatérovi a říct mu, hele, tohleto, přesně, já nevím, jestli znáš obal té jedničky.
1: No jasně, že znám.
2: Jo, že jo, tam je takový ten, jo. No ne, no tak člověk byl blbej, že jo, prostě po bitvě je každý generál potom taky, jakože tohleto, no,
1: hele, co mám ještě? Po bitvě je každý primářem, se říká taky.
2: Jo, po bitvě je každý, to je dobrý, ale to je dobrý, no. No a jo, ještě tam nějakýho šílenýho draka, který ovšem ještě není hotovej, jo, ještě chybí částečně vybarvit.
1: Jo, jo. Tak to ještě...
2: Ale to už, no, ale bacha, ale jako to on už chybí vybarvit tak 30 let.
1: Jo.
2: Jo. Protože já nevím, jestli jak se člověk tak nějak jako mění. Já už prostě hlavou, ono je to hodně o hlavě, když tam sedíš v tom křesle, protože ono to jako není nic příjemného. Jo. A já už prostě dneska nejsem ochoten podstoupit tu trýzeň.
1: Jo.
2: Jo, navíc ono je to ještě tam takový ty... Kam,
1: jo, tam kde... to je nejhorší, to někdo má, že si udělá takový ten nárame.
2: Takhle uvnitř,
1: a tady to vynechá.
2: No,
1: někdy,
2: jo, vlastně vnější ten, biceps, no. Tam je sval, tam je, jo, ale tady, no prostě štípni se tady, takhle, do zevnitř, že jo, a štípni se zvenku, tak jako poznáš hned, kde to bolí víc. No, takže prostě zkrátka nejsem už ochoten to podstoupit, no, ale když už prostě říkáš Rose Tattoo, jo, ta jejich jednička Rock'n'Roll Outlaw, ta mě jako naprosto ovlivnila, jako to byla, jako kdyby se teďka taková ta klišé otázka, tři desky, který by si vzal sebou, jo, tak tato byla, to byla jedna z pár desek, který mi ovlivnili život a oni mají píseň, kde kdo ji coveroval, jo, Guns N' Roses,
1: jo, a nevím. Nice kdo, boys don't play rock.
2: Slušní kluci nehrají rock and roll, jo, a to je prostě v tomhletom názvu je úplně všechno. A tehdy prostě, když jsem toto, tak jsem si řekl, I'm not a nice boy. Hmm. A nikdy nebudu. Jo. Dáme, nice boys, don't play rock and roll,
1: Roast Tattoo. Tak to tam dáme hned.
2: Tak to tam šoupni, ať je poptáka.

0: Aaron Bára od tamtý královny.
1: Tina Turner, ne?
0: Kterou vlastně hrála Tina Turnerová, ano.
1: A teď jsem ho věděl, já jsem teda věděl, že tam hrál, ale teď jsem to prvně viděl i s videem, že v australském nastudování Jesus Christ Superstar on dělal krále Heroda. Aha. To si myslím představ, že tam vždycky je nějaká postava, ho dělal Alice Cooper, nebo v tom, nebo u nás ho dělal, já nevím, teď ho dělal Korn, nebo Chok, a tak tam ho dělal Angry Anderson.
0: No, on je v té Austrálii, on je v té Austrálii, nechci říct serebrita, jo, jako to je takový, to by bylo přehnaný, ale je to tak... taková jako veřejnečinná osoba, on se, on jako je taky zapojený do nějakých takových akcí, jak, já nevím, děti, problémová mládež, co vyrůstají na ulici, nebo tohleto, jo. A to je vlastně jako i svým způsobem, hele, Two Roasted Two, když si vemeš tu jejich první desku, to Rock and Roll Outlaw, jo. A i na té dvojce, jo, tam Assault and Battery, no, trojka taky, hele, tam na těch obalech, tam prostě vidíš ty, a to je všechno rok 78, 80, 81, a tam prostě jsou frajeři, jak když vylezou z basy, potetovaný, ne jak dneska, kde to má každej. Prostě to byl šok tehdy. Jo. To opravdu byli, o čem oni zpívali, tak tam si věřil každý slovo. To nebyla nějaká póza, že si hrál na nějaký Bad Boys z getta. Jo. To opravdu, to scejtil, že prostě, že tahle ta kapela ti nelže. Že ta opravdu zpívá ze života. Jo. A i to mě na tom, jako to byla taky vlastně, to je taky jeden z důvodů, proč ta deska se mi tak šíleně vryla do nějaký paměti, do nějakého povědomí, a když jsem si řekl, jo, tak tohle je rock'n'roll, jako rock'n'roll, to seš psanec, to prostě neběžíš s davem, jo. No.
1: Hele, když mluvíme o těch zahraničních, ne teda celebritách, ale dejme tomu našich třeba idolech, bych klidně řekl, já bych se toho nebál, toho slova. Já si vzpomínám, ty jsi říkal, jsi se spoustou se setkal, jmenoval se ty Paradise Lost Dickinsona, ale já vím, když tu hráli Motorhead na Slávii, takže oni byli, tak ten žil v Americe, že jo, Lemmy už dlouho, a jak měl tu sestavu, tam tehdy byl ještě ten druhý kytarista, pak umřel, jak se, Wurzel,
0: no, tak on musel to upřehláskovat, že jo.
1: Ale ty ses tam, vím, že ses tam bavil s tím Mickey Rým a že jeho jediný ho zajímal, nebo byl fanoušek hokeje, takže je to nezajímalo, a on úplně, a vy jste se tam o tom, víš, co vzpomínáš?
0: Já se na to vzpomínám, oni tehdy bydleli v Davicích na Hanspaulce v nějakém hotelu, takovej pěkný penzion, a vlastně jako přijeli. No, Lemmy, ten se vypotácel ještě ospalej z toho nightlineru a hned zmizel na pokoj, spát dál, jo, ještě vím, že tam s ním šla nějaká šikmavoká, něco Japonsko, Tajsko, něco, nějaká přítulkyně, no, a s Mickeym Dým jsme pak seděli a ano, jako je to pravda, no, jako bavili jsme se o hokej, tak jako on je Švéd, že jo?
1: No právě, jo.
0: No, a jako on i ten hokej jako hraje, a dokonce jsem viděl na internetu, hele, celkem nedávno, je to asi, já nevím, 3-4 měsíce, jak on ve Švédsku, ne, v LA, jo, z nějakého zimáku, jak on tam hraje hokej, s nějakou partou, prostě nějakých, prostě jak chodí, že jo, chlapi si zahrát hokej, jo. A přiříti se na tu střídačku a úplně tam funí a prostě, jak tam říká, ty, už to není ono, už jsem na tom rok nestál, jo. Takže takhle.
1: Matu, hele, dáme zase nějakou muziku, tak něco vyber. Teď jsme hráli Roustatiu, tak něco dalšího.
0: Tak, hele, tak můžeme zase nějakou klasiku, jižanský rock, dáme Leonard Skinner. A zase, jo, prosím vás, žádnej Freebird, žádný vyber, Sweet Home Alabama, jo. Jsou lepší věci, opravdu nic provařenýho, a je to Saturday Night Special.
1: Tak jo.
2: One, two, three.

0: hledáčku Jirky Rogla na rádiu Bík.
1: Tak to byl Lynyrd Skynyrd, klasika, kterou vybral můj milý host Pípa. Řekl jsem už, že to byl bývalý zpěvák Kryptoru, nicméně tady v téhle souvislosti můžeme říct, že vy jste s Kryptorem, že ho hráli něco od Lynyrd Skynyrd, je to tak? Je to i na desce jedný, že?
2: My jsme to nám šoupli, no, jako cover verzi, dali jsme tomu nějak český text. Je to trošku šitý horkou jehlou, protože to vzniklo jako velice spontánně, jo, ale dobrý, nevadí. A i jsme to jako i hráli živě, vím, že ale jako moc často ne, ale právě proto vím, že zimní stadion Tábor a potom ještě na nějakým fotbalovém hřišti někde u Berouna, jo, to jako vím, že tam tak, jo, taky, no. No, ale takhle jako Lynyrd Skynyrd, jo, tak to je no. Klasika nad klasiku. No.
1: Já si vzpomínám, že ty, jestli jsme jeli, no, spolu takový zájezd to byl, nebo to jsme jeli, to bylo 2003, myslím, na Lynyrd Skynyrd s Párpama, že jo, hráli v Německu, já jsem tam fotil. Vzpomínáš? Takový, to bylo ještě za Ozyho, nebo Štíka.
2: Ozy a Potkan,
1: no, a takhle, takže to bylo, tak pak už hráli tady, no, ale tohle
2: to byl
1: bylo,
2: můj,
1: myslím, že 2003.
2: To byl můj druhý, no, koncert. No. Lynyrd Skynyrd, právě předtím jsem je viděl, a hele, to, někde na venkově, jako opravdu konec světa, jo, Lišky dobrou noc, jo, ve východním Německu si prostě říkáš, tyhle, jako kam to, jo, rozumíš, jo, a najednou se nám objevil Kulturák, no, betonový blok, jo, gigantických rozměrů, prostě takový ten klasicky socialistická stavba, jo, jak prostě do polí postaví, jo, no, já nevím, pro 2000 lidí, jo, takže si řekneš, dobrý, tak jako hala, už jako velikost haly, dejme tomu, jako že souhlasí, jo, vzhledem k tomu, že jeli hodně štací po tom Německu, jo, ale jako kdo sem má dorazit? Jo, sem na tenhle ten konec světa. No, ale tak samozřejmě pořadatel asi ví, co dělá, takže jako to bylo totál natřískaný a to bylo v roce asi 2000 nebo 2001, takže to byly...
1: Tohle bylo tři, no, a byl to Kamenz, to je Kamenice.
2: Kamenz, to je ten velký amfiteátr, no, tam byli Steve Purple.
1: A oni jeli takový to dvouheadlinerovský turné, že jednou hráli ty, druhý a jednou ty, no, s Párplama a hrál normálně regulérní set.
2: A předtím vlastně, kdo tam jakoby to měl rozhejbat trošku, to byli, já už nevím to jméno.
1: A hrál tam na basu z Halloween.
2: Ale na basu tam byl ten Markus Groskop, z Halloween, že jo.
1: A bluesová taková.
2: A byla to taková bluesovo-motorkářská, prostě bylo vidět, že je to nějaký jeho hobby projekt, anebo ono, kdo ví, asi vůbec jeho, jo.
1: On třeba
2: někoho jiného, ale prostě, hele, Markusi, máte s Halloweenem, ne, nemáme nic, tak pojď s náma, jo. Tak nějak to jako mohlo působit, jo.
1: To vlášť takový, oni pak stáli u toho merče, že jo, jejich,
2: no.
1: A každý se chtěl fotit nebo jenom s ním, víš, že jako nebyl frontman,
2: no,
1: nebo takový.
2: Tak to je celkem, že jo, to dává smysl, že jo, prostě to je jako celkem.
1: Fanoušci tam takhle.
2: No.
1: Ale to byl pěkný koncert, no, tak to rád vzpomínám.
2: No, a pak jsem Skynyrdy viděl ve Vídni. To bylo v roce 2015.
1: A to byly už tady, to v tom stejném roce
2: tři byly na... to jsem je viděl v Plzni.
1: V Plzni, jo.
2: Jo. Tam byl kdejakej papaláš z té doby, jako,
1: no, já jsem byl tam v tom VIP prostoru.
2: Jo, tam byli různý politici a hlavně nebyli v saku, ale třeba, že jo, v křiváku a tohle, že jo. No, Honza Zahradil to vůbec, že jo, tak to je prostě starý Jean Davidskej, že jo, starý
1: démon. A že Kalousek tam byl.
2: Kalousek tam byl, no, hele, tam jich bylo víc, jako
1: s člověk. S Bendou jsme tam se viděli. No. Hele, vrátíme se k tomu
2: takže to jsem viděl ve Vídni, tři dny na to v Plzni, no a pak jsem je viděl loni, byli v srpnu, v červenci byli v O2 aréně a prostě každý koncert prostě bomba, jo.
1: A tam je zajímavý v tom O2čku, že málo kdo věděl, že tam, že před kapela, že kytarista z Deep Purple, že jo.
2: No, ano, to věděl málo kdo, no. Ale někdo to věděl, protože jenom byl jeden kamarád a byl tam se svojí přítelkyní a ona říkala, mě žádná klinicky nezajímá, já jsem tady faninka Deep Purple, jo, prostě úplně na život a na smrt, ale já jsem tady kvůli tomu, a vidíš, a já to jméno teďka taky nevím takhle, jako honem, jo.
1: Simon McBride,
2: ano. Vidíš, že teďka, když to říkáš, tak to vím.
1: On tady už hráli s Donem Airym předtím na Chmelnici, tak on asi kvůli tomu, že se znali už z té jeho kapely, tak ho tam takhle. Nejdřív nějak zaskakoval, protože ten Steve Morse se staral doma o manželku, ona už mu teď bohužel umřela. a už tam teď opak tam zůstal. Ale takže, protože se nám to docela už jako chýlí, on se povídá skvěle, to můžeme pak ještě pokračovat, ale už mimo mikrofony, tak bychom se měli podívat na to, co ta tvoje muzika, že ty ses, v loni si tady byl u Petra Korála, povídal si o tom, že bude teprv koncert v Brně a že se tam bude natáčet, tak jak tohle všechno dopadlo?
2: Tak koncert byl výborný. Jako
1: je to Pípa Play Scriptor.
2: Pípa Play Scriptor, no, takhle to bylo, takhle to bylo, no, no. Velice, velice dobrá muzikantská parta, že jo, tak jako vlastně všechno se odvíjí v odbicích, takže bubeník Pepa Cikánek, no, Cigánek.
1: Ale no. Je skvělej v každém
2: případě. Tak on bubnoval taky, jako že jo, v doprovodný kapele Karla Gota, teďka poslední týdny.
1: A Míchačky Betonu taky má. Fakt, to je takový revival. A s Vlastou Henichem hrál s jednou storem v tom.
2: Ano, přesně tak. A teďka, a teď je s nějakou, hele, a já nevím, jestli Tarja, nebo já, tyhle ty finský juchajdy, jak různě jsou.
1: Aha, jo?
2: A finsko-holandský juchajdy a jak oni se tam různě někde trhli. Mm. A tak, takže já nevím s kterou, ale vím, že teďka jel Evropu, protože jsem mu posílal maila a on říkal, hele, mám fofr, jsem teďka. A teď nevím, jestli s Tarjou nebo s kým, jo, ale jsem teďka někde v Portugalsku třeba, jo, nebo
1: no, jasně,
2: jo, tohleto. Takže prostě to, že jo, tak to je bubeník, který jako opravdu na to něco umí a vlastně kapela si odvíjí od bubeníka, ty seš bubeník, no tak sakra, Jirko, ne.
1: Já už ale víš, službě.
2: No a prostě jak kytarist, oba kytaristi, basáka, prostě jako skvělí lidi, takže ten koncert proběh skvěle.
1: Ale natočil se, že jo, to je důležitý.
2: Natočil se vlastně, jako byl z toho i živák, že jo.
1: A je z toho co CDčko teda?
2: Nebo? Je z toho CDčko, no, to...
1: Musíme vyjat reklamu, ne, aby si ho, jestli ho můžou pořídit.
2: Jo, určitě se dopořídte.
1: Kde ho seženou.
2: No. Jako, hele, za mě by tam klidně mohly být dvě nebo tři věci navíc, ale zase jsme měli jenom nějakou určitou hrací dobu, takže to se musí nějak tak jako teda a taky akceptovat, no, ale takhle, není všem dnu konec, jo, něco se řeší do budoucna, ale dělá se na tom festově, ale v žádném případě nechci teďka nic prozrazovat, protože bych chtěl hál, jo. Ale až se bude vědět, no, tak to určitě všichni v čase rozvědí.
1: A název teda jako je Pípa Play Scriptor prostě, nebo nějak...
2: No ne, no, nebo... to bude, jo, takhle ty koncerty, to bude nějak Pípa Play Scriptor, jo. Ale já tam chci do toho dát i nějaký dvě nové věci,
1: jo.
2: Který výjdou nebo nevýjdou pak třeba, nebo výjdou třeba někde online jenom ke stažení, jo. Ale chtěl bych do toho teda kromě těch kryptoráckých highlightů do toho dát i právě jako nějaký novinky, které si myslím, jako, že jsou hodně dobrý.
1: Hele, jak jste na tom se současným kryptorem s Filipem a tak jste nějak v kontaktu, nebo jak bych jako...
2: Hele, já jsem Filipa...
1: Já ho potkávám, že bydlí tady na Jeřáku, že jo?
2: No tak jasně, jako to... na Vinohradský. Ne, já jsem Filipa už 15, no jak tady předtím padlo, jo, ono to hrozně utíká.
1: No,
2: jestli jsem ho nějakých 15 let už jako neviděl, jo. Ale jako vím, že Kryptor nějak jako je, ale nějak nic...
1: No, oni nějak hrajou, no, že tam je
2: nějak hrajou, háček, nějak se vyskytujou, no.
1: A ale... ten jeho brácha nějak umřel, ne, myslím, že...
2: Cože? Ne? To ani nevím. Ne?
1: Hele, nám se to, Pípa, jak jsi povídal, strašně rád s tebou, ale nám se to chýlí, bude muset končit, takže ti za prvý děkuju moc, že jsi udělal ten čas, že jsi přišel. Příště třeba se můžeme domluvit za rok, až budeš mít něco dalšího za sebou, jestli budeš chtít přijít.
2: Tak rád přijdu.
1: Rád, jasně. Hele, mám tady, vždycky dávám svým hostům na konci šanci nebo možnost, když říct třeba něco, na co jsem se nezeptal, nebo něco zmínit, někoho pozdravovat, nějaký poselství světu můžeš, je to prostě jen a jen na tobě.
2: No, vidíš, tak teďka tohle to si neměl.
1: To právě tě nespoň říká dopřed.
2: Ježišmarja, hele, jako cokoliv já teďka řeknu. Jo.
1: Může být tak, použito proti tobě.
2: No ne, ale hlavně až tady budou zasnuty všechny mikrofony a až budu někde na cestě
1: odsaď, tak tě to napadne.
2: Tak mě napadne něco určitě lepšího. No, ale tak abychom se nějak drželi, já nevím, tady tohle z toho nějakého hudebního tématu, takhle prosím vás, lidi, držte se starý klasický klasiky rockový 70. 80. léta, samozřejmě ještě 60. třeba někdo, jako nic lepšího nikdy nikdo nevymyslel a taky jako nikdy nevymyslí. No, všechno, to už je jenom odvar, co se dneska děje, jo. I když je to třeba dobře zabalený, hezky prodaný, všechno tohle to kolem, ale opravdu tu dobrou klasickou muziku hledejte si ji sami.
1: Ročníky, už to není problém, že?
2: Ty ročníky jsem vám poradil a hlavně to poslouchejte pořádně, ne takový, že si budete posílat soubory, jo, ale opravdu si s tím fakt si udělejte ten čas a poslouchejte to i poctivě, no.
1: Tak to bylo hezký. A teď ještě myslím, že bychom si úplně na závěr mohli dát něco právě z té tvojí desky, Pípa, Playscriptor, tak vyber, kterou písničku dáme.
2: Tak to jsme zase zaskočil po druhý a už nevím, co tam jako je, ježišmarja.
1: Tak ji můžu vybrat já, jestli chceš, ale jestli máš nějakou oblíbenou.
2: Hele, jako mně se hrozně líbí Jsou mezi námi.
1: Tak tu tam dáme.
2: Jo, tak tam dáme Jsou mezi námi a tak.
1: Pípa byl dnes na rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla. Můžeš říct, že si děkuju.
2: No tak aspoň, abych se jako slušný člověk rozloučil.
1: Tak se rozluč se.
2: No tak se loučím. Ahoj. Ahoj a see you live. Někdy, někde na podzim, no.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
2: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
1: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
3: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
4: To je dobře, milé dítě.
5: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
6: Ano, přátelé, je úterý, je 20 hodin a 9 minut. Co to znamená, že je zde pravidelná roková zpovědnice? A máte se na co těšit? Já to uvedu asi takhle. Chlapi, vy mě teď určitě budete chápat na 100%. Snem stárnoucího muže, potažmo moderátora, no stárnoucího. Snem starého muže a moderátora, teď jsem to upřesnil, je mít na rozhovor krásnou, lepou, mladou, talentovanou dívku. A mně se to dneska povedlo. To ještě uvidíte a uslyšíte. Kdo to je? Čím se zabývá? Kde ji všude můžete vidět? To vám řeknu já, ale spíš lépe ona, protože o ní zas takový přehled nemám, ale ona nám všechno prozradí. Ještě nebudu říkat její jméno, i když vlastně s anoncí na rádiu už asi víte, o koho jde. Bon Jovi, It's My Life a za chvíli můj host.

0: Rocková spovědnice.
1: Tak jak jsem předeslal, mým dnešním hostem je mladé děvče a jak jsem taky předeslal, talentované. Je to muzikantka, je to herečka, začínala modelingem, jak jsem se dozvěděl.
2: Prosím
1: z nějakých
2: tě,
1: zdrojů.
2: To je strašně, to je jako, já nevím.
1: Já jsem přesně věděl, že tě to nasere.
2: Jakou jsi dělal brigádu, když jsi byl mladý třeba?
1: No modeling ne teda.
2: No a co jsi dělal?
1: Na chmelu jsem
2: čistal. Na chmelu, tak kdyby třeba říkali Dan Kohout, bývalý chmelař a moderátor. Chápeš, oni mi furt říkají bývalá modelka, to byla prostě brigáda jako dvouroční, měl jsem pár kšeftů, to je celý jako.
1: Mě prosím tě říkali Dan Kohout, bývalý chmelka, ale chmelař jsem na zrovna, a s tím, no to je jedno. No. Prosím tě, my jsme se hned rozpovídali, přátelé, mým dnešním hostem je tedy Rozálie. Mm-hmm. To je její umělecký jméno, ona se tedy Rozárka jmenuje občanský jménem, ale Rozálie je umělecký, nechce přiznat jakoby do rodiny, do jaký,
2: Ježiši, je dcera. Se ti no, povedlo.
1: Se to profláčil, právě no. Tak já to teda přiznám, když už jsem šlapnul, jak se říká, do lejna.
2: Jako,
1: no, víš, ale umím tím proploutem, tak já jsem v znamení ryb, my to umíme prostě. Mm-hmm. Byl tady výborný host, její tatínek, tedy Rozárčin tatínek, a ta zpovědnice byla fantastická, oba jsme si to pochválili. Zkrátka, její tatínek je Ondřej Havelka, Melody Makers, herec, nemusím dál už říkat. Jdeme od tatínka, který ho zdravíme.
2: Bývalý chmelář možná taky.
1: Bývalý chmelář, no. Mm-hmm. Bochmelka na bochmelku nevypadá tedy, Ondřej.
2: To ne.
1: Prosím tě, poslouchá dneska? Nebo řekla jsi mu to?
2: Je, já jsem asi zapomněla. On tady ani není, on je totiž teďka ve Španělsku.
1: Ano, vy jste takový cestovatelé, to k tomu se ještě...
2: Takže nevím, jestli by to tam vůbec naladil.
1: Dostaneme. A určitě my jsme slyšeli...
2: Vy jste v mezinárodních
1: všude.
2: Vodách.
1: No my jsme všude, my na Antarktidě, jako klidně.
2: Kamu ještě napíšu.
1: Když tam do sněhu zapíchneš anténu, ne, no tak přes internet to se dá. Přátelé, mluvil jsem o tom, že Rozárka je opravdu rozkvětu sil a půvabu. Pokud chcete, můžete se podívat na webkamery Rádia Beat, tam ji uvidíte. Ona se speciálně namalovala pro dnešní večer.
2: No ne, ty jsi, to bylo dobrý, že jsi mě uvedl, že jsem lepá dívka, ale no. Si dneska přijdu spíš ulepená, protože jsem včera hrála kabaret a zbyly mi ještě ty vlasy, které si tam dělám, když hraju Sally Bowles a mám v nich ještě spoustu cukru, který je tam místo, že jo. Té drogy, ale, kterou ona užívá.
1: Jasně. Tak, k tomu se dostaneme ještě. Mm-hmm. Ale musím poznamenat z vlastních zkušeností z mých mladých let i, jo, že i některé ulepené dívky dokáží být lepé. Jo? Vlastně nevadí. Prosím tě, k té profesi tvojí, já jsem tedy říkal, muzikantka, herečka, o té modelce tam to vysvětlila, že jo. Co ještě tedy, kam bys se ještě zařadila, co se týče profese a tvý činnosti?
2: Dělala jsem taky uvaděčku v cirkuse, pak jsem dělala zpěvačku v cirkuse, přemýšlím nad těma brigádama, ale já jsem jich vlastně moc nedělala, já jsem rovnou dělala brigádu v divadle už jako na jeviště, no.
1: Mm-hmm.
2: No, ne, já myslím, že si řekl všechno, no, že hlavně teď zpívám a píšu si svoje písničky, to je asi pro mě to nejzásadnější.
1: Přátelé, a to je, neříkám nejzásadnější, ale velmi zásadní i pro mě, a my jsme s mojí ženou Sárou tady, kterou taky zdravím, tady asistentkou v tom, byli na koncertě Rozárky, tam se nás pozvala a bylo to prostě luxusní. Dokonce vám slibuji, a určitě to vyjde, Rozárka zahraje tady živě ve studiu. V každém případě, my teď pustíme první písničku, nebo první skladbu, kterou Rozárka přinesla, nebo Rozálie.
2: Klidně mi říkají Rozárka,
1: můžu, jo, no,
2: můžeš.
1: Tak to je super, fajn. Tak hele, já to tady takhle rozjedu.
2: A můžu k tomu něco říct?
1: No samozřejmě musíš naopak. No,
2: tak dobrý, tak to je Natalia Lafourcade, já jsem jako si říkala, že možná se v těch jako příští v tom výběru trošku jako přizpůsobím tomu rádiu být, ale v tomhle případě prostě ne. A je to moje asi fakt nejoblíbenější písnička. Natalia Lafourcade je mexická zpěvačka a vydala album v roce 22 De todas las flores, tohle je titulní píseň toho alba. A teda Natalia Lafourcade, ale jako mimochodem přece jenom jsem našla trochu jako spojovák, ona začínala jako rocková zpěvačka a nakonec se z ní stalo něco takhle krásného, takže...
1: Takže když začínala jako rocková zpěvačka, jak to bylo hnusný.
2: Strašný. No a je to album o takových jako krásných základních zásadních tématech, o lásce, o smrti, o přírodě, o zahradě, ale hlavně ty vnitřní. A no a prostě tuhle píseň miluju.
1: Tak jdem do ní. Zkouším spouštět.

Classic. Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Rozárčin vklad její písničky do vysílání rokový zpovědnice byl pro klasik rokový rádio trošku zvláštní, nebo jak to říct, nezvyklý, ale o to víc osvěžující. Já to mám rád, když se tady zahraje trošku zase jiná muzika, teda muzika, kterou má ten příslušný host rád, kterou poslouchá. No a ta písnička v podstatě naznačila, kam směřuje tvoje muzika. Ty nehraješ s kapelou, že jo?
2: No hraju právě.
1: Hraješ s kapelou?
2: No právě.
1: Já jsem si
2: viděl jeden z posledních mých koncertů solo. Jo, já už to skoro nebudu a nechci dělat, protože já prostě jsem objevila to kouzlo, když ty moje písničky ožijou s celou kapelou. Ještě těch úžasných muzikantů, který prostě mám štěstí, že mě obklopujou. A tím pádem mě už se strašně těžce od nich jako odchází a vrací se zpátky jenom k harmonice. Nicméně jako přeháním to, jo, teďka ještě v létě pár koncertů solo mám. Ale vlastně to druhý moje album Láska Hlína Rýč je kapelový a vlastně v tomto duchu chci jako pokračovat dál.
1: To no. Album tady máš? Nějak.
2: To mám tady, no.
1: Z toho budem hrát, doufám.
2: No tak jestli budeš chtít. Mně to přišlo jako trapný říct, že chci hrát sebe, jo, ale... Ale mám jednu takovou rockovější píseň, což je ten můj single, který vyšel v září, Sen o růžích. No, tak ten můžeme asi zahrát.
1: Třeba. No, my si zahrajeme z toho tvýho alba, jo?
2: No, tak jak chceš.
1: Ty hosti jsou tady proto, aby krom toho, že vybírají písničky kapel nebo muziku, kterou mají rádi, na který třeba vyrostli, nebo kterou poslouchají v současnosti, tak aby taky prezentovali svoji muziku. Chápeš to?
2: No, dobře,
1: no jo, chceš. Kolik je ti let, prosím tě?
2: Mně...
1: Tebe se můžu zeptat ještě jako ženský,
2: to
1: že?
2: To nevím.
1: Můžeš?
2: No kolik myslíš?
1: No, já bych řekl, no já nevím, tak 28, 30, no to max.
2: 29.
1: To jsem se ale trefil.
2: Skoro no.
1: Já jsem dobrý. No, vidíš to, to mám na tohle odhad. No, já zpátky k té úvodní tvojí no, písničce, co jako... si pustila. Si popsala tu zpěvačku, která je Mexičanka. Tedy,
2: ano. A to její album mě jako hodně ovlivnilo. No, že to jsou akustický nástroje, ale zároveň je tam jako, je tam třeba ta elektrická kytara v týhle tý jako vlastně jemný písni, která to tam
1: slyšel
2: tak jako rozbije. Jí. A to jsem teda taky použila na tom albu.
1: Ta tvoje kapela, jaký žánr dohromady hrajete? Já to teď oddělím od toho tvýho solování, tvýho solového hraní a koncertování, tak ta kapela, ta hudba je stejného charakteru, jako když hraješ sama, nebo je to jiný?
2: No tak... Když hraju sama, tak to jsou vlastně furt takový trochu odrhovačky, ještě tím způsobem, jakým já hraju, že jo? Protože já hraju jako úplně jednoduše, že jo? Takže to vždycky zní trochu jako hospoda, ale ty písničky, které jsou na tom druhým albu, ty, co hraju s kapelou, tak ty už vlastně vznikaly s tím, že jsem věděla, jako že budou s kapelou a už se mi vlastně ty nápady promítaly v hlavě v těch jako aranžích a jako těžko říct, jaký je to žánr. Já si myslím, že každá písnička je trochu jiný žánr a myslím si, že to spoje spíš jako to téma těch textů, který zase jako o lásce až za hrob. A
1: jak jinak v tom věku.
2: No, ale vlastně je to ovlivněný jak tímhle žánrem, tak flamenkem, tak balkánskou dechovkou, tak jako francouzským šanzonem. No.
1: Mm-hmm. To může být zajímavý, teda určitě bude, protože to celé
2: pak rozhodně pro
1: dáš...
2: posluchače Rádia Beat.
1: Ne, posluchače Rádia Beat, to vždycky říkám, lidem, kteří se bojejí posluchačům rádia být pustit něco jiného, než je klasik rock, mm-hmm. tak jim vždycky říkám, že to nejsou žádní blbci, ale lidi, kteří jsou vnímaví.
2: To se nemyslím, ale mají
1: svůj vkus, no, tak jako někteří konzervativní si občas utrousí nějakou jedovatější poznámku, ale nebývá to tak často, to rozhodně ne. Já už vím, na co jsem se tě chtěl ptát, ale to až za chvilinku. Ty jsi vybrala teď další pecku, kterou máme připravenou. Co o tom můžeš říct? Kdo to je?
2: To je zase úplně vodinu, to je Jamie Cullum, to je můj miláček velký. Já jsem jako vybírala podle toho, co je prostě mi nejbližší mému srdci, a tohle to je prostě můj oblíbenec. Byla jsem dvakrát na jeho i koncertě, jednou v Praze, jednou v Barceloně, a miluju úplně. On je úplně úžasný zpěvák, senzační pianista, a našel si to místo vlastně někde mezi jazzem a popem. A já teda spíš jako upřednostňuji jeho jako jazzový písničky, ale vždycky to má jako tak vyrovnaný, že vlastně snesu i ty jeho jako popiny, což se málo kdy stává. Takže tohle je písnička z alba Monumentum, který si myslím, že bylo nahrávaný dost jako live, ale myslím si, že spíš jenom dělám chytrou a nejsem si tím moc jistá. Ale jo, jako vypadá to, že to fakt bylo takové jako především live session, a tohle písnička When I Get Famous, až jednou budu slavnej. There's diamonds hiding in my hands.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rozlučková spovědnice na Rádiu Beat.
1: Rozárko, já jsem tě poprvé viděl na letní scéně Sobových mlýnů tam. Tam jsem tě viděl, protože Berenika dcera tam zpívá v... proč tomu říkám Carmen, když je to Marta? To je jedno, ale fakt to mám takhle v hlavě. O to nejde. No a...
2: No tak ona je svůdná jak Carmen, ona je prostě fakt božská v tom. No, jako, to oni, vůbec nechci podkuřovat, oni... ale ona je fakt jako úžasná. Já si to tak strašně užívám, když s ní hraju, protože víš, ono by se jako... tak jako nabízelo, že jí budu závidět, víš, jako že bych to mohla klidně hrát já, ale já prostě vždycky jako s otevřenou hubou tam jako zasně na ní čumím celý to představení a strašně mě to baví.
1: Ano. A to je moc hezký o tebe. Já jí to vyřídím.
2: A ona to ví. Já si vždycky ptám, kdy budeš hrát, já chci hrát s tebou vždycky.
1: No, tak zasněně takhle, dobře, to máte. A publikum, nebo v publiku, chlapi v publiku.
2: Já v orchestru.
1: Že to hlediště...
2: Já mám totiž lepší výhled, já to mám ze zadu. No.
1: Jo, a to hlediště je obrovský, že jo, takhle do kruhu, do půl kruhu, jde pak to. A je tam vždycky natřískáno. To je neskutečný. No a ta půlka toho publika, ti chlapi zase za stěně, koukají na vás tři. Proč říkám tři? Protože Berenika, že jo, ne Carmen, ale Marta.
2: Marta.
1: Jasně. A vy jste, já nechci říkat back vocalistky, vy tam nejste jako...
2: No, taky, hostesky.
1: Takový hostesky, nebo ne, to je strašně blbý slovo. Vy hrajete, samozřejmě ta kolegyně hraje ságo, myslím, je to tak?
2: Jo, je tam saxofonistka, Bára, nebo Maruška se střídají. A kdo je třetí? A pak tam hraje Zuzka Stavná nebo Sára, ještě jako tu třetí, no. Ale vlastně jsme tam hlavně jako my dvě, jako ty dvě zadu.
1: Vy dvě vzadu, ano. Vy dvě vzadu, to zní taky hodně skromně teda.
2: A já tam hraju na harmoniku v orchestru teda.
1: No, tak. Výborný představení můžem doporučit, v létě snad zase bude. No. Je to prostě letní scéna.
2: Jo,
1: tak to
2: bude zase. No.
1: Bude, tak doporučuji vám všem. Je to fakt výborný. Je to... v podstatě dá se říct ve zkratce umění.

0: umělecky stvárněný život nebo životopis Marty Kubišový. Mm-hmm. A
1: vlastně takové, skrz ty, jako vyprávěný skrz ty písničky.
0: Skrz ty písničky,
1: ano.
0: Skrzevá písničky jsou tam ty různý momenty od jejich začátků až po ty krizový léta 68. Mm-hmm. A potom ty hnusný normalizační, že jo, po 69. respektive 70. léta. A je to fakt výborně vymyšlený a vy tam jste taková sešlost různých herců, muzikantů, ze všech možných divadel, je to
1: bývalých
0: pravda?
1: Bývalých modelek a tak dále.
0: Bývalých modelek, jo.
1: No,
0: ty tam dělají co, ty modelky?
1: No, ty dělají ty hostesky, nebo hrajou na tu harmoniku.
0: Jo, ty myslíš sebe, bývalý modelky, jasně.
1: Ale no ne, tam to je právě skvělý, že to je ten model toho, že vlastně krom toho, že tam jako něco žvatláme, jako že ty herci, nebo tak jako oni tam jsou opravdický herci, že jo, na rozdíl ode mě, ale tak prostě tvoříme tu kapelu, no, že vlastně doprovázíme celý to představení.
0: A že ta kapela hraje skvěle, teda musím říct.
1: No vlastně jo, no.
0: Fakt dobrý. Hmm. No, je to opravdu krásný představení. Na jednu stranu takový až naturalistický v některých momentech, poetický na mě působí a je to fakt takové, ten skutečný život Marty Kubišový, takový metafoře by se dalo říct. Mm-hmm. Tolik k tomuto. No a já jsem právě se k tomu konečně chtěl dostat, protože byla derniéra, předloni ještě, nebo kdy to bylo, nevím. A
1: čeho?
0: No tady to představení, ne?
1: Premiéra, myslíš?
0: Ne, derniéra tý sezóní, ty šňůry letní.
1: Jo,
0: tak byla derniéra, derniéře.
1: Jo.
0: Já premiéry nesnáším, protože je strašná fronta u baru a to je prostě ne. A což při tý derniéře bylo taky, že tam bylo samozřejmě natřískáno jako vždycky. A Berenika říkala, pojď dozadu, my tam máme takový mejdánek.
1: Jo, aha.
0: V tom zákulisí, no. A teď jsme tam kecali.
1: Jak jsem se koupala v tom jezírku, myslíš? Ne, ty
0: ne.
1: Myslíš asi něco jiného.
0: Ne, to je
1: jo, to byla premiéra. Tak
0: až, se zase budeš koupat v jezírku, tak mi když tak řekni, ale tam bohužel žádný jezírko nebylo po ruce, ale bylo to skvělý, že jsme tam kecali, že jo? A teď ti tvoji kolegové, kterých tam zbylo pár ještě, ne úplně celý ten soubor, říkal, Rozárko, zahraj, tam furt na tebe křepčili.
1: Rozo, no,
0: nebo Rozo asi, no. A, no a vážení posluchači, Rozárka vzala ten svůj akordeon a zahrála. A na mě, když je na tom pódiu, působí velice něžně, ona je opravdu krásná dívka, to je jenom v pořádku. A když začala hrát ty svoje přisprostlý kuplety staropražský, tak to na mě působilo, tak jsem zůstal zírat s otevřenou tlamou teda, protože to bylo skvělý. Já jsem říkal, tak tu musím zjít někdy do rádia, protože to opravdu stálo za to. No a jak už jsem na začátku dnešní rokový zpovědnice slíbil, že budeš hrát živě, tak akordeon, přátelé, tady máme, ne harmoniku, to je špatně.
1: Jo,
0: harmonika je
1: to
0: foukací.
1: Taky, ale je to
0: no, tak
1: tahací harmonika.
0: Je to, ano, tahací harmonika, no. To je. No, to je fakt.
1: Já
0: no.
1: Dokonce, když jsem tatínek mě jako potom, co jsem dostala tu harmoniku, tak mě přihlásil jako v dobrý víře do Zušky, jo, že se třeba tam něco naučím. A já jsem to právě naopak znala, ten nástroj, jenom jako pod pojmem harmonika, jo. A když jsem přišla na tu první hodinu, ještě ty jako teorie do té Zušky, tak se ta paní učitelka zeptala, a vy, slečno, vy jste tady, vy jste se přihlásila na ten akordeon. Já říkám, ne, na harmoniku, jo. Takže naopak, jako harmonika, nebo ještě líp držky. Jo?
0: Držky, to se říká, ano.
1: Fňukny taky.
0: Fňukny, fakt? Tak to jsem neslyšel, držky jsem slyšel. Já se tě pak v dalším, ježiš, nám to letí, já se tě pak ještě v dalších hodinách zeptám na ty naše český držkaře. Dva mě napadají, velice originální držkaři. Ježiš, já budu říkat držky, to je nejlepší. Akordeon, to zní strašně akademicky. Harmonika, to si všichni pletou s foukačkou. Takže držky, ty jsou jasný. Co si zahrajem od tebe teď? A to bude tvoje kapela. Teď.
1: Jo,
0: Že jo?
1: Teď jo, tak ty jsi to chtěl, tak to máš mít. Je to píseň Zlíbám tě k smrti.
0: Pouště.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: No ano, před chvílí jsme slyšeli, že už docela dávno Lemmy Kilmister odletěl tam, odkud se už nikdo nevrací. No a my si ho za pár okamžiků připomeneme v úvodní písni další hodiny rokový zpovědnice. Mým hostem je Rozálie, prostě Rozárka Havelková, to znovu řeknu, ale tak to je. Abyste se víc orientovali, my se musíte lidi orientovat, kápeš to?
4: Já jsem všude jako Rozálie, na Spotify, na iTunes, na YouTube, všechny alba jsem vydala jako Rozálie, tak v čem je problém?
3: No já žádný problém nemám, ale tam tě znají asi mladší posluchači, než jsou.
4: Proč? Na moje koncerty chodí spíš starší posluchači.
3: Vidíš? Teď jsi mě tak označila. No. Jasně, já tam byl. Tak teď Motorhead, Ace of Spades, Lemmy Kilmister a pak už zase budeme kecat z Rozálie.

0: Beat. Roková spovědnice.
1: Tak, ani jsem vás nevyzval ještě, moji milí, drazí posluchači Rádia Beat. A už píšete, tak tady takový dva vzorky.
2: Ježíš, jaký otázky Rozárku budou, jo?
1: Ne, otázky nebudou, protože to není žádná soutěž. To jsou jako, jo.
2: Já jsem chtěl soutěžit.
1: No, tak budeme o něco soutěžit, klidně. Já něco vymyslíme, hele. V každém případě pište zprávy e-mailem a nebo na SMS bránu, tak Rozárko, tady jsou první nějaký reakce. Tady to je, neboj se ničeho, děvče. Tak hele, dívej. Posluchači Rádia Beat Rozály znají a milují. Mají její vinyl s podpisem a věnováním, napsal Pavel.
2: Ulala, Pavel, no tak se známe s Pavlem.
1: Znáš se s Pavlem?
2: No jasně.
1: To je jediný Pavel, který ho znáš?
2: Naopak, já znám všechny.
1: Aha, no tak to byla velice moudrá odpověď, tak v pořádku. No a pak tady tedy, to je ne na tebe, ale spíš na mě nebo na Rádio Beat. Kde najdu odkaz na webkameru? Děkuji. Tak,
2: chtěj mě vidět, jo?
1: No, no jasně, no, tak já se na ně nedivím. Já nevím, jestli ta webkamera, určitě to bude potom na stránkách sestřihán, tento rozhovor nebo tento pořad z Rozálí. Teď nevím, jestli přímým přenosem uvidíte, ale zkuste si přepnout na webovkách Rádia Beat. Víte, že já nejsem technický typ, takže vím prd o těchto věcech, ale budu se informovat od Standy Rubáše a příště už budu vědět naprosto přesnou 100% odpověď. Tak, tolik úvodem. Dotazy samozřejmě, jak už znovu opakuju, připomínám, pište mailem a nebo na SMS bránu na Rozálii. Ano, ne na mě, na Rozálii. To je můj dnešní host. Tak, a teď já jsem chtěl, kapelu jsem se ptal, kam bude směřovat ta muzika, když si hrála sama teda. Jsi říkala, že ještě nějaký koncerty solově odehraješ a pak už v tom tedy, jak jsem pochopil, nehodláš pokračovat tu solový hraní, nebo jak to je?
2: No, tak já to si tak jako vykřiknu a pak stejně mi to nedá a nějaký ten koncert si dám solo, jo, protože jsou samozřejmě scény menší, buď to klubový, nebo i nějaký jako festivaly, kde jsou jako menší scény, nebo divadelní festivaly, kde prostě se ten program solovej, který je víc takový jako stand-up, že jo, ty jsi to viděl, tak se tam prostě hodí líp, jo, takže prostě někdy udělám ten kompromis ještě a zahraju, ale říkám, já teďka jako největší radost mám z toho, když můžu hrát s kapelou. No.
1: A já tě chápu naprosto. Hmm. Když má člověk zaprdelý výborný muzikanty, tak se to fakt, tak se to hraje, sakra. Něco o tom tedy vím, jo. Stand-up, to je právě zajímavý. Já jsem tě viděl na tom koncertě a seděli jsme tam pod tebou přímo u stolu a bylo to hrozně zábavný, krom té tvojí skvělé muziky, i tím, že stand-up, že jsi tam mezi každou písničkou vyprávěla vlastně svůj osobní příběh, jak jsem pochopil. Mm-hmm. O tom, jak cestuješ, o tom, koho z kde ve světě potkala, do koho se třeba i zamilovala, pak si za ním další sezonu přijela a on už surfoval s nějakou jinou slečnou. Mm-hmm. To mě velice pobavilo. A co jsem si říkal, že to budeš takhle s nadhledem. Tehdy tě to dostalo, anebo jsi to přešla? Seš tak klidná ve svým nitru, ve své duši, že tě to ranilo, nebo tě to nechalo klidnout, tak, jak jsi to říkala. Já vím, že už to byla vlastně vzpomínka, protože čas vše zhojí, jak se říká, že jo, tak člověk pak na tyhle věci vzpomíná s úsměvem. Víceméně to si vzpomínala na tom koncertu. Jak tě to, dostalo tě to teda, nebo ne? Já se teď tam jako, tak to, je no, to takový intimní osobní otázka, že to nevadí.
2: No byla jsem v prdeli.
1: To byla jsi v prdeli,
2: no.
1: Jo.
2: Aha. To já takhle s nadhledem a s humorem pak o tom jako vyprávím a do jistý míry to možná slouží i jako terapie, protože když si s to uděláš srandu, tak vlastně to jako odlehčíš a už tě to jako asi tolik netíží, ale v ten moment mě to nasralo. Mm-hmm. No. to já vůbec nejsem klidný člověk, naopak všechno jako hodně prožívám a myslím si, že si to někdy i jako užívám, jo, když se jako objevují tyhle ty dramata životní, tak já si jako ráda potrpím a pak z toho pak z toho vznikají ty písně a ty texty.
1: Teď jsem to chtěl říct, že to velmi inspiruje tyhle ty pocity a prožitky.
2: Ale vlastně, jako kdybych měla definovat ty moje písničky, i když kdo se ptal, tak vlastně je tam jako něco mezi, že? Nebo je to tvořený z těch dvou stran. Jednak z toho jako hlubokýho prožitku a zároveň ale z toho mýho jako cynickýho nadhledu. Jo? Takže je tam často i ten humor, ale zároveň jako tomu předchází nějaká jako strašná tragédie. Zlomenýho srdce samozřejmě.
1: Krásně to dokážeš povýšit o ten nadhled. Zeptám se, jsi cynik?
2: Jsem.
1: Seš, jo?
2: No, jsem cynik, ale zároveň jako mám v romantickou duši. Jsem jako zkažená těma pohádkovýma příběhama princezen. Ale zároveň s výchovou mojí mámy, která je prostě já nevím, to je jako, kdybych absolvovala každodenní jako představení právě nějakého z toho jako nejkrutějšího stand-upovýho klubu, jo. To je život s mojí mámou, takže jako jí vděčím za ten humor a cynismus, který jako je mi vlastní, no.
1: Já vím, že se to těžko definuje, co je životní láska, nebo co je opravdová láska, nebo jak to je. Já už na tyhle té otázky neodpovídám, protože při mém věku skutečně neznám odpověď, musím se přiznat, ale tebe se můžu zeptat. Našla jsi už tu pravou lásku, jak se říká, zní to strašně debilně. To je pravda, nebo ještě stále hledáš? Já jsem se takhle nikdy nikoho neptal, jo.
2: Tak to je krásná otázka.
1: Já jsem tady měl Lindu Finkovou, že jo, a to už je taky opravdu ostřílená ženská. A tak my jsme se bavili o tom, ale tohle by mě zajímalo, jak ta dnešní generace funguje. Má stejný romantický představy jako my kdysi, nebo ne?
2: Já nevím, jestli úplně můžu mluvit za svoji generaci, protože nevím, jestli jsem úplně jako...
1: Asi se vymykáš, no dobře, tak mluv za sebe. Je to lepší, no.
2: Člověka mojí generace, ale za sebe, no já si myslím, že právě na té lásce je krásný, že na tom začátku si pokaždý myslí, že to je ta pravá, že jo. To je to kouzlo, jo, že to vždycky... Já to tak mám, že já prostě, když se zamiluju, tak je to vždycky za hrob, jo. A většinou to i pár měsíců vydrží. Pak se z toho hroutím a pak zase přijde nová. No. A teď jsem teda ve fázi, kdy jsem opět zamilovaná za hrob.
1: Teď jsi za hrob. Jo, otázka je, jak to tak zhruba tobě trvá, kdy to zase...
2: Uvidíme, no. Teď už je to docela dlouho.
1: Tak to je dobrý, ne, ale. To je krásný, to ti přejeme všichni, samozřejmě. Rozárko, mám připravenou další pecku z tvojí desky. Je to, já ti to připomenu, je to track číslo, teď to tady...
2: Já myslím, že to je z Kordoby.
1: Z Kordoby?
2: 12.
1: Je to 12. Počkej. 12. Jo, je to 12. Mělo by to být ono. Něco k tomu, k té písni?
2: No tak to je z té fáze už jako potom odloučení té minulý lásky,
1: ano.
2: Kdy jsem tak jako podnikla takový manévr, že jsem jako utekla do toho Španělska, kde jsem si myslela, že mi ho tam jako nic nebude připomínat, že budu moct jako se tam nadechnout, ale bylo to přesně naopak, vlastně jsem ho tam ve všem viděla.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Rozálie je mým hostem a ještě vám od ní pustím další muziku a v skutku je to nádherná záležitost. Nejsou to Iron Maiden, jo? Nejsou to ZZ Top, nejsou to AC/DC, ale má to v sobě originalitu a hlavně atmosféru, protože to vychází z rozárčený duše. Když to řeknu takhle, nadneseně, a s tím souvisí moje další otázka, můj dotaz. Rozálie, ty si píšeš muziku a texty výhradně sama.
2: Mm-hmm.
1: Nespolupracuješ s někým jiným,
2: ne.
1: S nějakými skladateli, všechno si píšeš sama.
2: Jo.
1: Takže s tou kapelou hrajete výhradně tvoje věci.
2: Mm-hmm.
1: Co se týče aranžmá pro tu kapelu, děláš taky výhradně sama, nebo to děláte dohromady s klukama?
2: To dělám s klukama, protože já jsem takzvaný pískač. Teď jsem zjistila, že se tomu takhle říká. Mě to vlastně říkal táta, že jeho tatínek, teda můj dědeček, Svatopluk Havelka.
1: Hudební skladatel, velice slavný.
2: Hudební skladatel, ano. Tak ten vlastně trošku jako vkládal naděje do táty, že taky jako bude ho následovat a bude skládat. A táta, jak se mi zmínil, že dokonce mu nabízel dvě metody, že jako když jako nebude teda studovat tu skladbu, tak jsou i takzvaní pískači, kteří prostě to mají v hlavě a jenom to jako vysvětlí, že právě těm, co jsou už jako vzdělaný. Takže já jsem takový pískač, který prostě má tu představu, ale nemá absolutně žádný hudební nadání, protože jsem prostě lempl a nikdy jsem tomu nedala
1: ne,
2: prostě
1: čas. Můžu tě
2: neumím
1: opravit.
2: Noty, nic.
1: Ty prostě máš hudební nadání. Ty nemáš hudební vzdělání, když
2: já
1: už teda.
2: Já jsem řekla nadání?
1: Ty jsi řekla nadání.
2: No vidíš, tak.
1: No, to jsem si říkal, že už bys byla velmi, velice.
2: Ne, to už je fakt přehnaná skromnost, to ne.
1: No, to je pravda.
2: Nějaký nadání by se našlo, ale z vzdělání teda žádný. A takže jednak teda zásadní člověk je Honza Balcar, který krom toho, že teda hraje teďka i se mnou v kapele na kytary, všechny možný, tak právě se mnou byl v tom studiu a poslouchal ty moje představy a zhmotňoval je potom. A důležitý byl i třeba Petr Tichý, toho si tam vlastně slyšel, kontrabasista, který taky já mu řeknu představu a on to pak zahraje, nabídne a já řeknu jo nebo ne. A takhle jsme vlastně tvořili v zásadě to album Láska hlína rýč. To první album Korzetěr, to je převážně jenom harmonika a zpěv, takže tam moc jako o aranže nešlo. A pak tam jsou dvě písničky, které jsme ještě jako nepouštěli, já ji tady pak možná třeba zahraju, ale ty jsou jako víc do toho, jedna jako do Balkánu, druhá je taková jako dechovka cirkusová, tak na to jsem zase oslovila Tomáše Kůgela, který napsal, rozepsal to jako tu aranž do těch dechů, takže no, ty jsou asi zásadní, no.
1: Mm-hmm. Ty,
2: a vlastně nikdo
1: kolegové
2: jiný už ani do toho nekecá, takže opravdu jenom
1: no zase, když do toho kecá víc lidí, tak už je to potom není ono. To je pravda. Ty kluci jsou jak starý? Ty jsou tvoje generace nebo?
2: Nebo
1: jsou to nějaký zkušenější muzikanti, starší třeba?
2: Starší, neřekla bych starý, to bych asi urazila. Hlavně s Tomášem jsem chodila kdysi, takže
1: takže nebude starý, no jasně.
2: No, Tomáš je o 8 let starší a Honza Balcar, to bude tak 45 maximálně. No.
1: Tak to jsou mladí kluci, hele, to ti můžu potvrdit, jo. To rozhodně. Na to jsem se chtěl zeptat, ano. To složení tý současných
2: je mu míň, ale to je to jedno.
1: Je mu míň?
2: No
1: tak
2: 43.
1: Tak on bude mít radost, že vypadá tak vyzrále.
2: Asi
1: to
2: jo.
1: Zase chlapi potěší. Rozálie, prosím tě, jaký je složení tý současné kapely tedy? O kontrabosu jsme mluvili, o kytarách jsme slyšeli, teda taky mluvili.
2: Mm-hmm.
1: bicí jsem tam taky slyšel, takový spíš jazzovější než rockový.
2: Jazzový úplně spíš takový jako trošku latino, jakože, no. Protože Michal Cába, můj bubeník, tak toho znám zase z času, kdy jsem tančila flamenko, jo, protože on je úžasnej flamenkovej perkusista, hraje na kachon, takže hodně vychází z tohohle, má tam různý alternativní takový bubínky, plechovky a tak. To mě baví, když ten jako zvuk těch bicích není tuctovej. A pak je tam, no a pak máme teďka turné, který jsme jako odjeli na jaře kapelový, tak tam se mnou byli tři dechaři, saxofon, trombon, trumpeta a vlastně Petr Tichý, basista, hraje na tubu i, takže takovýhle složení.
1: Velice zvláštní.
2: No a pak teda já na držky.
1: Jo.
2: A... No to je všechno, nic jsem asi nezapomněla. Jo a ještě flamenkovej kytarista Filip Zubák, no, mm-hmm. Že tam mám vlastně jako dvě kytary. Filip se specializuje vyloženě na flamenko. No.
1: Proč už netančíš flamenko?
2: Tančím?
1: Vážně?
2: No kdyby si přišel na koncert s kapelou, tak já tam právě i tančím. No to 23. července v Rýgráčích budeme mít zase koncert
1: velký. Ještě připomeneme, takže pozor, zdůrazňuju, mm-hmm. 23. července v Rýgráčích, to je open air scéna v podstatě, jo. Od kolika tam budete tak zhruba hrát?
2: Já myslím, že od 7. Takže nebo od 8.
1: Večer, zkrátka, no. večer, ono je tam lepší přijít dřív. Trošku si jako tak udělat hezký pocit, jo? Připravit se na to a já tam budu. Počkej, co je to za den?
2: Středa. To můžeš, ne?
1: Středa můžu! To je super! Tyjo. Já jsem se bál sobota, neděle, víš co? Nebo úterý. Tak ve středu můžu, tak tam budem určitě. Dobře. Tak, na to jsem se chtěl zeptat, já se chci zeptat ještě na spoustu věcí, ale teď si pustíme další nádhernou skladbu, kterou jsi mi nabídla, a to je ten single, je to ono?
2: To je ten poslední single ze září, to je právě, kdy se loučím s tou starou láskou, tehdy se mi zdál sen, jo, to se mi poprvé stalo, že se mi teda ta píseň se zrodila ze snu, kde jsem se jako loučila s tou starou láskou a... Říkala jsem mu, že svěřím to svoje srdce někomu novýmu. No.
1: No to bys byla blbá, kdybys to neudělala. Že jo? A to nebyl ten, jak se jim říká, ten windsurfing, ne, ten jak...
2: Surfista,
1: to byl jiný.
2: Surfista, to už je dávno pase, to už mezi tím právě proběh románek normálně s českým klukem a ten už je taky pase a teď je nová láska právě.
1: To je krásný, jak ten život plyne dál a dál, stejně jako tahle nádherná, pozor, teď se nedělám vůbec žádnou prdel. Tahle ta nádherná písnička.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice na rádiu Beat.
1: Rozálie, bavili jsme se o tom, hrali jsme si píseň Sen o růžích, je to aha, tak? Která byla fakt úžasná, musím říct.
2: Děkuju.
1: Přesně to popisovalo asi ten stav, co si cítila. A říkala si, že se ti zdál sen a podle toho snu, nebo ten tě inspiroval, nebo ne, ten konec vztahu inspiroval ten sen, asi zřejmě, že jo? A sen inspiroval písničku.
2: To bylo takový symbolický, protože já jsem se furt vlastně, i když jsme se rozešli, tak strašně dlouho potom jsem se ještě nemohla jako úplně oddělit od toho člověka, jo? Toho dotyčného. A pak jsem jako potkala někoho novýho a až v tom snu jsem fakt jako se s ním rozloučila, že jsme se jako fakt řekli, hele, je konec, tak se rozloučíme a od té doby fakt vlastně se to vyřešilo. Takže jsem o tom pak napsala. No,
1: no ano, proč to říkáš tak upejpavě, v pohodě.
2: No, protože to... jsem to jenom zopakovala, to, co už jsem
1: no,
2: řekla.
1: Dobře, tak no, dobře, no, tak jako fajn. Tak, hele, třeba já osobně potřebuju zopakovat některé informace. Několikrát jinak je zapomenu a vůbec se nevnímám.
2: Tak snad se ti to teď vrylo do paměti.
1: No, teď se mi to určitě vrylo. Zeptám se ještě na to skládání. Mm-hmm. Totiž, kdy, za jakých okolností, to jsem pochopil, kde tě nejvíc napadají ty melodie, nebo ty texty, respektive taková ta debilní otázka, mm-hmm, kterou mě klade, nebo bylo kladeno dřív, co mě dřív napadne, jestli muzika nebo jestli text. A já jsem vždycky odpovídal, jakdy, ale to je tak half on half. Ale nejlepší je, když tě napadne text a muzika dohromady. Hmm. Máš také tuhle zkušenost?
2: Jo. Myslím si, že to je 90% těch mých písniček takhle vzniká.
1: To ti závidím, že 90. Mm. Protože to je nejlepší, tam už se ti formuje atmosféra, nálada té písničky, přesně, frázování, všechno. Mm. A ještě jeden dotaz o tom skládání. Třeba jsem dělal chybu, že spíš, jo, teď ještě, když si předtím někde palba, že jo, kalba, a napadne tě, ty jsi v tom mrtvolným spánku, ne? A napadne tě najednou melodie, jo, nebo text. Mm-hmm. A vždycky jsem si říkal, to je dobrý, vole, si budu pamatovat ráno. Ráno vstaneš a ani prd. Aha. Takže jsem

0: když jako překázat, jo.
1: No ne, zatím se mi to nestalo, že by mi nějaký nápad vyrušil z mého posvátného spánku, protože jsem fakt strašně protivná, když mě někdo jako ruší při spaní. A tohle se stalo s tím snem, že se mi zdál až fakt jako kránu, že jsem se krásně jako, že se to dovyřklo v tom snu, já jsem se probudila, zaplakala a už byla píseň.
0: Tak
1: už vlastně během oběda už jsem si ji pouštěla jako k jídlu.
0: Super. No. Super, a s tím nesmí někdo rušit posvátný spánek. Ani nápad, přátelé, jo? Mm-hmm. Ani nápad hudební, ani dejme tomu textový, nesmí rozálej rušit. Chtěl bych být u toho, ne, že bych tě prudil v noci a rušil tě, to ne, ale chtěl bych být u toho, až tě jednou napadne, jako v noci tě probudí nápad na písničku a ty zrušíš a řekneš, jdi do brle, seš úplně blbej nápad, bude s tebe blbá písnička, jestli tě budeš rušit. Ne, no. Počkej, ale to přijde, jako, ty máš čas, ty jsi ještě mladá holka, ale jo, ono to pak chodí, pak jak člověk stárne, víš. Mm-hmm. Ale to už jsou takové teorie, to nebudem tím zatěžovat.
1: No každopádně je to nevyspytatelné, jako ano. Stát se to může úplně kdykoliv, jakkoliv. Poslední dobou většinou se to děje, když jsem jako v takovém nějakém klidu. Já jsem jako strašně ráda sama, navzdory tomu, že teda jako mám někoho a jsem zamilovaná takhle, zároveň furt si jako chráním svoji jako samotu a cítím, že prostě v tu dobu je to pravděpodobnější, že mě něco jako napadne. Jo?
0: A když jsi v klidu?
1: Když jsem v klidu sama. Když mě právě nikdo neruší ve spánku ani přes den, tak prostě to, tak se to děje, ale někdy se to jako stane i v nějakém jako spěchu a to pak, já mám furt teda u sebe, bohužel mobil, nemám nějaký jako magnetofon, co se to dřív narávalo.
0: Ale ten mobil stačí, ne?
1: No ten mobil na tohle je to fakt jako skvělý a proto se od něj nemůžu úplně jako odtrhnout, protože tam mám právě ten diktafon, kde prostě si furt nahrávám nějaký nápad. No. Ať tak. Už jako, když řídím, tak si tam nahrávám třeba jenom jako verše a nebo prostě si do toho broukám něco a tak.
0: No tak jsou různý muzikanti, někteří naopak složí ty největší pecky svoje třeba tím, že jsou ve stresu, že jsou pod tlakem, že mají problémy duševní, ne, to zní jak psychická choroba, duchovní, jako rozumíš, jo, a tím o to víc, jak mají rozervanou duši, jo, tak o to víc se napadá, mají větší inspirace.
1: To jo, jako ona, jako ta inspirace plyne z nějakého takovéhohle rozervaného jako zážitku, který ale pak zpracuju, když už jako na to mám ten prostor, když už jako vydechnu vlastně, víš?
0: Aha, no, no o tom mluvím. Hmm. No, já když vydechnu, tak nenapíšu ani notu. To je jedno. Dobře, o tom tvým klidu a únicích, jak vždycky zdrhneš někam do světa, o tom bych si taky rád s tebou popovídal, ale teď je ta vhodná chvíle, přátelé, aby Rozálie zahrála live. Jo, takže pozor, klidně, to budete pak vidět na záznamu, obrazovým samozřejmě, že tady, no vem si sluchátko, vem si, co chceš.
1: No jo, to bude dáme,
0: můžeme dát zvukovku, jestli chceš, jako, jestli to všechno funguje.
1: Já když se tady bavíme furt o ty jako duši, že jo, a tak mě napadá písnička, která právě mluví o té romantické duši, ale v těle, to už nebudu citovat, to zaspívám, v té písničce.
0: To zaspívají písničce.
1: Ta píseň se jmenuje Underground ze Sametu. Takže raz, dva, tři, jo, slyšíme se.
0: Slyšíme se, je to dobrý.
1: Tak jo. Underground

kabito, kdo čekal by to, ty jo, ty jsi měl nabito. Od sobotního rána já měla upito, jeli to kopito a platí to navždy, navždy rána z rána. Romantická duše v těle kurvy, no tak si čumte a válte bulvy, jen ty nečum a mrskni se mnou.

duše v těle kurvy, no tak si čumte a valte bulvy, jen ty nečum a mrzky se mnou v podlahu a pak mi báseň napiš. Romantická duše v těle kurvy, no tak si čumte a valte bulvy, jen ty nečum a mrzky se mnou.

0: Jo! Tak to bylo skvělý. Přátelé, já jsem tady do toho musel vskočit. Jednak s dotazem na Rozáli. Zahraješ nám ještě jednu živou, ne, potom?
1: Když to bylo... tak jo.
0: Já budu chtít určitě teda. No. Já myslím, že nebudu sám. Mm-hmm. A chci poznamenat jednu tu věc. Vrátím se k tomu mejdánku, mini mejdánku, ne s Jezírkem, ale kde se si, jo, Jezírko ne, po té derniéře té party, tak tam si takhle si vzala tu harmoniku a ti vyzvali kolegové, že jo, a začala si hrát. Aha. A já jsem čuměl jak vrána, ačkoliv jsem kohout. No a přesně jsem si říkal, kde se to v té něžné holce vzalo, tady tyhle ty opravdu takový, samozřejmě myslím obsahem, jo, realistický kuplety takový s tím pohledem na reálný život. Samozřejmě strašně poeticky ty tvoje texty jsou klobouk dolů. To musím říct. Překrásný, včetně muziky o tvém zpěvu, ani nemluvě. Takže děkuju. Opravdu nádhera. Musel jsem to prostě veřejně říct, protože přátelé, to není žádnej nějaký moje pokrytectví. Já pokrytec snad ani tak moc nejsem, tak trošku možná jo, ale v tomhle případě rozhodně ne. Tak to je fakt skvělý. Takže to si pak určitě ještě dáme. No a teď si dáme Ivana Hlase. Miláčku, vrať se, si jdem to znova, tuhle písničku mám hrozně rád. Ta je v podstatě taky na téma lásky, ale takový to Hanspaulský zpracování. Mm-hmm. První Beat u nás. Rádio Beat.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Přátelé, letí to 22 hodin a 3 minuty a jsme už ve třetí hodině rokový zpovědnice. Mým hostem je půvabná hudebnice, herečka, zpěvačka, skladatelka, textařka. Teď jsem to řekl snad komplet, ale určitě ještě něco chybí, ale to podstatný, to jsem opravdu řekl. Máme ještě hodinku, ještě, přemluvil jsem jí, pozor, že ještě jednou zahraje živě, protože se nám to hrozně líbilo, tak počítejte, no, za takových 20 minut, tady zase zazní, teď jsem chtěl říct akordeon, a jsem si říkal, že to slovo jsem si zakázal, držky, Rozálie, tady... Ještě jsou to držky. Představ si, kdyby to byla držka. To by bylo strašně. Zazní držky Rozálie a její nádherný hlas opět zazní stejně jak z nahrávek. Tak teď Kysáci Crazy Crazy Nights. Je to taková trošku bláznivá noc dneska, i když ne tak moc. My jsme z Rozálií docela decentní, si myslím, a určitě to tak zůstane. Wow!

0: Roková spovědnice.
1: Ano, Roková spovědnice je v plném proudu a je velice osvěžující, aspoň pro mě. A je to díky mému hostovi, jak se říká, když je ženská host, hostce, to zní strašně. Ty jsi ta textařka, mi poraď s tou češtinou. Prostě, ne, nebudem to zkoumat.
2: Mimo no, hostovi, už jsem někdy hostku slyšela, ale je to hodně jak debilně, divný
1: slovo. To je přesně ono. Tak prostě Rozálie je mým hostem.
2: Klidně budu hostem.
1: No, buď hostem, jasně. Když se na tebe někdo podívá, tak prostě nebude myslet, že jsi chlap. Takhle řeknu. Takže mě to moc baví a máme tady zase vidobu, jo, jako správnej kohout, vidobu pár příjemných semínek šťavnatých. Mm-hmm. Tak tady píše kdo? Ivan píše. Ahoj Dané, super zpovědnice, jako vždy. Když Rozálie pustila první skvělé písničky, byl jsem ohromen. A zároveň mi nevím proč, vytanula na mysli Amy Winehouse.
2: No, tak tu jsem měla v seznamu, ještě jsem
1: to ještě pustíme.
2: Ivane, tu já ještě budu chtít pustit určitě, ano, protože tak, ji miluju.
1: Tak a já pokračuju v Ivanových slovech, tedy nechtěla by si Rozálie střihnout Back to Black v nějakým aranžmá na držku?
2: Na držky asi, nebo...
1: Asi na držky. Tady je psáno na držku. Ne, myšleno na držky. No jasně.
2: Jo, no já vlastně se jako zdráhám těch coverů, jako moc to nemusím. Nebo mám odpovídat jako jo, nebo to byla jen tak otázka jako...
1: Neodpovídej, jo, já jsem se chtěl na to zeptat. Já jsem chtěl doplnit otázku, no. Hraješ nebo hrála si vůbec někdy nějaký covery?
2: Já jediný, co jako řadím do svých koncertů často, jsou písničky Edith Piaf, nebo respektive jedna zásadní pro mě, No, je ne regrette rien.
1: No jasně.
2: A... to je nějak prostě, i když říkám těch většinou, jako nerada zpívám písničky po někom a už vůbec jako po Amy Winehouse bych si to fakt asi nedovolila, tak ta Edith Piaf mi nějak jako sedne, nebo jako prostě zpívá se mi strašně dobře a jako, no... Nevím, jak bych to říkal.
1: No, no, ta Piafka takže... je...
2: A sedí to k tomu, k těm držkám, že no, jo, to sedí.
1: Takže ty, ty máš šanzonový projev, to je jasný, no. Že jo, k těm držkám to sedí a já myslím, že i já tedy jsem se nikdy, já jsem se francouzštinu učil tedy, jo, ale mizerně hovořím a mizerně rozumím, jo, v hospodě se domluvím, jo, nebo když potom s nějakýma Francouzema paříme, tak pak už se rozumíš vždycky s každým, že jo. I s Číňanem nakonec, ale co se týče té písně, kterou se jmenovala od Piafky, ta je moje nejoblíbenější, ona je z takového pozdějšího období jejího, kde už jako by šla a ona a ti dva mladí skladatelé, že jo, jí to nabídli a ona to nakonec vzala a tuhle písničku zaspívala a byl to taková labutí píseň Edith Piaf, si myslím zrovna. Je to tak, přátelé, takový, no, nevím, jestli by to neměla zaspívat spíš Rozálie než já, jo, je
2: to
1: takový...
2: Mám to zaspívat? Já ti to můžu i zahrát, kdyby jsi chtěl.
1: Fakt, jo?
2: No jasně.
1: Tak jdem do toho, že vem si...
2: Rovnou?
1: No, vem si držky. Jo, a ještě mezi tím, než budeš ladit, já vím, že držky se neladějí, ale počkej, tady mám ještě jeden, prosím tě, jo, tohle jsme viděli a tohle ti musím ještě přečíst, Rozárko.
2: No.
1: To se mi strašně líbilo. Tady. Čau Dané a Rozálie. Svěží vítr od vás zvané jako z Itálie. Bez vás povědnice směju se čím dál více. Díky, Lošo. Máme to i ve verších. Tady máš konkurenta, bacha. Lošo, děkujeme moc. No a teď zkusíš teda tu Piafku, jo?
2: No tak já to zkusím.
1: A já myslím, že to dopadne určitě dobře. Tak...
2: Jo, ještě si vezmu sluchátka, to vypadalo líp. Jo, mě, jako ve studiu.
1: Jo, máš to dobrý? Nechceš nalejt střik nebo něco?
2: Ne, dobrý. A mám ji zespívat celou? Nebo až ti to přestane bavit, tak na mě nějak...
1: Mě to rozhodně bavit nepřestane, takže klidně celou, jo?
2: Dobře.

0: Bravo! Ty vole, tak to bylo luxusní. Jak bych tak stylově, co bych k tomu mohl říct. Rosalie, merci beaucoup.
1: Et de rien. De rien. Avec plaisir.
0: Super. Z radostí, jak říká Rosalie, nám tuhle píseň zahrála. No ale hraješ to na koncertech tady to, nebo?
1: Tuhle dávám často.
0: Dáváš, vej.
1: Jako si... přídavek.
0: To, hele.
1: To je hezká totiž pointa všech příběhů, který vždycky vyprávím, jakože ničeho nelituju, že jo.
0: Ano, tak to je strašně dojemná, řekl bych až osudová píseň Edith Piaf. A byla jsi u jejího hrobu někdy?
1: Ne, proč?
0: No ne, no tak jako se podívat, kde leží tato...
1: A já vlastně ani nevím, kde leží.
0: V Père Lachaise. Mm-hmm. Nebo na Père Lachaise. Slavné je hřbitov v Paříži.
1: Paříži? No. Aha, no vidíš, tak to jsem prošvěla. Jsem v Paříži byla poprvý a už říkala jsem si, že nejspíš naposled, protože mě to tam strašně vadilo. Nedatchla mě. A já jsem tam byla teďka v září. Jo, takže...
0: Počkej, ty jsi chodila ale po těch takový ty slavný, ty památky?
1: Ne, vůbec ne. Já jsem někde jako u Montmartre, nebo takhle, byla jsem ubytovaná někde u Montmartre, ale z Montmartre se stal takový jako Disneyland, jo. Tam prostě objíždějí ty vláčky s těma turistama, ty zákoutí, kde prostě byla natočena Amélie, nebo že jo, Woody Allen tam točil. Ty to prostě úplně sprznili, tu Paříž, tyhle to je, vlastně jako to legendy.
0: Je, to no, je Boulevard Clichy, Moulin Rouge, tam je to na hovno.
1: No.
0: Musíš do takových těch uliček z druhé strany, kde jsou arabský a černošský čtvrti.
1: Mm-hmm.
0: Jseš v půrt, tak čumíš nahoře na ten, no, jak se jmenuje ten kostel, no? Škrej, jak je to, schodíš k němu takhle.
1: Jo, no vím, no, ale nepamatuju si, jak se jmenuje, tam je, samozřejmě.
0: Já už jsem taky sklerotický.
1: Sacré-Cœur,
0: ano, děkujeme. A za Sacré-Cœur je ten slavný náměstí malířů, že jo, kde je takový Sáry, náměstí malířů.
2: Nevím.
0: Nevíš, no to je jedno. Tam je pivo drahý jako svině. A dole u těch Arabů, tam je to skvělý víno a tohle. A to jsou, je to takový divočejší. A je to furt Montmartre. Ale Père Lachaise, to je ve čtvrti Belleville, pozor, kde se narodila a bydlela Edith Piaf.
1: Aha.
0: Byl jsem tam u toho baráku. Normálně, tam žijou Číňani hlavně teďka, jo. A tam... ten její barák, tam taková nějaká vošuntělá cedulka, že tady se narodila, žila nějaký čas Edith Piaf. Normálně jako ošuntělej barák, já jsem čuměl jak z jara. A pak jsem došel na Père Lachaise a tam mě nějaký tety starý, jsem to nemohl najít, to je docela velký hřbitov. Já jsem se jako u Edith Piaf jsem tam něco tam krákal, rozumíš?
1: Mm-hmm.
0: Oni mě ukázali, protože tam střední před chvílí byli. A ona je pohřbená v rodinný hrobce takový. Edith Piaf ještě jsem hledal, že mám restina, toho jsem to jsem taky nemohl najít. A toho jsem našel podle smradu jointů, protože od tam tačili zrovna nějaký hašišáci, rozumíš? Se mu poklonit, tak to tam. Tak to je Père Lachaise. Tak jenom to Edith Piaf. Mm-hmm. To je všechno, co jsem k tomu chtěl jakoby říci. Hraješ to nádherně, musím říct. A to je s tím orchestrem. Kdyby, víš, jak ten film o Edith Piaf, já nevím, kdo jí hrál, hrál jí skvěle ta herečka. A tam je právě ta scéna.
1: To je nádherný posledních film, no, se fakt povede.
0: A tam je ta scéna, jak ona to zpívá. Hmm. To je strašně dojemný. Jo,
1: to je úžasné.
0: Padaly slzy jak hrachy. Hmm. A ten orchestr, to je nádhera.
1: No já chci právě příští album udělat s orchestrem. To je moje vize. A musím na to sehnat prachy. Takže to jen tak jako říkám do éteru, kdyby někdo náhodou měl navíc nějaký prachy, tak mi je může poslat a já natočím krásný album.
0: Přátelé, diktujeme účet.
1: Fakt?
0: Chceš fakt nadiktovat účet?
1: Jo, tak to byl vtip, aha, dobře. Tak.
0: No nebyl to vtip, já klidně nadiktujeme účet.
1: To si stejně nikdo nezapamatuje, když ho takhle nadiktuješ, nebo jo?
0: Pište si.
1: Dobře, pište si.
0: To.
1: A počkej, co když tam pak něco přistane, tak co já s tím pak? To může jen tak přistát.
0: Natočíš desku,
1: no, tak natočím desku,
0: ne?
1: A nebudu se ptát, kdo, co, že jo.
0: Hele,
1: tak,
0: nebo víš co,
1: 25.
0: Počkej, no. Teď mě napadá, člověče, že asi tady ty finanční transakce, kdyby jsme nabídli, tak by to možná bylo proti nějakému právním zvyklostem našeho rádia. Mm. Ale napadá mě úplně něco jiného. Webovky máš, ne?
1: Webovky mám. Rozálie web se to jmenuje. Rozálie web. Rozálie.cz.
0: Rozálie dohromady web, jo. Jo. Mm-hmm. Tak, výborně. A co pak?
1: To je celý.
0: Rozálie web, takhle jenom, jo.
1: No, rozálieweb.cz?
0: Jo, .cz, jasně.
1: Web dvojitý v.
0: No jasně. Takže kdybyste se chtěli něco o rozárce dozvědět a
1: jo,
0: třeba
1: tam je na mě kontakt, nějaký mailový
0: a tam můžete se domluvit, pokud se vám její muzika líbí. Skutečně to není na to, aby někam šla kalit, jo, ale je to proto, aby jsme podpořili muzikanty český. Tak o to mi šlo především. A teďka tady někdo píše, duše se nestrácí, to je hezký odkaz. Si můžeme vyložit, jak chceme. V každém případě my si teď pustíme zase z alba, ještě připomeň to album.
1: Album se jmenuje Láska Hlína Rýč a tohle je právě titulní píseň, která se jmenuje stejně. A hraju tam na ní s Adrianem Rasso, což je takový kanadský kytarista, skvělej, gypsy jazzovej především, ale natočil desku třeba i s Fanfare Chocarlia, který taky zbožňuju. No a já jsem prostě měla tu čest, že teda je součástí téhle písně a že se mnou udělal on právě, ano, to jsem zapomněla na začátku ještě zmínit, že ten právě dělal aranž téhle písničky zase. Nějaký moje pokyny, ale převážně teda on.
0: Já chci jenom poznamenat takovou velice důležitou věc. Kdyby tvoje muzika byla blbá, tak on by s tebou asi desku nenahrával, že jo?
1: A asi ještě ne, ale zároveň si myslím, že je hodně na holky. A víš, jak jsme se seznámili totiž? Já jsem totiž jako normálně faninka, když mi bylo 19 nebo no, takže no, 10 let, jsem za ním přišla po koncertě pro podpis. On se mě zeptal, jestli bych mu neporadila nějaký obchod s absintem. To jsem tehdy jako nevěděla, ale zeptala jsem se mámy, jestli o nějakém neví. Máma vždycky nemá ráda tuhletu historku, že vypadá, jako kdyby byla jako piják absintu. To ne, ale má prostě větší přehled v tomhle, no. A takže jsem mu poradila ten obchod. Vyměnili jsme si kontakt na Facebooku a prostě po 10 letech skoro jsem se mu ozvala, že prostě plánuju natočit desku a jestli náhodou by třeba nechtěl být součástí a on prostě to přijal. Takže to je příběh náš.
0: Jo, to zní jako normálně docela jako seriózní historka. Mm-hmm. A jak jsi teda přišla na to, že je na ženský?
1: No prostě,
0: nemusíš mluvit
1: tak
0: o tom.
1: Tak se na něj podívej, najdi si ho prostě krásný, jako Johnny Depp, to je prostě.
0: Mm. To je pravda, kdybych byl Johnny Depp, tak bych byl taky asi na ženský. Dobře. A ještě jenom doplním, prosím tě, zase důležitá informace. Na tom Rozálie web dohromady, .cz, můžou si objednat posluchači tu tvoji desku, nebo
1: to
0: kde
1: ne,
0: se k ní dostanou?
1: To plánuju, jako to plánuju. Teď bohužel teda vinily jsou vyprodaný, ty musím dotisknout, takže ty teda prosím vás budou až na podzim. CDčka mám a budu je prodávat na koncertech. Já vždycky prodávám prostě po koncertě CDčka i vinily, když je zrovna mám a plakáty. Ty mám, těch mám hodně. Ty jsem vytvořila v rámci teda turné. No a takže na koncertech, přijďte na koncerty, ty jsou na webu vypsaný. My jsme teda teďka dokončili turné, ale dalších prostě asi 30 koncertů v létě bude, jo, takže.
0: Kdy bude ta nejbližší?
1: Nejbližší, ježiši, nejbližší jeden je ve čtvrtek v Mělníku a to je právě solo po dlouhý době. A v úterý příští za týden 19. je v La Fabrice v Praze, taky solo. Taky solo. Teďka bude hodně solo. A příští velký s kapelou v Praze 23. července v Rýgráčích.
0: To jsme mluvili,
1: no,
0: ano.
1: No, ale pak jsou ještě další s kapelou, je jich docela dost v červnu, ale všechno je to na tom webu.
0: Jasně, bezvadné. No. Takže tenhle
1: pokud
0: čtvrtek...
1: pokud ne, tak to tam dám zítra.
0: Tenhle čtvrtek, dneska je úterý, ano. Rozárko. Dneska je úterý a tenhle čtvrtek se Žmíhalníku.
1: Mm-hmm.
0: Tak. To je ten nejbližší
1: no,
0: sklep.
1: No, jsem z toho nervózní.
0: Tak jdeme na toho chlíváka, kytaristu. To je skvělé na kytaru. A natočil s tebou tuhle tu nádhernou tvou píseň, je to tak?
1: Ano.
0: Tak jdeme na to.
2: Asi potřebuji vidět tvoje oči, slyšet tvůj hlas, aby stín se pootočil.

si potřebuji slyšet tvůj tep, vnímat jeho chtíč, z mýho srdce vysát jed, ale teď ti vracím klíč. Promiň, je to pryč.

0: Povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Rozál je tady stále se mnou. To je dobře, ještě máme půl hodinky do konce tady toho úžasného večera, který já si tedy užívám na 100%.
2: Já doufám, taky.
1: Že jo, veď?
2: Jo, moc.
1: Já jsem ti říkal, že tak pokecám, jak v knajpě bychom byli. Prosím tě, když jsem poslouchal tu pěvku, jak jsi zaspívala, se skvělou francouzštinou mimochodem. Ty jako mluvíš francouzsky nebo ne?
2: Tak
1: nebo se
2: tak
1: naučila jenom ten text takhle dokonale?
2: Teď ji jako oživuju. Já jsem docela slušně mluvila, když mi bylo 12, protože jsem chodila na francouzský liceum jeden rok. A pak jsem to úplně zapomněla, že jsem to vůbec nepoužívala. A teď se k ní vracím. No. Mm-hmm. A jak se říká, jazyk se nejlíp naučíš, když ho máš v puse, takže tímto způsobem zase.
1: Rozárko, zeptám se, hrála jsi v zahraničí už někde? Asi jo, že?
2: Teď jsem právě měla koncert, nebo teď jsem měla koncert ve Francii první, dva koncerty. A musím teda říct, že mě tam pozvala principálka jednoho cirkusu, která si oblíbila moje album, přestože je v češtině. Já jsem to vůbec jako nepochopila, ale ona si neustále prospěvuje voní, voní, voní, což je píseň, kterou chci taky teda pak, když tak ještě zahrát. Pod zvonařkou. No, nebo už ne vlastně.
1: Jo, budeme radit ještě.
2: Jo, no tak to je tato právě, jsem chtěla ještě pod zvonařkou zahrát. No, ale stejně si myslím, že když jsem na konci dala tu pijavku, tu, co jste tady teďka slyšeli, to je ne regret, to já, tak to stejně mělo největší úspěch. Přestože teda jsem Češka, tak prostě oni všichni říkají, že to zpívám jako dobře, bez přízvuku, takže to mě potěšilo.
1: No. Mně to taky přišlo, že je to bez přízvuku.
2: Ale jinak jsem zpívala.
1: To jsem studoval na Sorbonně.
2: Děkuju. Ale jinak jsem měla koncerty taky v Americe. Před 2 lety už to bude. To jsem teda si připravila speciální program v angličtině, že jsem právě ty své průpovídky přeložila do angličtiny a i některé písničky. A hrála jsem v New Yorku v Bohemian National Hall. A pak jsem teda měla i tu čest zahrát v Kennedy Center ve Washingtonu.
1: Jaký to měl úspěch?
2: Dobrý to bylo, dobrý. Jo, tak já samozřejmě se nehodí, abych říkala, že lidi byli úplně jako hotoví ze mě, jo.
1: No, to je jedno. Kdo může, nebo kdo si zahrál někdy takhle v Americe nebo ve Francii? Jo, jsou kapely, jsou interpreti, kteří tam byli dobří čeští. A ty mezi ně určitě patříš. Navíc jsi v podstatě, no, doufám, že tě to neurazí jako nastupující generace, ale tak to trošku. Já vím, že už tě spoustu lidí zná. To jsem zjistil. To je jenom takový debil jako já. Jsem tě tak dokonale neznal, ale už jsem byl na jednom tvém koncertě, teď půjdu na další a poznám tě dokonale. A nakonec ten dnešní večer, ty pecky jsou skvělý. No mě to napadlo, když se vracím k pijavce nebo k té písni, její nejslavnější, tak právě ty tvoje písničky přeložit, já vím, že to hrozná kláda, jo. Přeložit do francouzštiny a hrát nějaký klubek ve Francii, z tebe se tam prostě posedou ty lidi.
2: Myslíš, proč?
1: Já si myslím. No protože ne kavry tam zpívat, svoje věci.
2: Jo.
1: Samozřejmě tam tu pijavku střihnout, aby si je navnadila. To je jasný. Jo, po případě, když Ježišmarja, jak se jmenovala, tu jsem měl taky rád, taková šanzonérka, taková černovlasá, Mikáro nosila, no. Mirel Matěje. Jo, teď tam prdneš prostě jednu pijavku, jednu Matěje a všechno jinak to bude Rozálie. Navíc to bude znít zádeně Rosalie, jo. A teď, ne, ale teď si nedělám srandu. Jako přeložit to do té francouzštiny a zkusit kluby, ty šanzonový, tak ty Francouzi jsou strašně, oni jsou nacionalističtí v tom, teď to nemyslím pejorativně, jo, nějak zlé, ale oni si chrání tu svoji kulturu, tu svoji muziku a hned tak nějaký britský nebo americký rocker je neoslní a oni opravdu milujou ten šanson, tomu odpovídáš jako s tím tvým stylem, který je osobitý, to není jako něco. To není jako pijavka nebo jako Matěje, ale je to tvoje. Je to Rosalie. Tak, Matěje, Rosalie, ještě se mi to... Víš co, uvažovala se, že bys to zkusila?
2: Ono je to jako vábivý a působí to tak jako exoticky, jako ty můžeš hrát i ve Francii, ale já vlastně potom, co jsem si tam zahrála ty dva koncerty, tak jsem zjistila, jaký já mám štěstí, že můžu hrát v Čechách a na takový úrovni, jako hraju teď už. Tím myslím, jako, že opravdu ty koncerty mám, že ty lidi chodí, že teďka prostě se nechci chlubit, i když trošku, jo. Jsem vyprodala Hiberny s kapelou a vlastně jsem si uvědomila, jak je to skvělý, že se mi to povedlo tady a hlavně já, prostě to, že jedna věc je pro mě ta muzika a druhá věc, ale jako nepostradatelná, se obávám, je to, jak já ty písničky uvádím během těch koncertů, jo. A jak tomu dávám ten příběh a jak vlastně improvizuju a reaguju na diváky. A to jsem zjistila, že prostě v té Francii nemůžu zatím teda, jo. Že zatím prostě ten jazyk neovládám natolik, abych měla takovouhle svobodu, jo. Takže postupně třeba, až jako budu si jistější v tom jazyku, tak třeba se o to někdy pokusím, ale zatím teda vlastně jsem si uvědomila, jak mě to hrozně baví, jak je to svobodný být tady a uvádět to v češtině a zpívat si v češtině. No. A myslím si, že já třeba už mám teďka na tom posledním albu Láska Hlína Rýč, mám písničku ve španělštině, jednu, ale mám další dvě a teďka vznikla jedna písnička ve francouzštině, takže spíš než ty písničky stávající překládat, což ale taky můžu zkusit, tak věřím, že třeba časem mě začnou i napadat, jo. V tom jiném jazyku.
1: Jasně, chtěl jsem to říct, takže psát češtině a pak je překládat do španělštiny, francouzštiny či angličtiny, tak je lepší, když v tom jazyku vzniknou.
2: No ale víš co, trvalo mi 22 let, než jsem si osvojila češtinu natolik, abych v ní začala skládat, že otvořit, takže to bude asi ještě proces, než se naučím francouzsky.
1: Já si myslím, že máš času dost, je ti 29. Mm-hmm. Jo. Takže byl bych v klidu.
2: Tak já budu v klidu teda.
1: Hele, padla tady jedna, byl mail nebo SMSka, nevím, o Amy Winehouse, jestli ji tam nechceš pustit. No. Že ta tvoje muzika má hodně, co se týče, jak jsem to pochopil, podobnou náladu, nebo občas podobnou náladu, nebo atmosféru, jako hudba Amy. Mm-hmm. Tak co jsi vybrala? Pustíme.
2: No oni jsou to právě i ty texty té Amy, které jsou strašně silný, osobitý a asi nevím, jestli připomněla ta tvorba Amy, možná ta píseň Sen o růžích, protože ta je ovlivněná určitě Amy, ale už jako Amy v tom albu Black to Black je ovlivněná prostě 60kama, že jo, a těma girl groups z 60, takže jsem jí chtěla pustit. A jak se ptali, jestli jsem byla u hrobu Edith Piaf, ano. A já jsem říkala, že nebyla, tak jsem ale byla v Londýně u domu a vlastně toho jako pomníku Amy Winehouse tehdy, když ještě zemřela navíc, jo, to bylo to léto, co zemřela, tak já jsem tam asi o měsíc později jela s tátou, který tam měl koncert a vzal mě sebou, já jsem tehdy, že s ním nějak tancovala, Charleston, a byli jsme se tam podívat v tom Camdenu, kde prostě jako vzniknul, že za ten měsíc prostě vlastně obrovský jako pomník, že jo, spoustu svíček a kytek a fanoušků, co tam furt jako vlastně byli a truchlili, takže tam jsem byla. A dokonce se nějak stalo, že to jsme pak viděli večer ve zprávách, že asi hodinu před tím, než jsme tam byli, tak její tatínek dokonce rozdával fanouškům její oblečení, takže to jsem minula.
1: Mm-hmm. Není to takový...
2: Smůla.
1: No, ne, já vím, no, rozdávat oblečení.
2: Ty bys nechtěl mít tričko Amy Winehouse nebo Johna Lennona třeba, nebo já nevím, jako, kdo ale je tvůj idol, nebo...
1: No, já mám idolu víc, což o to, ale jako, No ne, tak to je každý, to, na to má
2: Braille
1: asi...
2: Braille Ivana Hlase třeba.
1: Nebo... Braille Ivana Hlase určitě mít budu. Protože se oženem v hospodě a já mu je prostě seberu. Hele, necháme tohle vejít. Pouštím a je to, to mi popíš, je to back to black.
2: Ano, a já jsem si říkala, že bych chtěla pustit něco takového méně známého, a nemohla jsem se rozhodnout, nakonec jsme tady jako první našli jednu z těch variant. Back to Black jsem objevila teďka demo té nahrávky, která mě hrozně baví, protože je taková prostě syrová. A dokonce tam ještě zpívá trošku jiný text, je vidět, že se to pak ještě jako hnulo. Tak to je ono.
1: Ano, je to

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková spovědnice na rádiu B.
1: Rozálie, mám tady další ještě reakce. Jedna je taková, to mě teď pobavilo. Jak snášíte, Rozálie, playlist rádia Beat, píše Monika.
2: To je opravdu kouzelná otázka. No teď zrovna jsem si tu poslední píseň dokonce zapsala. Bavila mě i ta píseň Ivana Hlase, kterou jsem neznala. No, to je tak všechno, co bych tomu řekla. Ale ne, jako jsem mile překvapená, musím říct.
1: Ne, to jsme rádi. No. Teda. My jsme zase mile překvapení a nejsme sami, jo. Poslouchej, pro Rozálii. Po tý Piaf se nám koulí slzy po tvářích. Nevěřil bych, že se na Beatu takovýhle krásný rarity dožiju. Moc děkujeme a přejeme hodně úspěchů Marcel a Štěpánka z Liberce.
2: Tak moc děkuju, přijďte na koncert v Liberci, teda my jsme byli teďka nedávno, kde jsme to byli? Ve Vratislavicích, no, to bylo kousek. Tak asi zase za rok, no.
1: Tady další... No tak už v Liberce nebudete?
2: No, no asi zase za rok, anebo nějaký festival, já teďka nevím, někde poblíž určitě, jo.
1: Liberičáci jsou strašně hybný lidi, jo.
2: Já miluji totiž, víš co, miluji kino Varšava v Liberci. To je nádherný prostor, jednou jsem tam už nějak koncert.
1: No dobře, no tam budeš až za rok, teda říkáš. Tak,
2: no on tam totiž Varšava... moc lidí nepřišlo, to se totiž ví o Liberci, že tam vždycky je strašně malá účast a proto tam nikdo nechce pořádat koncerty, jo. A já vždycky si to musím nějak jako vydupat, protože mám slabost pro tuhle oblast, jo. Ale jako moc se to nevyplácí, jako.
1: Tak to si budeš muset, miláčku, nějak voševovat sama potom. Hele, ještě jeden teda stihneme. Ahoj, Dané, super pořad, super host. Tak už mám poradu ze další oblíbenou akordeonistku. Aha. Nebo držkařku, zdraví Jirka z Pardubic. Rozárko, to jsem se tě chtěl zeptat. Radůza asi znáš.
2: No jasně.
1: No, já jsem s ní dělal kdysi nějaký rozhovor na jiném rádiu, tak live, že celou dobu hrála. To bylo velice zajímavý, ona je taková svérázná, tedy aspoň tehdy byla. Měl jsem takový pocit, jestli má ke mně důvěru nebo ne, to je jedno. Ale bylo to strašně zajímavé a ty písničky jsou nádherný, jo. Co si budeme povídat. A další můj výborný kamarád, kterým se znám mraky let. Venca Koubek, říká ti to něco?
2: Jo, říká, no.
1: To je takovej držkařský underground, bych řekl, protože on je svérázný člověk, taky herec, taky muzikant, jo, textař vynikající, povídky píše. A setkali jste se někdy osobně s Vencou?
2: Ne.
1: A on dělá výborný festivaly na jihu Čech. Má tam takový statek a zve tam, ale výborný
2: ten jeho syn se o to stará a dělá tomu i hudební dramaturgii.
1: No, ale taky začal, Vašek. A začal s tím ale Venca, že? Tak to já vím, jo. Že to dal synovi, že jo. My už to předáváme
2: tam jsem
1: dětem.
2: Tam jsem hrála a právě to bylo, oni vždycky dělají to skvěle, že udělají víkend, že jo, a který jako, že jedna kapela tam hraje pátek, druhá v sobotu, že jo, a lidi se tam můžou i ubytovat, že jo. A já jsem tam tehdy hrála po Radůze právě, já jsem tam hrála ten druhý den, aha. Takže to bylo skvělý, protože já Radůzu jako miluju, obdivuju hlavně teda ty její první alba s harmonikou, to bylo jako pro mě úžasná inspirace.
1: Protože ona hraje na kytaru, mám dojem, že ona...
2: No, teď tak? Už hraje, ona hraje asi na všechno úplně, no. Ale ty jako její pozdější alba už jsou pro mě trošku jako vzdálený, ale já jsem právě na ní chodila jako malá s rodičema do Balbinky, že? Proto jo. To tehdy bylo taková jako pro mě událost, že jsem v září v té Balbince si taky zahrála.
1: Kde no. Jsme byli u toho a bylo to skvělý.
2: Byli? No.
1: Rozárko, končíme, je mi to strašně líto.
2: Mně taky.
1: Já bych asi hoďku klidně možná i nevydržel. Ale to už to další
2: zás? Pořád.
1: Přijdeš zás? No dobře.
2: Fakt to bylo úplně skvělý, protože takhle jako by měly podle mě ty rozhovory vypadat, že to je dialog, víš, jako mě už to nebaví, jak se furt všichni ptají, no samý, jo, ale takhle to je prostě strašně zábavný.
1: Čeho
2: takže
1: veď?
2: Ti děkuju, já to ti no fakt
1: já ti
2: jako, jako nepodkuřuju nějak, to si myslím, že už je zbytečný na konci pořadu, že jo, to jako.
1: Na konci pořadu no. Podkuřovat, to je fakt už, to je pase.
2: Takže upřímně, to bylo fakt skvělý a děkuju, že jsi mě pozval konečně.
1: Máš opravdu pravdu, že to bylo skvělý, protože fakt to bylo skvělý. Vem ty držky do svých něžných rukou. A na rozloučenou nám zahraj, ty jsi chtěla zahrát ještě, nebo já jsem tě přemluvil, že zahraješ ještě jednu písničku, o ty nám něco krásně řekni.
2: A tak já si zase tak dlouho přemlouvat nenechám.
1: Tak to je dobře, zase průstem.
2: Tu pod zvonařkou asi.
1: Jo.
2: Zahraju, to je
1: jak
2: taky
1: si ta francouzka jí zpívá? Ta z toho cirkusu si říkala? Nebo
2: jo, ano, že ta jo? Principálka malá toho cirkusu.
1: Ta, vidíš, jak já si... Jak já si dneska pamatuju všechno. Já měl jenom totiž střech dneska. Dobrý. Hele, tak počkej. Musíme to nějak oficiálně
2: jo,
1: ukončit.
2: Jo, tak to je úplný ukončení.
1: To na teď je 55. Tak myslím, že to teď letí je to vědně taky, no právě. Rozálie, miláčku, bylo to úžasný. Zpíváš nádherně, hraješ nádherně, píšeš výtečně. Muziku i texty. Rozhodně to zopakujem. Ano. A rozhodně se objevíme, když se to objevíme v červenci na tom koncertě na těch na tom Rígráku.
2: Ano, to je nějaký Energy Pub Rígrovy sady, tam budu mít koncert s kapelou.
1: A je to, přátelé, ve středu a to já můžu. Rozálie, nebo Rozárka Velková, taky můžu takhle doplnit. Byla dnes mým hostem úžasná, půvabná, talentovaná dívka. Děkuji moc za návštěvu, měj se hezky.
2: Já čau, moc čau. Děkuju.
1: A teď máš slovo, respektive notu.
2: Pod zvonařkou srdce bije, nad níž hne plán.

vytáhl si na mě jak dvě esa raněnýho kluka. A zvony zvoní, zvoní, zvoní, a jaro voní, voní, voní, a slzy roní, roní, roní, ten malej kluk, co přede mnou stojí. Pod zvonařkou modlíš se zas k Nuselskýmu mostu, když na koberci klečíš a mě opíráš si o stůl. Pod zvonařkou dvě labutě napuštěná vana, čekáš, kdy zas z pušky mojí přijde další rána. Že ti to za to se mnou stojí, když se tvý srdce tolik bojí. Nenech se zmást, že slzy roní ta drsná holka, co před tebou stojí. A zvony zvoní, zvoní, zvoní, a jaro voní, voní, voní, a slzy roní, roní, roní, ten malej kluk, co přede mnou stojí. Pod zvonařkou vstávaj mrtvý z nejtemnějších hrobů, pod zvonařkou se smíláčku zase do bot obul. Pod zvonařkou, za zvonařkou nikdo nesmí stát. Pod zvonařkou bydlí kluk, co má mě děsně rád. Že ti to za to se mnou stojí, když se tvý srdce tolik bojí. Nenech se zmást, že slzy roní ta drsná holka, co před tebou stojí. A zvony zvoní, zvoní, zvoní, a jaro voní, voní, voní, a slzy roní, roní, roní, ten má

A je to tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu Beat.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Vítám vás u poslechu první části přehlídky hudebních dvojic, které vznikly na nejrůznějším základě. Na základě rodinných a partnerských vazeb, pokračování v činnosti původních kapel nebo prostým genderovým spojením mužských a ženských tvůrčích sil v rockové muzice. Zpravidla se jedná o jednorázové projekty, v některých případech se ale stalo, že se tato spolupráce stala dlouhodobější. Dnes zahájil soubor, který si říkal The Breakers, a tvořila ho dvojice ostřílených muzikantů, a to zpěvák a basový kytarista Ian Ellis, který působil u Savoy Brown, a Rick Lee, někdejší bubeník Ten Years After. Přizvali ke spolupráci i další známé kolegy z branže jako klávesnicu Chicka Churchilla z Ten Years After, bluesového kytaristu Colina Johna, solového zpěváka Jeffa Manistra z The Alan Bone Set nebo Swinging Blue Jeans a další. Tohle hudební seskupení vydalo v roce 1995 jedinou velkou desku Milan. Z ní na úvod zazněla v krásných nálezech premiérově skladba How Many Rivers. Francis Rossi, zakladatel Status Quo a jediný člen skupiny, který zde působí po celou dobu její existence, se na jaře 2019 představil v překvapující společnosti Hannah Ricardové, zpěvačky, houslistky, hráčky na violu a skladatelky hudby country. Své společné album pojmenovali We Talk Too Much. Hannah pochází z Newcastlu, ale v současnosti žije v Londýně. Francis svou hudební kariéru začínal s křestním jménem Mike, ale pak si vybral Francis, protože jich má hned několik. Francis, Dominic, Nicholas, Michael. Kytarista Status Quo se v bukletu vyznává ke své lásce k americké hudbě country a připomíná, že mnohé skladby je složil právě pro Status Quo, mají ve svém pozadí právě tuhle hudební parketu. Hannah Ricardová k tomu zase dodává, že jí činilo potěšení skládat a nahrávat tuhle desku, která v sobě spojuje dva tak rozdílné vokály i hudební styly. A jak tomuto spojení odlišných hudebních stylů vlastně došlo? Během přípravy úspěšného projektu akustických verzí skladeb Status Quo, na kterém pracovala právě Hannah, Francis si prý velmi oblíbil její vokál a její kreativní a dynamický přístup. Na ploše alba ani jeden z hudebních stylů vyznávaných Francisem Rossi nebo Hannah Ricardovou nepotlačuje druhý a soudržně spolu koexistují. Budete se o tom moci za chvíli přesvědčit na rozhlasových vlnách rádia Beat ve skladbě Sinking in Blue, kterou napsali společně. Dovětek na závěr. Tvůrčí nezmar, 77-letý Francis Rossi letos představil své nové, už páté studiové solové album.

0: Krásné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Někdejší kumpáni z ikonického souboru Led Zeppelin, a to zpěvák Robert Plant a kytarista Jimmy Page, měli k sobě zpočátku blízko i na solové dráze. Dali se dohromady v roce 1994, ale jejich cesty se vlivem rozdílného uměleckého směřování rozešly o 4 roky později. Na své konto si připsali 2 alba a 9 singlů. V průběhu roku 1997 připravili své jediné studiové album Walking into Clarksdale. Natáčelo se v proslavených studiích na Abbey Road a vyšlo v dubnu 1998. V Británii se deska dostala na bronzovou příčku žebříčku, ve Spojených státech do top 10. Plant s Pagem se pustili do natáčení tohoto alba krátce po skončení svého turné No Quarter, které se dočkalo velmi příznivého ohlasu a je také zachyceno na jejich stejnojmenném koncertním albu z roku 1994, které bylo za své prodeje oceněno platinovou deskou. Také k vydání desky Walking into Clarksdale proběhlo turné. Mimochodem, městečko Clarksdale z delty řeky Mississippi se považuje za místo zrodu bluesové muziky. Já jsem si pro vás k uvedení do dnešní programové nabídky Rádia Beat z téhle desky vyhlédl skladbu House of Love.

0: Krásné nálezy na Rádiu B.
1: Teď si budete moci poslechnout odlišnou polohu hudební spolupráce zpěváka Roberta Planta, a to tentokrát s britským folkovým souborem Saving Grace a jejich zpěvačkou Suzy Diane. Plant s nimi spolupracuje od roku 2019, tedy zhruba od doby pandemie covidu. Podobnou hudební polohu si už vyzkoušel také s Američankou Elizon Krausovou. Premiérové album se Sudy, nazvané jednoduše Saving Grace, vznikalo mezi dubnem 2019 a lednem 2025. Na trhu se objevilo září 2025 a slavilo doslova triumf. V Británii se v žebříčku umístilo na čtvrtém místě, tomu americkému dokonce vévodilo. Urodilo 3 singly. Obsahuje nové verze vypůjčeného materiálu i tradicionálu. Jak statistici napočítali, solové studiové diskografii Roberta Planta, je to už jeho 12. položka. Na frekvenci Rádia Beat z tohoto albového projektu zazní bonusová skladba New World. Mimochodem, zpěvák svou poslední velkou desku s Elizon Krausovou vydal v roce 2021.

Nyní dostane prostor ukázka z jedné z nejpřekvapivějších uměleckých spoluprací v oblasti rockové hudby poslední doby a zároveň z posledního albového projektu, na kterém pracoval kytarista Jeff Beck společně s proslulým hercem a také muzikantem Johnnym Deppem. Jedná se o album pojmenované 18, čili 18, které vyšlo v polovině července 2022. Podle slov svých tvůrců desku tak nazvali proto, protože se v době její přípravy cítili, jako by jim bylo znovu 18. Jeff se s Johnnym poprvé setkali v roce 2016 a rychle se spřátelili. Depp se už několikrát objevil v roli kytaristy po Beckově boku při jeho koncertech v Americe nebo Anglii. Deska vznikala v letech 2019 až 2022. Obsahuje směs několika originálů z Beckovy a Deppovy autorské dílny a cover verzí z repertoáru Killing Joke, The Velvet Underground, The Beach Boys. Album se v Americe umístilo na 183. místě, v Británii na 38. Vedle Jeffovy excelentní kytary se zde Johnny Depp vedle svého vokálu projevuje jako multiinstrumentalista hrou na basu, kytaru, klávesy i bicí. Depp prohlásil, že si považoval za mimořádnou čest hrát a skládat po boku jednoho z největších kytaristů. Jeff Beck, osminásobný držitel ceny Grammy, zemřel nedlouho po vydání desky 10. ledna 2023 ve věku 78 let. Z téhle hudební kolekce si prostřednictvím rádia Beat poslechněte novou verzi Lennonovy skladby Isolation v podání Jeffa Becka a Johnnyho Deppa.

0: pít krásné nálezy.
1: Bratři Thomas a Richard Frostovi pochází z městečka St. Mateo, které leží na jednom z poloostrovů San Franciského zálivu. Narodili se ovšem s příjmením Martin. I když je soudobý hudební tisk přirovnával k dvojici Simon and Garfunkel, jistý nepřehlédnutelný rozdíl bychom bez problémů našli. Bratři Frostovi Martinovi během své vlastní hudební kariéry vydali pouhé 4 singly. Změna vydavatelské firmy provázela těžkostmi i vydání jejich jediného alba. V době svého vzniku nevyšlo a k jeho vydání došlo až po více než 30 letech. Thomas s Richardem spolu hráli již od počátku 60. let a byli i členy doprovodné kapely jiného proslaveného dua Sonny and Cher. Z jejich tvorby jsem do dnešní programové nabídky Rádia Beat vybral skladbu Hero Stranger a stranu jejich singlu z roku 1970. Nahrávání skladby poznamenala výměna na postu bubeníka jejich doprovodné kapely. Hal Blaine, jak se jich nový spoluhráč jmenoval, prý přinesl do nahrávacích frekvencí zrušující charisma.

0: Rádiu Beat.
1: Muzikantské cesty Jima Levertna a Jeffro Richardsona, matadoru anglické hudební scény, se křížily už od mládí, až se nakonec protli v soubor Kreven, jeho současné sestavy jsou oba členy. Jejich současné starcovací dráhy byly ovšem odlišné. Basista Jim Leverton se po škole začal učit zedníkem, ale hudba u něho záhy vše ostatní přebyla. V 60. letech začínal mimo jiné s Noelem Redingem, který se později proslavil jako baskytarista u souboru Jimi Hendrix Experience. Pak Jim hrál s Fat Matters nebo u Juicy Lucy. V Caravan zakotvil až v roce 1995. Violista, houslista a vlastně multiinstrumentalista Peter Jeffrey Richardson dal hudbě přednost před studiem umění. Celou jeho dosavadní kariérou od počátku 70. let prolíná působení u Caravan, kterou už několikrát opustil, aby se zase vrátil. Podílel se na přípravě více než 120 alb mnoha renomovaných muzikantů. S Jimem Levertonem zatím připravili 3. Z toho jejich posledního The End of the PA Show z roku 2006, které vznikalo v Richardsonově studiu na pobřeží Kentu, jsem pro vás do dnešního vysílání Rádia Beat vybral ukázku Ride On. Skladby prý nejdříve nahráli v duu a pak je postupně podle potřeby začali obalovat dalšími nástroji i příspěvky pozvaných hostů.

0: Radio Beat. Krásné nálezy.
1: Kanadský soubor Backmantern Overdrive vám jistě nemusím představovat. Kariéra jeho klasické sestavy se uzavřela již v roce 1977. Muzikanti se dali dohromady zase v roce 1984. S novými nahrávkami se stále ozývá především lídr kapely Randy Backman. V roce 2010 se však na hudební scéně pouze pod svými příjmeními objevila dvojice někdejších spoluhráčů Randy Backman a Fred Turner, aby dala znovu vzpomenout na staré dobré časy jejich veleúspěšné kapely. Randy Backman v bukletu píše, že jeho životním heslem je, když sen skončil, najdi si sen nový. Jistě si nemyslel, že je možné roky vrátit, ale tahle deska svědčí o tom, že to možné je. Pro zachování autenticity atmosféry uplynulých let prý Randy záměrně použil nástroje a vybavení z 50. a 60. let. Jak se těmto rokovým veteránům povedl alespoň na chvíli vrátit čas nazpátek, si teď poslechněte na rádiu Beat ve speciálním mixu jejich nahrávky pro rozhlasové vysílání Slave to the Rhythm.

0: Krásné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Pokračuje dvojice Brad Delp a Barry Goodrow, známá z jejich působení v americké skupině Boston. Šéfoval jí pevnou rukou Tom Scholz. Prodlevy mezi vydáním jejich alb byly dosti dlouhé a Scholz také nedával jednotlivým muzikantům skupiny mnoho prostoru, aby se mohli více autorsky uplatnit. První to nevydržel kytarista Goodrow a kapelu už v roce 1979 opustil. Zpěvák Delp od třetího alba Boston také v kapele figuroval spíše jen jako host. Počátkem 90. let si někdejší členové Boston sestavili kapelu Return to Zero, uváděné také pod pouhou zkratkou RTZ. V roce 2003 Belt s Goodrowem spojili své síly a pouze pod svými příjmeními připravili album, které nikterak nezakrývá kořeny jejich někdejší mateřské kapely. Bohužel, album Delp and Goodrow téhle dvojice však už na dobro zůstane jediným. Brad Delp totiž ve svém domě v noci z 8. na 9. března 2007 spáchal sebevraždu. Zanechal po sobě 4 dopisy na rozloučenou. Své první ženě, dospělým dětem, přítelkyni Pamele, poslední byl neoznačený. Jako vzpomínku na dvojici za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu I Need Your Love.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: V době tvůrčí přestávky, či chcete-li krize Mungo Jerry, se pokusili ze stínu lídra kapely Raye Dorsetta vystoupit dva jeho spoluhráči, klavirista Colin Earl a kytarista Paul King. V roku 1972 si založili kapelu The King Earl Boogie Band a vydali album Trouble at Tea Mill. Ovšem jen potvrdili známé přísloví, když dva dělají totéž, není to totéž. Tenhle pokus se tehdy nezdařil a Colin Earl se opět vrátil k mateřské kapele. King pak pokračoval s různými formacemi i jako solista. Z jejich společného debutového alba si na závěr dnešního pořadu poslechněte skladbu Plastic Jesus. Příště zazní druhá část přehlídky hudebních dvojic, které opět vznikly na nejrůznějším základě. Zazní Mark Farner s Donem Brewerem, Hank and Ben Marvinovi, Mark Knopfler s Milou Harrisovou, Lady Gaga s Brianem Mayem a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Skladba Plastic Jesus, podání souboru The King Earl Boogie Band, vedeného někdejšími členy skupiny Mungo Jerry, Paulem Kingem a Colinem Earlem, uzavírá dnešní vydání Krásných nálezů.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí býťáci, vám přeje od mikrofonu tady ze studia Rádia Beat Martin Vysušil. Startuje 11 v 11. 999. To už je jenom kousíček k té tisícovce. A protože ty devítky jsou v tom čísle 3, tak jsem si řekl, proč to neudělat celé o devítkách. Ať už tam bude jenom 1, 2 nebo 3, všechny písničky, které si dnes večer spolu poslechneme, budou tu devítku nějakým způsobem obsahovat. Začneme songem Cloud Nine z roku 1987 ze stejnojmenného alba George Harrisona, který je autorem i interpretem. Já jenom připomenu, že Cloud Nine znamená něco jako když my řekneme v sedmém nebi. Dobrý večer.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Po skamenělém kameni, tedy Stone Stone a ukázce z tohoto alba 1999, se teď podíváme na další nahrávku z toho roku, tedy 992. minulého tisíciletí. Deska se jmenuje Grave Dancers Union a Dave Pirner napsal na toto album kapely Soul Asylum i song, který je věnován 99%. To je skoro 100%.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Devítek není nikdy dost, zvlášť ne v té dnešní jedenáctce. Cloud 9, 99%. A teď tu máme devítihlas. Song s názvem Nine Voices s podtitulem Long Walker z alba Žebřík The Ladder z roku 1999. To jsou Yes. V tehdejší sestavě Ian Anderson, Stevie Howe, Billy Sherwood, Chris Squire, Igor Korošev a Ellen White.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Tak to byla ukázka z 18. studiové desky kapely Yes z roku 1999. Teď trochu po tom prog roku přitvrdíme. Asylum number 9 je totiž trošičku metalovější, těžší věc kapely Wasp. Rok 2004, jejich album The Neon God a právě ten Asyl číslo 9.

0: 11
1: na Radio Beat.
2: 11 v 11, poprvé devítková, no dřív jsem to udělat nemohl, prostě jsem si musel počkat na tu 999, aby tam byly samé devítky. Nejinak tomu bude i v tom zbytku songu, no zbytku, jsme teprve ani ne v polovině. Cloud 9 je tu podruhé, akorát psáno písmenky, nikoliv číslem. To jsou Evanescence a ukázka z jejich alba, které vyšlo v roce 2006, pod názvem Otevřené dveře, The Open Door.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Jo, Emily, ta je skvělá. Nejinak tomu bylo i na tomto druhém v pořadí studiovém albu kapely Evanescence. Devítková jedenáctka je v plném proudu a já teď nabídnu zase trošičku rockovějšího, jednoduššího soundu, tak, jak ho nabízejí Def Leppard. Songs from the Sparkle Lounge. Deska, která vyšla v roce 2008, totiž obsahuje další song s názvem, ve kterém je devítka. 9 životů, 9 lives. Kdo má rád kočky, ví, proč se o nich říká, že mají 9 životů. Protože taková kočka má téměř dokonale zvládnutou strategii přežití. Nejenom, že umí padat z výšky a dopadnout na všechny 4 tlapky, ale její vidění v noci a nebo rychlé reakce mě nikdy nepřestaly překvapovat.

0: Love. Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 8. devítka dnešního večera je taková, že velká a ještě ke všemu svítící, vyleštěná, blištící se Big Shiny Nine. O tu se postarali v roce 2012 na albu La Futura ZZ

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Co se té další dnešní písničky týče, tak bych byl býval rád zahrál celou tu věc Carn Evil number 9 od Emerson, Lake and Palmer, ale bohužel ta délka kolem 20 minut je pro nás v podstatě nepoužitelná v 11. A tak jsem zvolil variantu z alba Songs of a Lifetime z roku 2013, kde Greg Lake ty nejinspirující songy, na kterých se podílel, a jedním z nich je právě Carn Evil 9 First Impression Part 2.

0: Jedenáct v jedenáct na rádiu B.
1: Jedenáctka v jedenáct s číslem 999 se blíží k desátému songu, kterým bude ukázka z druhého studiového alba americké partičky, která si říká The Black Crowes. Je to první album, na kterém je kytarista Mark Ford, který nahradil vyhozeného Jeffa Cease, a taky první, kde se objeví klávesák Eddie Harsh. The Black Crowes a jejich 99 liber.

0: je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Tenhle song s názvem 99 Pounds na původním albu z roku 1992 nehledejte. Ten se objevil až později jako bonus. To byl jako předposlední pro dnešní večer The Black Crowes. A já jdu do finále. A to bude patřit Ozimu. Tomu, který nás bohužel už opustil, ale jeho písnička Patient Number 9 ze stejnojmenného alba, které vydal v roce 2022, ta tu dnes večer nesmí chybět. Krom toho, že se nám báječně hodí, tak je to jedna z mých oblíbených z jeho pozdějších věcí. Dnešní 11 s číslem 999 tedy pomalu a jistě končí. Já jenom připomenu, že svoje 9 nám dnes nabídli George Harrison, Keith Richards solově, Soul Asylum, Yes, Wasp, Evanescence, Def Leppard, ZZ Top, Greg Lake, The Black Crowes a Ozzyho jsem si nechal právě na finále. A pak přijde repríza Hard and Heavy a po ní všechny další pořady Rádia Beat, tak, jak jsme zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil. Is there a way out?